0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Bluši, co se tady vyhulujete, co tady kuříte? Tady samozřejmě fajčí makat. Tady samozřejmě hulí akorát z komína.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Já mám pouze dotaz stran té brazilské kávy.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Čože? On co jako přibitej. Kde tím plače?
2: Já?
1: No?
2: STS Chvojkovice Brod.
1: No, zřejmě slušte oddíl, no?
0: Rock Rádio. Konec legrace.
3: I was blinded by the darkness.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
2: No. Jako teda bylo to jako těžký teda.
1: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
2: Bylo to teda v tom jako teda v tom listopadu.
1: No v listopadu, to jsem, ano. A koliká to bylo přesně?
2: To znamená jako teda na podzem.
1: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
2: V listopadu říkal.
1: No 17.
2: 17. no.
1: A kde?
2: Kde?
1: No. Na Al. Al.
2: Na Al. Jašce.
1: A prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nepovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Stírače stírají. Ostříkovače stříkají.
2: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy, z druhé strany.
3: To je pravda, díky. Erno, ty stěrače a ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím.
1: Tak se vám troubí.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz. Rock Radio. Název.

Chaty koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Si, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Vše pro bagr CZ.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr CZ.
6: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
9: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
11: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
16: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
17: Vybrat dobrý materiál
16: a vybudovat náš domov.
18: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Rock Radio. Zprávy.
3: Hezké pondělní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes projedná vláda. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše měli dnes taky rozhodnout o tom, kolik Česká televize a veřejnoprávní rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. U chorvatského Splitu po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli nejméně 3 lidé, šlo o Čechy, další se pohřešuje. Informoval o tom mluvčí ministerstva zahraničí. Zároveň sdělil, že 4 čeští občané byli převezeni do nemocnice, jejich stav však není vážný. Spojené státy a Irán dospěli k mírové dohodě. Oznámil to podle agentur pákistánský premiér. Dodal, že oficiální podpis dohody se uskuteční v pátek ve Švýcarsku. Novou českou šampionkou v 7 boji se v neděli v Brně stala Adéla Tkáčová a výkonem 6227 bodů se zařadila na 4. místo v české historii. 21-letá atletka z Kopřivnice předvedla nejlepší český výkon od roku 2018.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude oblačno, zpočátku místy polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle s přeháňkami, k večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia, na jižní Moravě naměříme až 23.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Na D8 opatrně ve směru na Prahu na 45. kilometru máme hlášenou nehodu na Klaďáku a bouralo se taky přímo v Praze na Bělohorské ulici.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rokovej rozjezd.
5: Dobré ráno, čumáci!
6: Prďácký start do novýho týdne vám přeje Honza.
7: Anabel.
3: A Zuzka.
6: Necelý 3 minuty po 6. hodině, pondělí 15. června. My jsme tady už zase v Petřech, všichni zdraví, všichni celí, všichni krásní. Vy jste nějaký hezký holky po ránu.
7: Ale mě nějaký přijde, že Zuzce to dneska sluší.
3: Ježišmarja, já jsem vstala, ani nevím, že jsem tady, takže...
7: A má krásné to tričko, hezký. Dobré ráno, čumáci,
6: zr. A tobě to taky sluší, tobě ta Ostrava nějak svědčila evidentně.
7: To víš, ty doly, mě to dělá.
6: Spadla do nějaký jámy. No tak jsme se zasmáli, posluchači z toho nic nemají, tak jim dáme písničku.
7: Ano, skvělý nápad.
6: Proteus, závislosti.
0: Rock Radio.

0: Alice Cooper, love should never feel like this. Láska by nikdy neměla být cítit takhle. V 6 hodin a 10 minut na Rock Rádiu. Já přemýšlím, co k tomu řeknu, ale snad radši nic.
1: Radši to nekomentuj. To mi...
0: Přátelé, už se nám blíží léto mílovými kroky a to znamená jenom jednu věc, že budeme zase všichni doma naprosto spocený jako prase, protože nás čekají velký parna, ale my na to tenhle ten máme speciální rozdávačku a speciální řešení jenom pro vás.
1: Zatím je venku minus 30, ale já věřím, že se těch veder dožijeme.
0: Určitě.
1: Údajně na víkend hlásí 630 stupňů a právě třeba pro tento víkend, který přichází, máme pro vás rozdávačku.
0: Rozdáváme vám mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi, která vám právě přinese úlevu i v těchhletěch největších vedrech. Jednak rychle chladí, jednak umí odvlhčovat a jednak umí čistit vzduch a navíc má kolečka, díky kterým ji můžete tak šoupat po bytě, kde se vám zrovna hodí.
1: A dá se ovládat pomocí Wi-Fi, jestli jsem to pochopila, takže ano. S telefonem prostě si jenom lehnete a nastavíte si tam, jestli chcete větší zimu, menší zimu a to se oplatí, Horste. Takže pokud tuto klimošku chcete, klasika, rozdáváme přes náš Messenger, Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a po půl devátý ji jednomu z vás dáme.
0: Tuhle klimatizaci nám do vysílání věnovala značka Senkor, přední výrobce klimatizací a širokého portfolia spotřební elektroniky, takže je to pro vás chytrý řešení pro komfortní léto. No a teď už zase muzika, Škorpíci, No One Like You na Rock Rádiu.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: 20 minut po 6. hodině ranní si v pondělí 19. ne, kolika, to je 15. teprve června, pojďme říct, kdy má svátek a narazky.
2: A 19. bude, ale
1: ve čtvrtek, ale trošku bychom to posunuli. Zkrátili bychom vám pracovní týden. Svátek má dneska Vít, případně Vítek, Vít, Víta, Izolda anebo Senta.
2: Izoldu a Sentu neznám, víte, ano.
1: Senta, to je skoro ta naše klimatizace dneska, tak přejeme všechno nejlepší všem Vítům asi radši.
2: Ano.
1: No a jinak mám dneska samý zajímavý narozeninovce. Dneska slaví třeba narozeniny americká herečka Courtney Cox, což je Monika z Přátel, nebo moje oblíbená herečka Helen Huntová. Po čem ženy touží, že jo, ta krásná blondýna. Mám pak tam taky spoustu muzikantů. 45 let má americký kytarista a klávesák Billy Martin z Good Charlotte. Kulatých 50 slaví americký zpěvák Dryden Mitchell z Alien and Farm. Krásných kulatých 70 má kanadský zpěvák Bernie Shaw z Uriah Heep. O 5 let víc, 75 slaví americký zpěvák Steve Walsh z Kansasu. Song, 77 let australský zpěvák Russell Hitchcock z Air Supply. No a třetí velký kulatiny, 80 let britský zpěvák Noddy Holder z kapely Slade. Takže přejeme všechno nejlepší.
2: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: No a za chvíli zase muzika, když jsme se tady bavili o těch klimatizacích a oteplování, tak si za chvíli dáme horký, že slíže a lesbian singing song.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Kdo šetří, má za 3.
5: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
5: Zítra ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
10: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
11: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
12: A jak to děláte?
11: Jednoduše, jsme Siegel.
13: www.siegel.cz.
14: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
15: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
14: Vše pro bagr.cz.
13: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
16: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
17: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
18: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
17: Těšíme se na vás.

0: Lesbian singý song a Orkýže slíže na Rock Rádiu minutku před 6:30. Jedna z kapel, která letos brázdí festivaly Rock In, je to tak?
1: Ano, já mám v puse jabko, ale chtěl jsem říct, že gratuluju. Jsou naprosto skvělý naživo. Můžete, ano, slyšet v rámci festivalu Rock In a teď už si dáme zprávičky.
2: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Před kárným senátem Vrchního soudu v Olomouci stane soudce okresního soudu ve Vyškově Pavel Vrcha. Kárnou žalobu na něj podala tehdejší ministryně spravedlnosti Eva de Croix. Podle kárného návrhu soudce neoprávněně nahlížel do jiných spisů. Za čtvrt roku si údajně prohlédl neanonymizované dokumenty z 200 spisů 8 různých soudních senátů. Demonstranti v Ženevě při protestním pochodu proti summitu skupiny velkých světových ekonomik G7 zapálili automobil značky Tesla, rozbili okna v několika budovách a házeli kameny na policii. Ta proti nim použila slzný plyn. Do pochodu, který byl zpočátku poklidný, se podle odhadu policie zapojilo kolem 20 000 lidí. Sedmý finálový zápas dnes rozhodne o tom, jestli se basketbalovými mistry stanou obhájci titulu z Nymburka nebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Takové vyvrcholení zažívá domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude oblačno, zpočátku místy polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle s přeháňkami, k večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia, na jižní Moravě naměříme až 23.
2: Rock Radio. Doprava.
3: V Praze se bouralo na Českobrodské ulici, dva osobáky sobě jsou v pravém jízdním pruhu a bouralo se taky na silnici číslo 20 v Českých Budějovicích na trase Plzeň České Budějovice na 270. kilometru.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Zuzko, díky za krásný přehled zpráv a teď už Joan Osborne a One of Us. Chceš tam něco?
1: Jedno z nás, ale není.
0: Dobrou chuť.
1: Díky.

0: John Osborne a One of Us, což je teda původně song od Prince, tady přespívaný v roce 1995. Máme 6 minut po půl sedmí, posloucháte Rokový rozjezd na Rock Rádiu, je pondělí, dneska konkrétně 15. června a to znamená jediný, že letošní ročník festivalu Rock for People je za námi.
1: Ano, my jsme tam nebyli, teda my dva, ani my tři, takhle.
0: Ani my tři, Zuzko, byla jsi tam náhodou?
2: Ne, náhodou
0: a
2: ne.
0: A ve svojí mysli?
2: Ve svojí mysli taky ne, tak ale vy jste tam byli v mysli.
0: Jo.
1: Já jsem si dala mysli k snídani, ale
0: dobrou chuť.
1: Jinak jsem tam měla svoji dceru a každopádně teda, co jsem jim nezáviděla, bylo počasí, protože veškerý storíčka, který jsem viděla, vypadaly jak Jožin z Bažin, tyjo, když se močálem se plíží, tyjo, všichni měli holinky, pláštěnky a vypadaly, jak když jdou na houby, takže to jsem si říkala, že vlastně jsem docela ráda, že jsem tohle vynechala, každopádně.
0: Byl to takový jezedácký festival někde v Horním Maršově, bylo to moc hezký.
1: Jo, ale byl oznámen teda první headliner na příští rok a to je skvělá kapela Blink 182, neboli 182, takže z toho mají fanoušci obrovskou radost a taky byla oznámena změna termínu, jestli se nemýlím.
0: Nemýlíš, údajně by měl být festival příští rok o týden dřív, konkrétně od 2. do 5. června a pokud

0: takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
1: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Raskal
5: a Bíny.
4: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
5: Happysport.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Za 11 minut bude 7 hodin ráno a my máme pro vás to nejlepší a nejzajímavější, co se do zpráv nevešlo, Zuzko.
2: Na Amazonu prodávají náramek, který vám dá elektrický šok, pokud utratíte moc peněz.
3: Ježišmarja, to bych se permanentně klepala celá, tyjo.
2: Já jsem právě si říkala, že to někomu z vás třeba...
3: Koupíš k narození rám.
2: ...by pomohlo. Normální aplikace, nastavíš si tam rozpočet a když zlobíš, tak dostaneš ránu.
3: A to by mě spíš bavilo, kdyby si dostával ránu, když usínáš v autě. To by se mi hodilo víc třeba mě konkrétně na cestování.
2: Že by to jako poznalo mikrospánek.
3: Jo, že by to poznalo mikrospánek a dostal
4: by šok. To probudilo.
3: To by mi přišlo třeba zajímavější.
4: Tak si
3: asi
4: možná
3: začnu vynalejzat věci.
4: Možná si právě někomu vnukla nápad, který někdo právě ukrat a hrozně na tom zbohatne, člověče.
3: Je to možný, jo.
4: Ale takovýhle náramek, není tam trošku kontraproduktivní, že si ten rozpočet nastavíš sama?
2: Já nevím.
4: 300 tisíc denně. Nefunguje ten náramek vůbec.
2: Takhle to nejde, že jo? Musíš být poctivej.
4: No tak to většina z vás dám není. Co si budem, když
3: takže
4: se utrácí.
3: Takže ty si tam nastavíš nějaký denní limit a když ho překročíš, tak dostaneš ráno.
4: No.
3: To je dobrý.
2: Jdeš na kafičko, rána.
4: Na druhý kafičko, rána.
3: Ty jo, to je dobrý. To se mi vlastně docela líbí, to se možná sama koupím k Vánocům.
4: Tak přátelé, koukněte kam na Amazon, nebo kde to bylo. Výborně, tak už tady děláme reklamu všemu možnému, tak proč ne. A kdybyste to někdo koupili, tak nám to pak napište. My si jdem dát ránu s kapelou Ugly Kid Joe a songem Cats in the Cradle.

0: Nightmish, I want my tears back, 2 minuty před 7 hodinou raní. Dneska je pondělí, tak pokračujeme v naší krasovízdě. Za chvíli zprávy se Zuzkou, no a pak další slušná muzika, tak mějte pěkný ráno.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky dykobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
5: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
8: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
9: vybrat dobrý materiál
10: a vybudovat náš domov.
11: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
12: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
13: Rock Radio. Zprávy.
14: Hezké pondělní ráno, máme minutu po 7, jsou tu další zprávy. Volby do poslanecké sněmovny by teď vyhrálo vládní hnutí ANO s 31,5% hlasů. O druhou příčku by se dělili opoziční Starostové a nezávislí a ODS se ziskem 15,5% hlasů. Vyplývá to z výsledků průzkumu Trendy Česka, který na přelomu května a června pro Českou televizi zpracovala agentura Kantar.cz. V České republice čelil v květnu každý podnik v průměru 2568 kyberútokům týdně, což je po Rusku nejvíc v Evropě. Na třetím místě je Portugalsko. V Evropě klesl počet útoků o 1% na průměrně 1737. Uvedla to bezpečnostní firma Checkpoint. Unijní ministři zahraničí budou na dnešním jednání v Lucemburku řešit ruskou agresi proti Ukrajině, nejnovější vývoj na Blízkém východě i vztahy mezi Evropskou unií a Čínou. S ministry se prostřednictvím videokonference spojí šéf ukrajinské diplomacie. Švédští fotbalisté porazili na mistrovství světa ve skupině F v Mexiku Tunisko 5-1 a jsou v čele tabulky. Švédové jsou prvním týmem v historii, který postoupil na světový šampionát, aniž by v kvalifikaci vyhrál jediný zápas.
13: Rock Radio. Počasí.
14: Dnes bude převážně oblačno, zpočátku místy polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle s přehánkami, k večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 17 až 21 stupně Celsia, na jižní Moravě bude až 23.
15: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
13: Rock Radio. Doprava.
14: Pozor si dejte pouze v Plzni na Rokycanské ulici, srazily se tam 2 osobáky.
15: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
13: Novej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Ať dneska nedostanete ránu proudem, vám se Honza,
16: Anabel
14: a Zuzka.
0: 7:03 v pondělí 15. června. Přátelé, poprvé tenhle ten týden rozdáváme mobilní klimatizaci Senkor.
16: Ano, dá se ovládat přes Wi-Fi, má kolečka a je multifunkční, takže pokud ji chcete, napište nám na Messenger, Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a po 8:30 zvedejte mobil.
0: Držíme pěsti a než bude 8:30, tak se k tomu času protancujeme. Teď si dáme kabáty a Western Boogie, tak jsme prosit.

0: Linkin Park a jejich Lost na Rock Rádiu 11 minut po 7. Máme pondělí 15. června. Slaví se globální den větru. Ten tady slavím od rána, holky si to ještě nevšimly, pořád je jim divný, proč si jim slzej oči.
1: Já taky... jsem naštěstí za covidu ztratila čuch, takže já jsem v pohodě. Jo, ale Zuzka je na tom hůř.
0: V klidu, Zuzka se potí. Potom je Mezinárodní den žen v dolech.
1: Ano, to je pro vás, kdyby náhodou... víkendu, takže pohodě.
0: Jo, ty jsi byla v Ostravě vlastně, no, tak to je skoro ono.
1: Já už jsem za sebou.
0: No, ale je hlavně den nečekaného polibku, ale pozor, ten popisek k tomu. Den nečekaného nebo tajného polibku je hravý okamžik, kdy lidé překvapí někoho výjimečného rychlým sladkým polibkem. Jde o ta drobná překvapení téměř jako skryté jiskry, které rozjasní každodenní život a dodají obyčejným rutinám trochu filmovější nádech. Jemný polibek na tváři nebo rty může signalizovat náklonost.
1: O, takže máme očekávat nějaký překvápko tady se Zuzkou, že přeskočíš pult a...
0: No já tam cítím aspoň 3 žaloby ze sexuálního obtěžování, takže nevím, jestli vůbec jako tohle se ještě dneska může slavit. Představ si, že prostě se ti líbí nějaká kolegyně v práci a že jí takhle potom hezky čapneš najednou ve výtahu a pořádně jí tam jako ocic máš.
1: No, myslím, že by byla minimálně překvapená.
0: No to já taky, až by přistál kopanec do rozkroku. Si myslím, že by nebylo úplně hezký.
1: Za zkoušku nic nedáš, ale Honzíku, zkus to.
0: Tak přátelé, držte mi palce, jdeme do výtahu. Užijte si den žen v dolech a my jdem na Smash Mouth a All Star. Somebody.

0: Stratovarius a Unbreakable na Rock Rádiu 19 minut po 7 hodině. Přátelé, přečtu seznam kapel. Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor. To jsou kapely, které už tenhle ten pátek 19. června uvidíte na jednom pódiu další zastávky našeho putovního festiáku Rock In.
1: Ano, tentokrát se koná v Pardubicích, takže pokud máte zájem o lupeny, máme pro jednoho z vás hned 10 kusů lupenů a je to jako vždycky stejný, stačí, když se vyfotíte se svojí partičkou, ze kterou byste chtěli vyrazit. Pošlete nám snímek na e-mail studio@rokoviradio.cz a čas na to máte jako vždy do čtvrtka do 15 hodin.
0: To je krásný, že jsi použila slovo snímek.
1: No tak fotografii, fotku, selfiečko, já nevím.
0: 10 zrichtovaných lidí někde po nějaký hrozný akci, ale je to snímek, je to daguerotyp, je přátelé.
1: Váš krásný snímek nám pošlete, budeme se na vás těšit a vy se můžete těšit na páteční Rockin v Pardubicích.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
1: Zemřít je nepovinný, až za chviličku zemřeme s Alešem Brichtou po reklamě.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Stavebniny Dek přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz. Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragueboats.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
10: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
11: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
10: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
13: Vinetu!
12: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
17: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
18: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
17: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
19: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Za minutku a něco bude 7:30, ladíte Rock Radio, rockovej rozjezd a Aleše Brichtu se songem Zemřít je nepovinný, což je pravda. Přátelé, já mám teďka tady něco na srdci.
1: Ano.
0: Šelest.
1: Ano. Kromě šelesti vám Honzí chtěl říct, abyste nepsali vaše telefonní čísla pod příspěvek s klimatizací, protože maximálně vás někdo vykrade a my vám nic nedáme. Pište nám to prosím vás do Messengeru, na Instagram, na Facebook, hezky do soukromíčka. Tam se může stát maximálně, že vám zavoláme my. A teď už si dáme zprávu.
0: Co když už jsou vykradený třeba?
1: No to je možný.
0: Tak už je nevykradou.
1: Tak po druhý.
0: Znova? To jde?
1: Nevím.
2: Poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světovýho roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Před kárným senátem Vrchního soudu v Olomouci stane soudce okresního soudu ve Vyškově Pavel Vrcha. Kárnou žalobu na něj podala tehdejší ministryně spravedlnosti Eva Dekroa. Podle kárného návrhu soudce neoprávněně nahlížel do jiných spisů. Za čtvrt roku si údajně prohlédl dokumenty z 200 spisů 8 různých soudních senátů. Demonstranti v Ženevě při protestním pochodu proti summitu skupiny velkých světových ekonomik G7 zapálili automobil značky Tesla, rozbili okna v několika budovách a házeli kameny na policii. Ta proti nim použila slzný plyn. Do pochodu, který byl zpočátku poklidný, se podle odhadů policie zapojilo kolem 20 000 lidí. 7. finálový zápas dnes rozhodne o tom, jestli se basketbalovými mistry stanou obhájci titulu z Nymburka nebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Zápas začne v 17 hodin v Praze na Královce.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude převážně oblačno, zpočátku místy polojasno a na severu a severovýchodě ojediněle s přeháňkami. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty naměříme do 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 23.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D1 se řeší nehoda ve směru na Prahu. Na 42. kilometru se srazil nákladák s osobákem, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. V Praze se bouralo na Černokostelecké ulici, tam neprojedete aktuálně levým i pravým pruhem a v Semilech pozor na Brodské ulici.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Zuzko, díky moc za zprávy a teď už zase další kouše prach. Zpívají Queeni v songu Another One Bite the Dust.

0: Queeni. Another One Bites the Dust na Rock Rádiu, 7:55. Pojďme si teďka říct zajímavost, co je?
1: Nic, spadlo mi něco do oka.
0: Já jsem se úplně najednou, přátelé, kdybyste to viděli, oči Anabel se otevřely do kořány, její ústa taky, na ploše zhruba 3 hektarů.
1: Ceca, spolkla bych zhruba tak dámhle tu igelitku s tvojí svačenou celý den.
0: Já bych možná teďka nemluvil o tom, co budem polikat, nebo nebudem, ale o tom, že Tony Iommi, kytarista Black Sabbath, že jo, praotec metalový kytary v podstatě, se dočkal nebo dostal rytířský řád britského impéria. Mm-hmm. Dostal se tak po bok už jeho ostatních kolegů, že jo, Paul McCartney, už má tenhle ten řád, rytířem je taky Mick Jagger třeba, Bonovox, U2, nebo třeba právě tady od Queenu Brian May.
1: Takže kytarista. Už to má vlastně kde kdo, takže nic moc.
0: No to úplně zase ne.
1: A řekl jsi to tak jako, že má to tam ten, to tam ten.
0: To jsem tím chtěl říct, že se dostal jako do dobrý společnosti,
1: to
0: chápeš?
1: To rozhodně. Jo?
0: Že jak byli rytíři kulatého stolu, tak tady jsou rytíři řádu britského impéria. My bychom mohli mít zase třeba rytíře tady rozbitého stolu.
1: Rozbitého mixpultu politého lecčin.
0: Ty bys nechtěla být rytíř, ty jsi jako malá třeba si nehrála na rytíře?
1: Moje babička měla rytířský řád.
0: Fakt?
1: No ano.
0: Tvoje babička je Paul McCartney?
1: Něco
0: nebo Mick Jagger?
1: Ne, byla kunzistorečka umění a dostala od nějakých Francouzů, dostala právě nějaký řád. Mm-hmm. Doma někde ho máme, no.
0: No já vůbec nevím, s kým tady vysílám, teď jsem úplně z toho překvapený.
1: Proto mě to až zas tak nenadchlo, keď moja babka byla taká to rytířka, ona.
0: To jsem ještě zvědavej, co se všechno dozvíme, že máš doma.
1: Já bych nerada, aby nás vykradli, takže.
0: Každopádně Tony Iommi mu gratulujeme k rytířskému řádu a my se půjdeme za chvíli podívat na další muziku. Vanastovky, sbírka zvadlejch růží, ty třeba dostanou taky nějaký řád třeba, nevím, poblitých korunovačních lenatů českých, něco takového.
1: To je krásný, Honzíku, moc hezky jste řekl, že už tam pustí nějakou muziku, panebože, to je zase pondělí.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nevíš ho!

0: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš v oblacích?
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
3: firma na zážitky
2: CZ.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
6: Senkor.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: 10 minut před 8 ladíte Rock Radio, rokový rozjezd a kapela Líbání diamantů zpívala Nejsi sám.
1: A my teď jdeme líbat motorky s naším strýcem Marcelem.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na kredita z autodromu na Filipu Salačovi. Přeci jen on bude hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky. Jenže Filip mi do toho hodil vidle a dlužno podotknout, že moc fajn vidle. Vyrobil si totiž tu nejlepší možnou pozvánku. V Maďarsku získal bednu. A to je přesně to, co chtějí fandové. Vědět, že se nebude tahat kačer. O to se kromě Filipa budou starat i další tři tuzemští mušketýři. Seriál Northern Talent Cup jedoucí Roman Durdis, Adam Vyskočil a Viktor Čech, budou patřit také mezi favority s čákou na medailová umístění. Takže komu dá to závěrečné pozvánkové slovo? Jasný, jede se v Brnísku, tož to musí být Brňák.
4: Ahoj, tady Ondra Ježek. Už brzy se uslyšíme na tribunách při MotoGP na autodromu Brno. Společně s Martinem Strakou vás provedeme celým víkendem od prvního tréninku až po poslední závod. Doufám, že vás přijde co nejvíc a že si celý víkend 19. až 21. června společně užijeme.
3: Díky Ondrovi máte jednu jistotu, že vás do dění na trati doslova vtáhne, vždyť speciálně tu brněnskou dráhu má naježděnou asi 1000krát tam a určitě ji minimálně 6krát odsouval. Se skromností sobě vlastní říkám, že k dokonalosti už chybím jen já. Pokud chcete zamotokecat, tak sice bez mikrofonu, ale určitě se v Brně tento víkend potkáme. Rekord je zatím 247 000. Nemáte pocit, že 250 už je jen kousek?
2: Rock Radio. Motokeci.

0: Eric Clapton, Tears in Heaven, jedna z nejrychlejších písní, který jsme vám mohli dneska zahrát. Máme za minutu 8 hodin ráno, tak pokud jste se neprobudili, tak touhle písní už se neprobudíte. Zkusíme to po 8 nějakou trošku rychlejší muzikou, anebo vás za chvíli probere Zuzka ve zprávách. Anebo vás probereme tím, že dneska rozdáváme první z řady klimatizací, tak pokud ještě nevíte, že to děláme a jak na to, jak ji získat, tak si počkejte, za chvíli o tom budeme mluvit. Tak čau.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Střešní okna Fenestra.
13: Fenestra?
12: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
13: Fenestra?
12: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
14: Rock Radio. Zprávy.
15: Hezké pondělní ráno, máme minutu po 8 a jsou tu další zprávy. Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes projedná vláda. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše měli dnes taky rozhodnout o tom, kolik Česká televize a veřejnoprávní rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. U chorvatského Splitu po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli nejméně 3 lidé, šlo o Čechy, další se pohřešuje. Oznámil to vedoucí konzulárního oddělení velvyslanectví České republiky v Záhřebu Štěpán Šantrůček. Informoval také o tom, že 4 čeští občané byli převezeni do nemocnice, jejich stav ale není vážný. Spojené státy a Irán dospěli k mírové dohodě. Oznámil to podle agentur pákistánský premiér. Dodal, že oficiální podpis dohody se uskuteční v pátek ve Švýcarsku. Novou českou šampionkou 7 boji se v neděli v Brně stala Adéla Tkáčová a výkonem 6227 bodů se zařadila na 4. místo v české historii. 21-letá atletka z Kopřivnice předvedla nejlepší český výkon od roku 2018.
14: Rock Radio. Počasí.
15: Zpočátku dnes bude polojasno, převážně potom oblačno na severu a severovýchodě ojediněle s přeháňkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 23.
14: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
15: Rock Radio. Doprava. Na D1 opatrně, pokud jedete ve směru na Prahu, na 47. kilometru se srazily dva nákladňáky v koloně, je to průjezdné pouze levým jízdním pruhem, a na D8 se bouralo ve směru na Ústí nad Labem na 66. kilometru.
10: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
13: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Ať máte co nejenergičtější start do nového dne, vám přeje Honza,
16: Anabel
15: a Zuzka.
0: 4 minuty po 8 v pondělí 15. června. Přátelé, už za půl hodiny budeme rozdávat první z řady klimatizací Senkor, který jednak klimatizují, jednak odvlhčují a jednak, nevím, co bylo to třetí.
16: Mají kolečka.
0: To taky, to bylo to čtvrtý,
16: ještě
0: tam bylo něco.
16: Přes Wi-Fi.
0: To bylo to pátý, ještě tam bylo něco.
16: Tak to už nevím, co po mně chceš, víc jsem si toho nezapomněla.
0: Odvlhčujou, jo, a čistý vzduch, to jsem zapomněl.
16: Wow.
0: Aby se pročistil vzduch, to by se v některých kolektivech hodilo.
16: Ano, nebavíme se o nás samozřejmě.
0: Ne.
16: My tři se milujeme. Každopádně, tak. Přátelé, pište si, máte na to čas do 8:30 a zvedejte telefon. A teď už nějaká muzika, dáme si Offspring.
0: Děti nejsou v pohodě.

0: Coucou a jich Rosana v 8 hodin na 12 minut dohrála na Rock Radio. Dneska je pondělí 15. června a já tady mám historický okno s rokem 88. Tehdy se Bruce Springsteen v rámci aktuální světový tour zastavil v Římě, romantický město. No a tenhle ten den ho jeden místní novinář bulvární vyfotil ve spodňárech u bazénu, jak se válí po svý kapelní vokalistce Patty Scialfa. Už se to nějakou dobu šuškalo, že Springsteen jako obdělává zahrádku a tenhle bulvární fotka to potvrdila. No ale nebyla to taková ta typická situace, která se v kapelách běžně děje, že zpěvák brousí vokalistku, zpěvačka kytaristu a bubeník basáka, ale Bruce a Patty se za 3 roky vzali a jsou spolu do dneška a hrajou spolu v kapele do dneška. Takže ta fotka ve výsledku nedokumentovala nějaký jako skandál, ale vlastně začátky lásky jako trám.
1: To je tak hezký, mě chceš dojmout takhle připotil.
0: No, trošku jsem se snažil. Mě teda trošku zajímal taky tvůj názor na tyhle ty bulvární paparazzi fotky, co ty na to, protože jeden čas se s tím trošku živila, dělala v novinách takhle.
1: Je to tak, jeden čas, docela dlouhý čas, skoro 7 let.
0: Dobře, tak.
1: Takže nějaký páteček jsem tím strávila, já jsem vždycky říkala, že nechci psát o lidech, který znám, což vlastně byla většina, takže já jsem moc... Promiňte, na té scéně dělám 25
0: let. Proč tě vyhodili?
1: Oni mě nevyhodili, já jsem odešla, ale pak teda z toho druhého nejmenovaného bulváru mě vyhodili kvůli tomu, že tam dělala sestra mého ex, se kterým jsme se rozešli, takže tam to bylo z nějakých...
0: Že pak to byla krevní pomsta.
1: Tam to byla krevní pomsta, jakože pomstím svého bratra za to, že tě mlátil, tě necháme vyhodit. No, takže takhle nějak to bylo, ale jako mě vlastně z bulváru blbě, je to hnusná svaloč, proto jsem odešla.
0: To jsem chtěl slyšet, děkuju. Jeden dál, Arakain, Paganini na Rock Rádiu.

0: Je 8 hodin 22 minut a Chris Cornell dohrává pecku Nearly Forgot My Broken Heart. No a dneska je pondělí.
1: Rock Radio, rockovej pašák.
2: Alice Cooper dává dohromady svoje cajky, neboli nářadí, nemyslíme tím to dole, ale ty hudební, protože ho čeká evropská tour k jeho loňskému albu The Revenge of Alice Cooper. Jenomže ztratil kreditní kartu. Došlo k tomu na benzínové pumpě a naštěstí měl teda opravdu, jak se tomu říká, zadele kliku, protože to našel poctivý nálezce a přes Cooperovu charitativní organizaci mu ji vrátil. No a při nákupu vlastně benzínu, když se vrátil domů z golfu, tak hudebník zjistil, že kartu nemá a jako odměnu dal poctivýmu nálezci jeho poslední album, který teda podepsal. No, nemůžeme se zbavit pocitu, že je trošku držkrešle.
1: Rock Radio, punkovej strašák.
0: Kanadský experimentálně rockový duo Anjine de Poitrin je samo o sobě dost ujetý, kostkovaný v oblečení, nástroje, maskovaný muzikanti, ujetá muzika, tak ujetá, že některý lidi na internetu vyrábějí padělaný trička z jejich merchandisingu a prodávají je a prodávají se. No a někdo v Rusku se ale teď rozhodl dotáhnout kopírování ještě dál a založil kopii kapely. Momentálně po Rusku jde tour, fejková kapela Anjine de Poitrin a vydělává na stylu kanadského originálu. To se může stát asi jenom na východě, takže posílám. Máme punkovýho strašáka.
1: Rock Radio.
0: Tak, další sošky zase někdy jindy. A za chvíli muzika. Van Halen a Jump.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
6: Stavebniny Dek přináší megaakci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz.
7: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
8: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
9: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
8: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
10: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
11: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
13: Trénírkárna.cz.
14: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trénírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trénírkárna.cz.
15: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
16: Dan Landa.
15: Trautenberg.
16: Rybičky.
15: Migové.
16: Jdeme na hrady.
15: 8 hradů.
16: 8 víkendů.
15: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa,
17: Harley,
13: Vypsaná fixa,
17: Krucipisk.
13: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
18: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
19: Tohle není jen festival,
20: to jsou Hrady.
13: www.hrady.cz.
21: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: Van Halen a Jump na Rock Rádiu česky by se tam mohlo zpívat třeba hop, kloboučku. Je 8.31, je pondělí.
1: Sport.
0: Tak. Rockin.
2: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
3: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
4: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užil volnější den, který hráči v Texasu vyplnili i návštěvou tamního Rhodesa. Od neděle už se národní tým začal naplno chystat na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice v Atlantě. Český celek poprvé od porážky 1-2 s Koreou v Guadalajaře v úvodním utkání, které se uskutečnilo v pátek nad ránem středoevropského času, trénoval v kompletním složení. V Texasu, kde je oproti Česku o 7 hodin méně, se bude Koupku v výběr chystat do zítřka. Poté odcestuje do Atlanty. Zápas JAR může být klíčový z hlediska boje o postup do vyřazovací fáze, kam z každé skupiny projdou první dva celky a doplní osmička nejlepších týmů z třetích míst. Základní část zakončí české mužstvo proti Mexiku v tamní metropoli.
2: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio. Doprava.
4: Na D1 opatrně, pokud jedete ve směru na Prahu. Na 47,5 kilometru se srazily 4 nákladňáky. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a tvoří se tam kolony.
5: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Zuzko, díky. Jedna paní na holení za náma, druhá před náma, Meredith Brooks a její Bitch.

0: Meredith Brooks na Rock Rádiu a její 90-ková hitovka Beach, kterou překládat, ne, no Čubička, něco takového by se to dalo asi.
1: Prostě nepřekládej to.
0: Dobře, tak já to nechám přeložený potom na někdy jindy. Máme necelých 8 minut po půl devátý a to znamená jediný, že konečně rozdáváme.
1: Ano, máme tu jednu klimatizaci navíc, takže mobily do ručky.
0: Navíc jo.
1: Navíc pro jednoho z lidí.
0: A byla pro mě.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
6: Atención, señoras y señores.
3: Roztančete s

0: svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: 8 hodin 41 minut rozdáváme první z řady klimatizací Senkur, která rychle ochlazuje místnost, odvlhčuje a ještě navíc čistí vzduch pro lepší klima doma. No a to nejlepší klima doma bude mít Pepa z Prusinovic. Dobrý ráno, přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno, zdravím.
1: Jseš tam ještě, neodešel jsi někam, dobrý. Nazdár. Prosím tě, Klimuška, Senkor, ty jsi psal, že by se vám hodila do domečku na osvěžení. Vy máte domeček?
3: Ano, ano. Ještě blbě jsem slyšel teďka, omlouvám se.
2: No, ptá se tě, jestli máte domeček.
1: Jestli máte domeček?
3: Máme domeček. Čistě po rekonstrukci si rekonstruujeme, takže se nám to bude hodit.
2: Takže jsi vybral pracháče, to jsi vybral špatně, měli jsme to nějakým chudákům rozdat. Ale my si to ještě rozmyslíme, my jdem volat po druhý, jo?
1: Prosím tě,
3: děkuji.
1: Není zač, když jsme u těch domečků, to jste nějak podědili, nebo jste koupili, zadlužili jste se na 3 generace dopředu?
3: Tak, zadlužili jsme i naše děti vlastně, aby jsme mohli mít domeček.
2: Tak to jsi mě trošku uklidnil, Pepíčku, tak to je v pořádku. Jestli jste zadlužený ještě na pravnou čata, tak to je v pořádku. To.
3: V dnešní době to nevím takto, no.
2: No tak aspoň vám tam nebude teplo, což se vyplatí.
3: No, což se hodí, na starý bareček to se hodí.
1: No a máte aspoň třeba 3-patrový barák, že byste pak museli pořídit těch klimatizací víc, nebo budete chladit třeba jenom v kuchyni, nebo...
3: No, jenom tak v kuchyni, takým krcálku tam.
1: Máte jenom krcálek, to mám radost, že jste se zadlužili, máte krcálek.
2: Vy jsme nějaký přejícní, přejícná dvojice, to se hned poznám.
1: Ne, my samozřejmě nebudeme zlí, moc gratulujeme. Já jsem koukal na Facebooku, že seš tam vyfocený se svojí paní, že to není ani asi tak dávno, co jste měli svatbu.
3: No, je to asi 5 let bude, no.
1: Ježiš, to je krásný. No tak hele, k výročí, paní nás poslouchá nebo neposlouchá?
3: Myslím si, že ne.
1: No tak to až jí zavoláš, ta radostí vyskočí z okna, tak možná opatrně, hele.
3: dobře, já jí řeknu, se podsadí radši.
1: tak prosím tě, moc gratulujeme. Klimuška dorazí, Pepičku, měj se krásně, paní od nás pozdravuj a zase se někdo zvy.
2: Měj krásný pondělí. Díky. Ahoj.
3: Díky vám taky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor.
2: No a teď už další muzika. Panoptiko, Noc v opeře.

0: 9 minut před 9 na Rock Rádiu Alien and Farm. Jejich zpěvák Dryden Mitchell dneska slaví krásný kulatý 50. Tak jim přejem všechno nejlepší. No a před asi půl hodinkou jsme tady mluvili o tom, že Alice Cooper nedávno ztratil kreditku a málem o něco přišel, ale ty si teďka o víkendu údajně trošku jako podobně na něčem skoro vydělala.
1: No málem, ale málem jsem taky byla v celé předběžného zadržení.
0: Co pak si dělala?
1: Prosím tě, šla jsem tankovat na benzínku, tak si hezky natanku, dám si k tomu kávičku, zaplatím. Říkám, paní, támhle ten stojan za 1000 korun na káva. Ona, jo, jasně, teď mi to tam namarkovala, já jsem to pípla, jsem u toho telefonovala s kámoškou, takže jsem to nějak moc jako neprožívala, že jsem se nekoukala na částku, kterou mi účtovala, nebo tohle, prostě jsem to klasicky pípla, šla jsem pryč.
0: To někdo dělá, jedu, že se kouká na částky, já se teda nekoukám
1: nikdy.
0: Já taky
1: ne. No a poslouchej, a jedu si dál, že jo, tak jako třeba 20 minut, volám dál s tou kamarádkou a najednou cizí číslo. Říkám, hele, to je divný, jako, já to radši vezmu, jo. Načež mi volá paní, dobrý den, tady je paní z benzínky a máme tady policii. A já úplně říkám, Ježíš Kriste, co jsem,
0: gratuluju.
1: Co jsem udělala. A ona říká, no, vy jste jako zaplatila jenom to kafe. A jako, a prý, máme vás tady na kamerových záznamech. Já říkám, no, ale já jsem vám jasně hlásila, že kromě té kávy platím ten stojan číslo 5 nebo kolik a že jasně. Tam mám za 1000 korun benzín. Takže jsem málem okradla tady benzínovou čerpací stanici o 1000 korun. Ale bohužel mi to teda neprošlo. No, takže tak. Dopadlo to všechno dobře, poslala jsem 1000 korun a nikdo mě nepronásledoval ani v policejním voze. Z čeho bych měla asi mrtvici, jako si myslím, jo, když bych najednou na té dálnici viděla ty blikačky za sebou, tak bych asi docela se bála, co jsem jako provedla.
0: A teď ta realita. Ty na telefonu, počkejte, nějaká bába v Otrově, zaplatím kafe. Cože zaplatíte? No zaplatím kafe. A že. Jo, tak já vám tam dám do kafe. Jo, jo, naschánou. No, pít 20 korun.
1: Nějak takhle to probělo. Ale všechno dobře dopadlo, jsem tady s vámi, takže...
0: Přátelé, dejte si pozor, Mercedes, bílé barvy, SPZ, tu si nepamatuju, ve kterým jezdí tady blondětá paní, krade naftu na a benzín, nebo na co jezdíš?
1: Saju to brčkem, na benzín.
0: Já jsem si říkal, proč tam máš ty demižony?
1: Jo, to já vždycky odsaju něco do demižonu a oni to bohužel mají na kamerách, takže je to pak trapas jako teď vo víkendu.
0: No, tak zdravíme paní na benzínku, děkujeme za zábavu a zdravíme i vás ostatní, protože bude za chvíli 9, tak my se loučíme.
1: Mějte se krásně, páčík, slibáčík.
0: A teď už Google Dolls, Iris, taková romantiárna před 9.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
10: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Hezké dopoledne, máme minutu po deváté, jsou tu další zprávy. Volby do poslanecké sněmovny by teď vyhrálo vládní hnutí ANO s 31,5% hlasů. O druhou příčku by se dělili opoziční Starostové a nezávislí a ODS se ziskem 15,5% hlasů. Vyplývá to z výsledků průzkumu Trendy Česka, který na přelomu května a června pro Českou televizi zpracovala agentura Kantar.cz. Americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením 100% cla na francouzská vína, pokud Francie neodstraní daň z digitálních služeb. Ta se vztahuje na velké americké technologické společnosti, jako je Google, Amazon, Meta Platforms nebo Apple. Unijní ministři zahraničí budou na dnešním jednání v Lucemburku řešit ruskou agresi proti Ukrajině, nejnovější vývoj na Blízkém východě i vztahy mezi Evropskou unií a Čínou. S ministry se prostřednictvím videokonference spojí šéf ukrajinské diplomacie. Švédští fotbalisté porazili na mistrovství světa ve skupině F v Mexiku Tunisko 5-1 a jsou v čele tabulky. Švédové jsou prvním týmem v historii, který postoupil na světový šampionát, aniž by v kvalifikaci vyhrál jediný zápas. Rock Radio, počasí. Dnes bude oblačno, z počátku místy polojasno a na severu a severovýchodě čekáme ojediněle přehánky. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 23.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
0: Bouralo se v Brandýse nad Labem na Pražské ulici, kde se srazily dva osobáky. Dvě auta v sobě jsou taky na Litovelské v Olomouci. A pozor si dejte na nehodu, která se řeší v Plzni na Lobeské.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rokový dopoledne.
2: To už je to hotový.
0: To
2: bylo strašně rychlý. Já jsem totiž přemýšlel nad tím, jak si tady řekla ve zprávách o sportu, že jsou Švédové jako jediný tým, který postoupil, aniž by vyhrál. Tak jsem si vzpomněl totiž na takovou krásnou příhodu, která se stala na olympiádě v roce 2002 v rychlobruslení, kdy jeden Australan, který nevyhrál ani jeden zápas, vlastně v podstatě vyhrál až ten poslední, a to díky tomu, že všichni čtyři popadali, jo, tak získal zlatou medaili. A on se tomu sám divil. A dokonce to byl takový fórek, že byl na známkách a tohle. On tam jel už jako outsider, on byl nejstarší, jako jo, už měl Zenit za sebou, jenom aby doplnil sestavu. No a povedlo se mu právě prokličkovat všechny ty, že vždycky vyšlo. Všichni popadali a on dojel do cíle jako první.
0: Jo, to je krásný.
2: A to se mu stalo a takhle získal medaili, tak jsem si na to vzpomněl, že krásný příběh, nevím, jak se jmenoval, možná některý posluchači to budou vědět, ale ještě tak si dejte olympiádu rychlobruslení 2002 a koukněte se na to, myslím, že o tom je nějaký stream udělaný, že to je prostě něco neuvěřitelného.
0: Já vím, že byl i takovýhle běžkař někde na olympiádě, který nikdy nestál vlastně na běžkách, jenom to trénoval někde na Jamajce.
2: No,
0: ale dostal se tam.
2: A tady to fakt byl krásný příběh, že oni tam všichni se pomlátili, on jel úplně za nima někde, jako daleko, víš, už se tak jako díval se po krajině, říkal si, no tak zítra poletím, kolik mi to letí. A najednou tam všichni sebou řízli v zatáčce a on vyhrál zlatou medaili. No tak vidíte. Tak jo, Zuzko, děkujeme, rokový dopoledne, 5 minut po 9. hodině s vámi Kamila, pojďme na komunál.

0: Legendární kesáci na Rock Rádiu 9 hodin a 20 minut. Dneska máme 15. června. Pojďme se podívat na historický okýnko, v podstatě oslavit narozeniny dvou výborných zpěváků a myslím si, že taky z významných kapel, který se zapsali do rockové historie. Jednak 80. narozeniny dneska slaví Noddy Holder, což je ex-zpěvák kapely Slade, ve který působil do roku 1992, takže v podstatě se dá říct, že s ní zažil to nejdůležitější a nejzásadnější, což je vlastně pravda. Pak to zabalil a od té doby Slade hrajou bez něj, tak nějak v takové formě, podobně třeba jako Sweet, že někteří fanoušci jsou schopní akceptovat a někteří zase ne. Ale důležitý je, že Noddy se opravdu podepsal pod to zásadní v této kapele a dneska slaví 80. narozeniny. Je pořád mezi náma, což je skvělý, takže mu přejeme všechno nejlepší, stejně tak jako zpěvákovi Uriah Heep Bernie Shawovi, který má dokonce i českou nit na nás napojenou, protože si vzal manželku tady od nás, nebo ženu. Takže ten slaví dneska o něco míň, 70. narozeniny. A je taky pořád mezi námi, to je důležitý, ale hlavně je pořád aktivní a čilej, protože Uriah Heep fungují a dokonce za několik dní nebo měsíců, nebo jak je to, nevím teďkon, ale vím, že by měli dorazit sem k nám do České republiky a odehrát koncert. Tuším, že to je v Pardubicích, nevím, nejsem si jistý. Každopádně důležitý je, že Uriah Heep pořád fungují a Bernie je jejich součástí už 40 let. Takže přejeme všechno nejlepší k narozeninám a pojďme na další muziku. Guns N' Roses, Beast in Black a dáme si i Luci.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tak co koupelna, hotová?
4: Sepeš.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
4: Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, co?
5: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
6: Ventilatory.cz.
7: Housebrand Café, per favore?
8: Si, signora.
9: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
10: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
11: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
12: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Potisk dárky, Belavil, CZ.
16: Odplouvám kránu na katamaránu.
17: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
16: Odplouvám kránu na katamaránu.
17: www.pragboat.cz.
16: Už vím.
17: Tak vzhůru na palubu.
18: Potřebujete dětské kolo?
19: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
18: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
19: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
18: Raskal
19: a Bíny.
18: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
19: happysport.cz.
20: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.

0: Ágoši. Rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Stejně tam bude i náš tým Rock Rádia. Festivalem vás provede Petr Janda, ne teda Petr samozřejmě z Olympiku, ale jeho vnuk Petr Janda, který ho znáte z našeho odpoledního vysílání, takže se na něj můžete těšit stejně tak jako na naše slušný holky, který vám přivezou i slušnej merch. No a teď to podstatný, pokud se tam chystáte a nemáte ještě lupeny a je vás víc, tak stejně tak jako na předošlý rokyny vám dáme možnost získat 10 lupenů pro celou partu. Systém je úplně stejný jako v těch předchozích rokinech, to znamená, že na náš e-mail studio@rokoviradio.cz pošlete fotku celý svojí party, se kterou byste chtěli na rokin Pardubice vyrazit. No a čím bude originálnější, tím lepší, protože má pak větší šanci zaujmout naši porotu, která rozhodne, a to konkrétně ve čtvrtek, o tom, kdo z vás tedy lupeny dostane a vyrazí. Čas máte do čtvrtka 18. do 15. hodiny, pak se to uzavře a v pátečním rokovém rozjezdu se dozvíte, kdo z vás tedy vyrazí 19. června v pátek do Pardubic na Rockin' Town.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a my jedeme dál. Kulturníky, typy a pak si dáme Rammsteiny, Taniu Novou, skladbu Nostalgie a budou taky Whitesnake.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Trenýrkárna.cz.
4: Hej ty... Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenýrkárna.cz.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
8: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
7: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
8: No, to by šlo.
7: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
9: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Trautenberg.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Vypsaná fixa.
9: Krucipisk.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou hrady.
10: www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
14: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Rádio. Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. Senkor.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
9: Střešní okna Fenestra.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
11: Rock Radio. Zprávy.
12: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. OSVČ čekají od července změny. Týkají se výše a placení měsíčních záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Detaily přidává z České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
13: Tato změna se dotýká těch OSVČ, které mají v současnosti zálohy na pojistné ve výši 5720 korun a následně jejich pojistné pro celý rok 2026 je taktéž stanoveno ve výši minimálního vyměřovacího základu.
12: Informace týkající se změn v placení nebo vrácení části plateb OSVČ podají příslušné finanční úřady. Pákistánský premiér oznámil dosažení mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu. Oficiální podpis se má uskutečnit v pátek ve Švýcarsku. Dosažení dohody s Íránem vzápětí potvrdil i americký prezident Donald Trump. Hokejisté Caroliny po 20 letech získali Stanley Cup. V 6. zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Carolina boji o Stanley Cup prolétla suverénním způsobem. V průběhu playoff prohrála pouhé 3 zápasy a došla si pro druhý Stanley Cup v klubové historii.
11: Rock Radio. Počasí.
14: Tak jdeme ještě na počasí, dneska bude polojasno až oblačno, už bez srážek, kromě teda severovýchodu, no a denní teploty mezi 18 až 22 stupni Celsia.
15: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
14: Jdeme do Děčína. V ulici Jiřího z Poděbrad je hlášená nehoda 2 osobních aut. Počítejte tam s omezením, stejně tak jako v Praze v ulici Nuselská. Tam se srazily 2 osobní auta, tam se chviličku zdržíte. Tak opatrně a šťastnou cestu.
6: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
11: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
14: Kamil Drává zdraví a přeju vám hezký dopoledne. Pondělní s datem 15. června máme něco málo po 10. hodině a samozřejmě je tady spousta muziky. Teď jsme hodně mluvili, tak si pojďme zase chvíli hrát. Dáme si Green Day, Seether a na začátek Daniela Landu.

0: Ukázka z geniálního alba Master of Rings z roku 1994 kapela Halloween, první s Andy Derisem. Dlouho jsem mu nemohl přijít na chuť, protože jsem miloval éru, nebo miluju éru s Michaelem Kiskem, ale časem jsem se k němu probral a začal jsem mít i tu následující éru velice rád a musím říct, že dneska desku Master of Rings hodnotím hodně vysoko. Myslím si, že jí mám fakt někde možná na čtvrtým, pátým pořadí hned za Klíčema, takže je to geniální album. Fakt se povedlo od začátku do konce, akorát tady jsem se nachytal, protože vždycky říkám, nepřistupujte k albumu s nějakým předsudkem, že už to není ono a tak dál, zbytečně se odrazujete od výborného poslechu a tady si musím nafackovat, protože přesně tady jsem udělal to, co vždycky všem vytýkám, že tady jsem fakt jako přistupoval k té kapele v tom smyslu, že Michael Kiske odešel a už nevíme, co se bude dít a myslím si, že ten první poslech mě úplně nechytil, tak jak říkám, nafackoval jsem si a deska je skvělá, stejně tak jako celá éra s Andy Derisem, protože on je fakt výborný, sympaťák, skvělý člověk a musíme říct, že i on, nebo respektive hlavně on má velký podíl na tom, že Michael Kiske je zpátky a že spolu tvoří tak skvělou dvojici, protože Michael Wakeyard říkal, že pokud by Andy Deris měl problém s Michaelem Kiskem, nebo respektive pokud by si nesedli, tak by žádnému reunionu nedošlo, protože oni dva se setkali, odjeli spolu na týden, dva, někam úplně mimo a snažili se k sobě najít cestu, což se povedlo dokonce tak moc, že Michael Kiske se odstěhoval na Tenerife, kde Andy Deris bydlí a koupil si tam barák, aby byli spolu blíž, protože našel novýho přítele. Takže to je skvělý, jak si takhle sednou a hlavně, jak říkám, myslím si, že na to má velkou zásluhu právě zpěvák Andy Deris, což je obecně jako docela takový nevídaný, že vlastně nástupce ikonického zpěváka ho vlastně přijme, pozve zpátky a dá mu prostor na pódiu, což se většinou neděje, protože většinou právě ty egomaniaci nechtějí toho bývalého hvězdního zpěváka pouštět k sobě, aby jim jakože neurval ten pocit, nebo respektive to místo na tom pódiu, tak to je neuvěřitelný. Andy Deris má prostě velký srdce. Joan Jett za chvíli, dáme si Dimitri a taky Biffy Clyro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
4: Un, dos, tres!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yes,
5: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Awara šar!
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
12: Vinetu!
11: druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

Nickelback, Sunday na Rock Rádiu, 10 hodin 39 minut, to je aktuální čas. Pojďme se podívat na náš web rockovýradio.cz a na nabídku 3 alb rockovýho referenda. Ta už je tam pověšená a vy můžete hlasovat, podíváme se do 90. A já teda musím říct, že všechny 3 desky jsou naprosto luxusní a nevím, který dát hlas, protože mě všechny provázely mojím mládím a mám k ním emoční vztah. Takže těžko rozhodnout, ale naštěstí jste tady vy, posluchači Rock Rádia, a vy to uděláte za mě a taky je to tak správně. V nabídce je album Macbeth z roku 1992, jejich prvotina v angličtině. Možná si pamatujete skladbu Galaxy, která vyšla taky na Rockmapě 4, ale hlavně

0: uvědomí a moc si vážím, je skvělá. Maťo Ďurinda tam složil a napsal úplně jiný písně, než skládá standardně pro tu Blatanku, a mluví se o tom, že by tahle ta deska měla dojít k reedici, takže nakonec ji budeme moct třeba koupit i na LPčku, což já bych velice uvítal. Každopádně v nabídce pod číslem 2. No a poslední Merlin a jejich prvotina z roku 1992, samozřejmě Dan Horina, který tady nedávno byl, tak tohleto album v reedici už je. A hlavně i tenkrát vyšlo už taky trošku pozdě, ale pořád ještě zamíchalo hudební historii rokových dějin, takže tuhle tu desku si můžete vychutnat pod číslem 3 a dát jí hlas. Tak jestli tam máte svýho favorita, nějakou svoji oblíbenou desku z téhletý éry, tak zahlasujte a uvidíme, jak to nakonec dopadne, a v sobotu večer si vítězný album pustíme. Teď si pustíme Twisted Sister, dáme si Bad Wolves, anebo taky Harley.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Mám barák děravej, mě do post telefičí, snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
2: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
3: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
2: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
4: Ratatararata trička, ratatararata potisk, potisk trička, byla.

0: máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
4: Senkor. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
4: Těšíme se na vás.

0: mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Decfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dec platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Decfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dec.cz.
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
2: www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Rock Radio. Zprávy.
3: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Zavádění vlakového zabezpečovacího zařízení ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost provozu na tratích transevropské železniční sítě. Ostatní přínosy ale naplněny nebyly a ke zrychlení provozu a vyšší kapacitě tratí to zatím nevedlo. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že zvýšení bezpečnosti cestujících bylo hlavním cílem zavádění ETCS. Ceny ropy padají, klesly na nejnižší úroveň od března po oznámení, že USA a Irán v pátek podepíšou memorandum o mírové dohodě. Kontrakty na nákup severomořské ropy Brent zlevnily na necelých 84 dolarů za barel. Sedmý finálový zápas dnes rozhodne o tom, zda se basketbalovými mistry stanou obhájci titulu z Nymburka nebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Takové vyvrcholení zažívá domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003. Zápas začne v 17 hodin v Praze na Královce.
0: Rock Radio. Počasí.
4: Dneska bude polojasno až oblačno, už bez srážek, kromě teda severovýchodu. A teploty mezi 18 až 22 stupni Celsia.
5: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: No a ještě se podíváme na silnice, začneme v Trutnově, v ulici Prokopa Holého je nehoda autobusu a osobního auta, na místě je policie a je to tam v tuhle chvíli uzavřený. Tak tudy neprojedete, nebo si prostě hold postojíte a budete si muset počkat. Tak to radši oběďte. No a ve Znojmě si dejte pozor v ulici Jarošova, tam překáží v provozu nehoda dvou osobních aut, tak projíždějte opatrně.
5: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Elektrický oběd.
4: Jdeme na elektrický oběd. 3 minuty po 11. hodině startuje takhle při pondělku, tedy ten první elektrický oběd v tomto týdnu a vy si můžete diktovat muziku, kterou byste chtěli slyšet a bude-li to v naší moci, tak vám přání rádi splníme. Pište na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obed@rokovyradio.cz. S vámi je šéf kuchař Kamil Dráb a já vám přeju dobrou chuť.

Tak to byly Cure, který nám odstartovali dnešní elektrický oběd a teď už pojďme na první přání. Napsal jistý chlapec, který zdraví a chtěl by nechat zahrát něco od Slayera, jak tady píše. Díky, pozdravujem z Trutnova. Tak já ti samozřejmě něco od Slayera zahraju, jen si neřek, jestli to má být od Kerryho Slayera, nebo Jeffa Slayera, nebo Toma Slayera, nebo Davea Slayera. Tak nevím, koho si mám vybrat, ale od toho Slayera ti teda něco zahraju.

Tak tohle byl Aerosmith, který jsme si na Rock Rádiu dali v elektrickém obědě. Chtěl to slyšet Honza, další muziku chce slyšet někdo, kdo se nepodepsal, ale píše, jestli by byla možnost zahrát něco od Kaťáků. Díky moc. Jdeme si dát v tomhle nejedu.

0: Rock Rádio. Elektrický oběd.
1: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
2: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
3: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
5: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
6: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
5: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
7: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
8: A jak to děláte?
7: Jednoduše, jsme Siegel.
9: www.siegel.cz.
10: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
13: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský.
14: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
15: Ekokom.

V elektrickém obědě jsme si dali Battle Beast a zařídila to Jana a další píseň zařídila Ivča, která zdraví a chtěla by nechat zahrát Panoptiko pro mého miláčka Peťulku, který se právě vrací po týdnu domů, že se na něj moc těším a posílám pusu, tady dává jakože smajlíka, díky Ivča. Tak Ivčo, to je fajn, že se na sebe těšíte, tak ať si to pořádně užijete a tady máte Panoptiko.

Tak jsme zazpomínali na starou éru kapely Rainbow. Rok 1983, Joel Turner u mikrofonu Street of Dreams. Píseň, kterou chtěl slyšet Robert v dnešním elektrickém obědě. Jdeme na další přání a to zní takto. Krásné pondělí, Kamile, zahraj prosím mě a mému manželovi Martinovi na cestu z letiště domů nějakou písničku od Halloweenu. Přiletěli jsme z Dovči a týden je neslyšeli. Maťo je miluje, tady je napsal. Ne, Maťo, miluju tě. Tak takhle je to. Děkuji moc, Teres napsala. Tak Maťo, miluje tě, Teres? No a já vám pouštím pěkně na návrat z dovolený Halloweeny.

0: Rock Rádio. Elektrický. Rock Rádio. Elektrický oběd. Rock Rádio. Elektrický oběd. Rock Rádio. Elektrický oběd.
1: Hausbrand Café per favore. Hausbrand Café per favore.
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Pijte pít. Hausbrandkáva.cz. Hausbrandkáva.cz.
4: Mám barák. Mám barák děravej. Mě do postele v barák děravej. Mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jak jsem

0: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: firma na zážitky
1: CZ. Akcina
2: firma na zážitky
1: CZ.
3: Potisk dárky, bilabil, CZ.
4: Co se tady děje?
3: Dárky, bilabil, CZ.
4: Co se tady děje?
3: Bilabil, CZ.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350.
7: Jo, a díky tech bonusu. Teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
8: V Lidlu jsou technologiích.
6: BYD.com.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další.
6: BYD.com.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 2 produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29 za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů 90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl. To se vyplatí. To jsou další ceny v klidu. Lidl. To se vyplatí.
9: Rock Radio.
8: Ceny v klidu. Lidl. To se vyplatí.
9: Rock Radio.

0: Sukoradi.cz.
1: CZ. Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Stres.
2: Mix Latin dá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Stres.
2: Mix Latino, bachata, intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Stres.
2: Mix Latino, bachata, salsa pro dospělé.
1: Stres.
2: Mix Latino, bachata, salsa. Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
2: Přihlaste se dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar.
3: Doufáme. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Doufáme. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze... Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
4: Zaselí.
3: Popsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
4: Zase lítáš v oblacích, se lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu. Letíme spolu.
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem.
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí.
4: Honem, ať vám neuletí.
5: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyboru.

Brian Adams na Rock Radio v elektrickém obědě, muzika, kterou zařídil Luboš, mám tady další zkaz, a ten je od Martina, který píše, že včera oslavil náš král King Diamond svý 70. narozeniny, to my víme, slavili jsme s ním na Rock Radio, takže jste si ho užili do sitosti. Nicméně tady píše, že narozeniny by býval, ale taky oslavil můj bratranec, Milan, a to 49. Tak právě pro něho bych tam do 49. Díky moc, Martin. Tak to si zahrajeme stejně tak jako Linkin Park, který chce slyšet Petra, a tím je to uzavřený dnešní elektrický oběd. Takže já to balím a předávám to Danovi, který s vámi už za chvíli. Rokovej voraz. No a teď si pojďme rád Kinga Diamonda. Teď si pojďme rád Kinga Diamonda.

0: AEG nyní pořídíte se slevou až 20%. Potřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%. AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
1: To je mazdový elektrospecialista.
2: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，每一件漂亮的 T 恤条纹多多，品质保证。只件漂亮的 T 恤条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息。T 恤条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息。多多，品质保证。只需要您的几条个人信息和银行质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号。只需要您的几条个人信息和银行卡号。个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský.
2: 和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Potisku. Bez potisku CZ.
4: Chutná jako...
3: Bez potisku CZ.
4: Chutná jako krásný sen. Chutná jako krásný sen. Vůni budeš omámen. Ve Vraňanech jako krásný sen. Vůni budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká sen. Vůni budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen. Vůni budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
5: Farma Carmen. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
6: A teď pozor, pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190. Výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Hledáte práci
6: Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Hledáte práci, která dá
6: Nissan.cz.
7: Hledáte práci, která dává smysl pro prodej. Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze. Práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme tým vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.cz sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.cz tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Střešní okna Fenestra.
9: Fenestra?
8: Ano, česká stra.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
9: Fenestra?
8: Střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
9: Fenestra?
8: Ano, česká Fenestra.cz. CZ.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou... Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene... Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. Ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dny v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Tech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Bene.cz. Angry Birds, kosmetika, co má Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lous, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný ket. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný ket, si funkční, žádný ket, si funkční věci. Anagr, i, b, anagr. BARDS.cz
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy. Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exklu...
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exklu...
3: Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20% cenu. Velké spotřebiče AEG

0: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Začala platit letní změna poledne přeje Kuba Bělák. Začala platit letní změna jízdních řádů regionálních vlaků Kuba Bělák. Začala platit letní změna jízdních řádů regionálních vlaků. Někde dojde jen začala platit letní změna jízdních řádů regionálních vlaků. Někde dojde jen k malým úpravám, které letní změna jízdních řádů regionálních vlaků. Někde dojde jen k malým úpravám, které z letních řádů regionálních vlaků. Někde dojde jen k malým úpravám, které zlepší jízdních vlaků. Někde dojde jen k malým úpravám, které zlepší nabídku spojení. Jinde půjde o změnu v souvislosti. Někde dojde jen k malým úpravám, které zlepší nabídku spojení. Jinde půjde o změnu v souvislosti s dříve jen k malým úpravám, které zlepší nabídku spojení. Jinde půjde o změnu v souvislosti s dřívějším začátkem pravám, které zlepší nabídku spojení. Jinde půjde o změnu v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Lepší nabídku spojení. Jinde půjde o změnu v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Jinde půjde o změnu v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Podvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Podrobnosti má mluvčí Českých drah Vanda Rázdnin. Podrobnosti má mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
1: Na Olomoucku dojde v souvislosti.
0: Podrobnosti má mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
1: Na Olomoucku dojde v souvislosti s
0: Rajnochová.
1: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu. Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2. Kde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena. Zajímavostí bude nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena. Zajímavostí bude obnovení na dvě samostatná ramena. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou. O víkendech během letní sezóny.
0: Tělo dosud pohřešované osoby našli chorvatští potápění
1: sezóny.
0: Tělo dosud pohřešované osoby našli chorvatští potápění. Tělo dosud pohřešované osoby našli chorvatští potápěči v Plachetnici, která se v neděli potopila. Po strážce s katamaránem u Splitu. Počet obětí lodního neštěstí tak vzrostl na 4. Splitu. Počet obětí lodního neštěstí tak vzrostl na 4. Na palubě Plachetnice bylo v době nehody 8 Čechů. Počet obětí lodního neštěstí tak vzrostl na 4. Na palubě Plachetnice bylo v době nehody 8 Čechů. Vzrostl na 4. Na palubě Plachetnice bylo v době nehody 8 Čechů. 4 skončili v nemocnici. Na palubě Plachetnice bylo v době nehody 8 Čechů. 4 skončili v nemocnici. Jejich stav je nehody 8 Čechů. 4 skončili v nemocnici. Jejich stav není vážný. 8 Čechů. 4 skončili v nemocnici. Jejich stav není vážný. Čeští volejbalisté 4 skončili v nemocnici, jejich stav není vážný. Čeští volejbalisté utrpěli v evropské lize po třech výhrách první porážku. V duelu dosud 100 evropské lize po třech výhrách první porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků výhrách první porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli v Jihlavě dánskou porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli v Jihlavě Dánsku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli v Jihlavě Dánsku. Poslední turnaj základní úspěšných celků podlehli v Jihlavě Dánsku. Poslední turnaj základní části Evropské ligy podlehli v Jihlavě Dánsku. Poslední turnaj základní části Evropské ligy čeká České volavě Dánsku. Poslední turnaj základní části Evropské ligy čeká české volejbalisty ten, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem.
2: Rock Radio. Počasí.
0: Španělskem a domácím celkem.
2: Rock Radio. Počasí. Rock Radio. Počasí.
3: Dnes čekáme převážně velkou oblačnost.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes čekáme převážně velkou oblačnost.
2: Počasí.
3: Dnes čekáme převážně velkou oblačnost s severovýchodní polovině. Velkou oblačnost s severovýchodní polovině území během dnes lokálními přehánky. K večeru bude oblačnost. Severovýchodní polovině území během dnes lokálními přehánky. K večeru bude oblačnosti ubývat. Zemí během dnes lokálními přehánky. K večeru

0: večeru bude oblačnosti ubývat, místy až vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: V ulici Plzeňská v Praze nehoda dvou osobních aut, obešlo se tam bez ranění.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní.
0: A já vás zdravím, rokeři, je pár minut po 12. hodině a začíná první rok... s Danem tohohle týdne. Ale to s vámi rozeberu až v příštím vstupu. Si řekneme něco o Rock for People a teď si pustíme nějakou hudbu Mr. Big, Škvor a nebo Korpiklání.
1: Rock Radio.

koho. No a pak jsme se dostali dovnitř, že se prempuje na baby metal, tak jsme šli na schováš někoho. No a pak jsme se dostali dovnitř, že se prempuje na baby metal, tak jsme šli na baby metal. No a pak jsme se dostali dovnitř, že se prempuje na baby metal, tak jsme šli na baby metal. Skvělá jako vizu. Jsme se dostali dovnitř, že se prempuje na baby metal, tak jsme šli na baby metal. Skvělá jako vizuální show. Prempuje na baby metal, tak jsme šli na baby metal. Skvělá jako vizuální show. Hudebně mě to nějak úplně na baby metal, tak jsme šli na baby metal. Skvělá jako vizuální show. Hudebně na baby metal. Skvělá jako vizuální show. Hudebně mě to nějak úplně nenadchlo, mi ten baby metal. Metal. Skvělá jako vizuální show. Hudebně mě to nějak úplně nenadchlo, mi ten baby metal úplně vizuální show. Hudebně mě to nějak úplně nenadchlo, mi ten baby metal úplně nikdy jako nevzal. On mi ten baby metal úplně nikdy jako nevzal. A tak pak jsme bloudili, koukli jsme se po stěně. Nikdy jako nevzal. A tak pak jsme bloudili, koukli jsme se po stánkách. Nikdy jako nevzal. A tak pak jsme bloudili, koukli jsme se po stánkách. A tak pak jsme bloudili, koukli jsme se po stánkách. Stavili jsme se na výborný. Bloudili, koukli jsme se po stánkách, stavili jsme se na výborný, spočtej na pivko, nebudu jsme se na výborný, spočtej na pivko, nebudu jmenovat název, tak bylo tam mandarinkový výborný, spočtej na pivko, nebudu jmenovat název, tak bylo tam spočtej na pivko, nebudu jmenovat název, tak bylo tam mandarinkový, to bylo fakt skvělý na pivko, nebudu jmenovat název, tak bylo tam mandarinkový, to bylo fakt skvělý, to byla nějaká 14, tak jsme si to řízli zvat název, tak bylo tam mandarinkový, to bylo fakt skvělý, to byla nějaká 14, tak jsme si to řízli zvat název, tak bylo tam mandarinkový, to bylo fakt skvělý, to byla nějaká 14, mandarinkový, to bylo fakt skvělý, to byla nějaká 14, tak jsme si to řízli s normálním, tak jsme si to udělali fakt skvělý. Byla nějaká 14, tak jsme si to řízli s normálním, tak jsme si to udělali jako vyřezaný pivko, ovoce 14, tak jsme si to řízli s normálním, tak jsme si to udělali jako vyřezaný pivko, ovocný. No a šli jsme na papa, tak jsme si to řízli s normálním, tak jsme si to udělali jako vyřezaný pivko, ovocný. No a šli jsme na paparouč, tak to byla klasika, jsme si to udělali jako vyřezaný pivko, ovocný. No a šli jsme na paparouč, tak to byla klasika, osvědčená pivko, ovocný. No a šli jsme na paparouč, tak to byla klasika, osvědčená. Ty se nám ovocný. No a šli jsme na paparouč, tak to byla klasika osvědčená. Ty se nám líbily, byly skvělý hudebně. No a šli jsme na paparouč, tak to byla klasika osvědčená. Ty se nám líbily, byly skvělý hudebně. No a tak to byla klasika osvědčená. Ty se nám líbily, byly skvělý hudebně. Osvědčená. Ty se nám líbily, byly skvělý hudebně. No a pak měl být velký finále Limp Bizkit a to bylo. Se nám líbily, byly skvělý hudebně. No a pak měl být velký finále Limp Bizkit a to bylo. Úžasné, byly skvělý hudebně. No a pak měl být velký finále Limp Bizkit a to bylo úžasný. Jaký hudebně. No a pak měl být velký finále Limp Bizkit a to bylo úžasný. No a pak měl být velký finále Limp Bizkit a to bylo úžasný. Měl být velký finále Limp Bizkit a to bylo úžasný. Já viděl po druhý, užil jsem se Limp Bizkit a to bylo úžasný. Já viděl po druhý, užil jsem se zase po 12 letech. Úžasný. Já viděl po druhý, užil jsem se je zase po 12 letech. Byli fakt po 11, byli sní. Já viděl po druhý, užil jsem se je zase po 12 letech. Byli fakt po 11, druhý, užil jsem se je zase po 12 letech. Byli fakt po 11, byli skvělí kluci. Frem se je zase po 12 letech. Byli fakt po 11, byli skvělí kluci. Po 12 letech. Byli fakt po 11, byli skvělí kluci. Fred vytáhl dva mrch. Byli fakt po 11, byli skvělí kluci. Fred vytáhl dva mladý kluky na pódium, kde 12 byli skvělí kluci. Fred vytáhl dva mladý kluky na pódium, kde s něma jakoby byli skvělí kluci. Fred vytáhl dva mladý kluky na pódium, kde s něma jakoby zpíval. Sice kluci dobrý neuměli úplně zpívat, ale zážitek jakoby zpíval. Sice kluci dobrý neuměli úplně zpívat, ale zážitek to byl skvělý, bylo to fajn. Sice kluci dobrý neuměli úplně zpívat, ale zážitek to byl skvělý, bylo to fajn, že takhle vytáhne mladý kluky. Neuměli úplně zpívat, ale zážitek to byl skvělý, bylo to fajn, že takhle vytáhne mladý kluky. A zážitek to byl skvělý, bylo to fajn, že takhle vytáhne mladý kluky. A Genzí si to pořádně užil. I lidi jako pařili, i mladí, co jsem koukal, Genzí si to pořádně užil. I lidi jako pařili, i mladí, co jsem koukal, který jakoby už tu kapelu pořádně užil. I lidi jako pařili, i mladí, co jsem koukal, který jakoby už tu kapelu některý. I lidi jako pařili, i mladí, co jsem koukal, který jakoby už tu kapelu I lidi jako pařili, i mladí, co jsem koukal, který jakoby už tu kapelu některý už skoro, co jsem koukal, který jakoby už tu kapelu některý už skoro jako třeba nemusí znát. Tak se mi to líbilo, takže hodnotím 9 z 10, rokáč byl super, škoda toho počasí. Takže hodnotím 9 z 10, rokáč byl super, škoda toho

A to byli Mr. Big a Just Take My Heart z roku 1991. A jak jsem říkal, tak jsem Mr. Big a Just Take My Heart z roku 1991. My jsme tam vyrazili z 91. No a pak jsme se dostali dovnitř, že se prempuje na baby metal, tak jsme šli na baby, schováš někoho.

0: o počasí. Málo 10 je rokáč, byl super, škoda toho počasí. Málo míst na sezení, ale rokáč byl super, škoda toho počasí. Málo míst na sezení, ale festival dobrý. Tak třeba škoda toho počasí. Málo míst na sezení, ale festival dobrý. Tak třeba málo míst na sezení, ale festival dobrý. Tak třeba zas někdy jindy. O tom si povíme. No a my si málo míst na sezení, ale festival dobrý. Tak třeba zas někdy jindy. O tom si povíme. No a my si pustíme, ale festival dobrý. Tak třeba zas někdy jindy. O tom si povíme. No a my si pustíme AC/DC, Coldplay, festival dobrý. Tak třeba zas někdy jindy. O tom si povíme. No a my si pustíme AC/DC, Coldplay, pustíme AC/DC, Coldplay, Simple Plan, anebo Kabáty, kdo ví jestli. Coldplay, Simple Plan, anebo Kabáty, kdo ví jestli. Simple Plan, anebo Kabáty, kdo ví jestli.
1: Kdo šetří?
0: Anebo Kabáty, kdo ví jestli.
1: Kdo šetří, má tři, má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5.
1: Má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu. Za 500 maxi, za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do jedna. Dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupí.
2: Pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco. Co navíc?
3: Trenýrkárna.cz.
4: Hej ty.
1: Navíc.
3: Trenýrkárna.cz.
4: Hej ty. Ne ty.
3: Trenýrkárna.cz.
4: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky
3: boxerky.cz.
4: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo
3: CZ.
4: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba
3: hej ty.
4: Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.lodky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
5: Dnes objednáš
4: a zítra. Kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
5: Dnes objednáš
4: a zítra. Jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
5: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenýrkárna
4: 30% na všechno s kódem rádio.
5: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenýrkárna.cz
4: všechno s kódem rádio.
5: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenýrkárna.cz
5: rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenýrkárna.cz
5: náš a zítra máš.
3: Trenýrkárna.cz
6: Trenýrkárna.cz tak tohle nevyvětrám.
3: CZ
6: tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám.
7: Zase všude to...
6: Tak tohle nevyvětrám.
7: Zase všude tolik vody.
6: Tak tohle nevyvětrám.
7: Zase všude tolik vody.
6: Nevyvětrám.
7: Zase všude tolik vody.
6: A to je...
7: Zase všude tolik vody.
6: A to je puch.
7: Zase všude tolik vody.
6: A to je puch.
7: Tolik vody.
6: A to je puch.
8: Jak od větra do...
6: A to je puch.
8: Jak od větra do zápach, vlhkost a...
6: To je puch.
8: Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůh. Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátor. Jak od větra do zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory. Trad zápach.

0: ventilatory.cz. Vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilatory.cz. Světytrání na špatný vzduch vám pomůžeme na ventilatory.cz. Světytrání na jednom místě. Vám pomůžeme na ventilatory.cz. Světytrání na jednom místě.
1: Ventilatory.cz.
0: Světytrání na jednom místě.
1: Ventilatory.cz.
0: Světytrání na jednom místě.
1: Ventilatory.cz.
0: Ventilatory.cz. Na jednom místě.
1: Ventilatory.cz. Ventilatory.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu.
1: Ventilatory.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vy...
1: .cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vy... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Za jeden kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90 za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus 9,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Od 90. Lidl, to se vyplatí.
3: Odplouvám kránu.
2: Lidl, to se vyplatí.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
4: Nejenom kránu.
3: Na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdíte vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže s elektrikou, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prosluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci s tím katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu.
4: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu.
4: Oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
4: Vévní akci.
3: Odplouvám.

0: Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cena i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5000 mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senk 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
1: Senkor.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát dětské kolo.
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně
2: a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
2: Raskorá.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
2: Raskal.
3: A Bíny. A Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
3: Happysport.cz.
4: A teď Sport.cz. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním. Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty. Hodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty vhodná. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun. Se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabíč 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Už je v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Co června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. U Nissan. Více na Nissan.cz.
5: Rock Radio.
4: Na Nissan.cz.

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak
1: na katamaran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak
1: na katamaran.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Vedr.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Vedro jako na Sahaře?
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Vedro jako na Sahaře?
0: Má vzhůru na palubu.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senko. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senko. Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i nadále doma, v kanceláři i na chalupě.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým.

z garáží a zkušeben. V danej rok z garáží a zkušeben. V DABu i FM nebo z garáží a zkušeben. V DABu i FM nebo na radia.zkušeben. V DABu i FM nebo na radia.zkušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rok nebo na radia.cz. Rok radio. Radia.cz. Rok radio. Radia.cz. Rok radio. Jestli.

stopy? A proč jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy? A proč kope kolem síci vůbec nějaký stopy? A proč kope kolem sebe, kdo se topí? Vůbec nějaký stopy? A proč kope kolem sebe, kdo se topí? Topy. A proč kope kolem sebe, kdo se topí? Yeah.

pití. Dlouhej pas na gauč před klednici, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jest na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spolu a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s dačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny za ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalu. Jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky, body, zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý informace z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i červený karty. To všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako půl. Všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako půk, teda jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako půk, teda kopačák. Abyste byli v obraze a nečuměli jako půk, teda kopačák. Byli v obraze a nečuměli jako půk, teda kopačák. Až ostatní budou čuměli jako půk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fopůk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte, až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop, každej den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Kompas. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Kompas. Nový Jeep Kompas. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Těm je celý svět. Svět.

0: z vás tady dostane 10 lístků pro celou partu, a to tak, že se vyfotíte, nebo máte nějakou fotku z Rokinu, čím víc crazy, tím lepší, a pošlete mi to na studio@rokovyradio.cz, čím víc crazy, tím lepší, a pošlete mi to na studio@rokovyradio.cz, tím lepší, a pošlete mi to na studio@rokovyradio.cz, musí to být fakt originální, studio@rokovyradio.cz, musí to být fakt originální, ať tam někoho vybere.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules.

to byly AC/DC Money Talks. No a teď nebudou sice u nás... A to byly AC/DC Money Talks. No a teď nebudou sice u nás na Rock in Town. A to byly AC/DC Money Talks. No a teď nebudou sice u nás na Rock in Town, ale budou tam jiný kapely, a to v Money Talks. No a teď nebudou sice u nás na Rock in Town, ale budou tam jiný kapely, a to v pátek 19. No a teď nebudou sice u nás na Rock in Town, ale budou tam jiný kapely, a to v pátek 19. Budou sice u nás na Rock in Town, ale budou tam jiný kapely, a to v pátek 19. června v Pardubicích se můžete těšit na Koblížky, Alkohol, Horký žestýže, Trautenberg, Horký žestýže, Trautenberg, Traktor, který jede jenom s náma teďka festiáky, protože Trautenberg, Traktor, který jede jenom s náma teďka festiáky, protože Slenberg, Traktor, který jede jenom s náma teďka festiáky, protože slaví 25, Traktor, který jede jenom s náma teďka festiáky, protože slaví 25 let na scéně, který jede jenom s náma teďka festiáky, protože slaví 25 let na scéně. No a jenom s náma teďka festiáky, protože slaví 25 let na scéně. No a víme, že to nebude 25 let na scéně. No a víme, že to nebude moderovat Anabel, ale bude to moderovat Petr, který chodí vždycky po mně. No a víme, že to nebude moderovat Anabel, ale bude to moderovat Petr, který chodí vždycky po mně. No a víme, že to nebude moderovat Anabel, ale bude to moderovat Petr, který chodí vždycky po mně. Tady na odpolední show moderovat Anabel, ale bude to moderovat Petr, který chodí vždycky po mně. Na odpolední show a provede vás s tím festiákem, bude to moderovat, budou tam holky, naše hostesky a provede vás s tím festiákem, bude to moderovat, budou tam holky, naše hostesky, který vám přivezou nový merch. Festiákem bude to moderovat, budou tam holky, naše hostesky, který vám přivezou nový merch, nový trička, bude to moderovat, budou tam holky, naše hostesky, který vám přivezou nový merch, nový trička s novým logem, holky, naše hostesky, který vám přivezou nový merch, nový trička s novým logem, kdybyste se chtěli koupit, který vám přivezou nový merch, nový trička s novým logem, kdybyste se chtěli koupit, rozdají vám nějaký samolep, zou nový merch, nový trička s novým logem, kdybyste se chtěli koupit, rozdají vám nějaký samolepky, ještě nějaký nový trička s novým logem, kdybyste se chtěli koupit, rozdají vám nějaký samolepky, ještě nějaký označka s novým logem, kdybyste se chtěli koupit, rozdají vám nějaký samolepky, ještě nějaký označka a jiný blbosti, kdybyste se chtěli koupit, rozdají vám nějaký samolepky, ještě nějaký označka a jiný blbosti, rozdají vám nějaký samolepky, ještě nějaký označka a jiný blbosti. No a nějaký samolepky, ještě nějaký označky a jiný blbosti. No a ještě nějaký označky a jiný blbosti. No a co pro to musíte udělat, abyste nějaký označky a jiný blbosti. No a co pro to musíte udělat, abyste dostali blbosti. No a co pro to musíte udělat, abyste dostali lístek. No a co pro to musíte udělat, abyste dostali lístek. Já tam pošlu jednoho z vás, tady dostanete. Co pro to musíte udělat, abyste dostali lístek, já tam pošlu jednoho.

0: pozdraví. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Mím to ráno, jsme první, kdo je pozdraví. Mím to ráno, odkdákáme. Kdo je pozdraví. Mím to ráno, odkdákáme. Mím to ráno, odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje mím to ráno, odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo. A odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo. A my jsme u... Kemp v zooparku má svoje kouzlo. A my jsme u toho. Kemp v zooparku má svoje kouzlo. A my jsme u toho. Zooparku má svoje kouzlo. A my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčí.
0: Kouzlo. A my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a
0: A my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko. Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Dřív než
1: Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizí
1: Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš
1: blízko u zvířat.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna z prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídí 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Ještě nemáš lístky? Ještě nemáš lístky na hrady? To je Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migo. Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme.
3: To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na hrady.
3: Osm. Pravit.
4: Dan Landa.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na hrady.
3: Osm hradů. Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na hrady.
3: Osm hradů.
4: Osm vík. Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na hrady.
3: Osm hradů.
4: Osm víkendů.
3: Muziky.
4: Migové.
3: Jdeme na hrady. Osm hradů.
4: Osm víkendů.
3: Muzika a pohoda.
4: Jdeme na hrady.
3: Osm hradů.
4: Osm víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto. Osm hradů.
4: Osm víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Osm víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná.
3: A celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa. Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna
4: Kooperativa. CZ.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Tohle není jen festival.
4: CZ.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Tohle není jen
5: hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Tohle není jen festival.
4: To jsou hrady.
5: Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Tohle není jen festival.
4: To jsou hrady. www.hrady.cz.
5: Pojišťovna Kooperativa.
6: Tohle není jen festival.
4: To jsou hrady. www.hrady.cz.
6: Tohle

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: A nás dál čeká Boston. Joku.
0: Matrace za hubičku CZ.
1: A nás dál čeká Boston. Joku.
0: Hubičku CZ.
1: A nás dál čeká Boston. Joe Cooker anebo tři sestry. A nás dál čeká Boston. Joe Cooker anebo tři sestry Sovy v mazutu. A nás dál čeká Boston. Joe Cooker anebo tři sestry Sovy v mazutu. A nás dál čeká Boston. Joe Cooker anebo tři sestry Sovy v mazutu. Boston. Joe Cooker anebo tři sestry Sovy v mazutu. Anebo tři sestry Sovy v mazutu.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme my Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty dobrý, Praha, Ploty a brány, prodáváme i montujeme.
3: Hlásíme se od slepičí party. Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, tichovky. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví.

0: nejen festival. To jsou Hrady.
1: www.hrady.cz. Hrady.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná
1: .cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra. Festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Z jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostane Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a o edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
2: Svět není
0: u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
2: Svět není
0: dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
2: Svět není jen samé slunce.
0: 30 GB dat gratis a opakovaně.
2: Svět není jen samé slunce a duha je
0: a opakovaně.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný.
0: Ně.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatomket jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
4: Dobrý den.
2: Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
4: Dobrý den. Jmenuji se.
2: Kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
4: Dobrý den. Jmenuji se.
2: Hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
4: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa.
3: Nejlevnější pneu.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího
3: pneu.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
0: Právě teď tu máme
4: světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
0: Právě teď tu máme roční
4: Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
0: Právě teď tu máme roční
4: do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
0: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant
4: s Audi Autorov Kunratice.
0: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovou
4: Kunratice.
0: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovou. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolkem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. A pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičko za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi a výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
0: Ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
0: Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
0: Autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás. Těšíme se na vás.
5: Potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela.

0: Tararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, c. Potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, cz. Strička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, cz. Potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, cz.
1: Hledáte práci, která dá...
0: Bel, bela, bel, bela, bel, cz.
1: Hledáte práci, která dává...
0: Bel, bela, bel, cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledá... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledá... V Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky. Právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Týme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. CZ. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: V CCC začal výprodej.
1: Tým Lidl. To se vyplatí.

0: levnější. A s členstvím vůjte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC a 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci a na ccc.eu.
1: Rock Radio.
0: A na ccc.eu.
1: Rock Radio.
0: ccc.eu.

0: penetraci Matej zdarma super cenu, od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Matej zdarma. Mega akce profesionální 5-litrovou penetraci Matej zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. Profesionální 5-litrovou penetraci Matej zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. penetraci Matej zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. Matej zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionálního června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Matej zdarma. Více na dek.cz. Profesionální penetraci Matej zdarma. Více na dek.cz.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozsmyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozsmyslných olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Radost na www.růžovýslon.cz. www.růžovýslon.cz. www.růžovýslon.cz.
2: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证。只需要您的几条条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息和品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号。几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás nový světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdní nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na P příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PE. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.

0: Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz. Těšíme se ještě dnes na ped2026.cz.
1: Těšíme se
0: na ped2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek
0: ed2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června
0: 26.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před
0: CZ.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: Před OC Letňany.
2: Domanský.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní
1: Letňany.
2: Domanský.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý za tu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjč míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000, půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Online nebo na pobočce. A je to Home Credit.
4: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. CIS digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. S hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v čelnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Má ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef. Alef.

0: Nejjednodušší postup nepřipadá v úvahu tehdy, pokud všichni souhlasí. Tento jednodušší a levnější postup nepřipadá v úvahu, pokud se některý z dědiců k prohlášení nepřipojí. Plyne to z nového rozhodnutí Nejvyššího soudu. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně udala soudu. Vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den, který hráči v Texasu vyplnili.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Horní Vavličké Brodě.
1: Doprava.
2: V ulici Horní Vavličké Brodě nehoda, auto tam srazilo chodce. Probíhá vyšetřování nehody.
1: Instagram Rokrádia. Instagram Rokrádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Spotřební daň. Spotřební daň tvoří Spotřební daň tvoří 14%. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česk.
1: Stavebniny DEK přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí Samonivela přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mafej za super cenu od nás nyní. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mafej za super cenu od nás nyní dostanete profesionální rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mafej za super cenu od nás nyní dostanete samonivelační stěrky Mafej za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5 litr stěrky Mafej za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5 litrovou penetraci.

0: Radio. Rock Radio. Rockovej foras. Rock Radio. Rockovej foras.
1: A je pár...
0: Rock Radio. Rockovej foras.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokovýho obrazu s Danem za sebou. Já jsem se s kamarádem Hecl a první hodinu rokovýho obrazu s Danem za sebou. Já jsem se s kamarádem Hecl a slíbil jsem si, že do příštího Rock for People. Já jsem se s kamarádem Hecl a slíbil jsem si, že do příštího Rock for People. Jsem se s kamarádem Hecl a slíbil jsem si, že do příštího Rock for People zubnu 30 kg, protože už jsem a slíbil jsem si, že do příštího Rock for People zubnu 30 kg, protože už jsem tlustý, jak co, jak prase. Slíbil jsem si, že do příštího Rock for People zubnu 30 kg, protože už jsem tlustý, jak co, jak prase, samozřejmě. Tak for people, zubnu 30 kilo, protože už jsem tlustý, jak co, jak prase, samozřejmě. Zubnu 30 kilo, protože už jsem tlustý, jak co, jak prase, samozřejmě. Takže držte mě palce, tlustý, jak co, jak prase, samozřejmě. Takže držte mě palce, budu vás postupně informovat. Držte mě palce, budu vás postupně informovat, jak na tom jsem, protože už jsem to trošku přehnal. A já budu vás postupně informovat, jak na tom jsem, protože už jsem to trošku přehnal. A já k tomu jsem, jak na tom jsem, protože už jsem to trošku přehnal. A já k tomu jsem vybrali skvělou písničku Desejcký říká, už jsem to trošku přehnal. A já k tomu jsem vybrali skvělou písničku Desejcký říká, hubený jako laňku přehnal. A já k tomu jsem vybrali skvělou písničku Desejcký říká, hubený jako laňka, tak a já k tomu jsem vybrali skvělou písničku Desejcký říká, hubený jako laňka, tak já pustím. Jsem vybrali skvělou písničku Desejcký říká, hubený jako laňka, tak já pustím. Říká, hubený jako laňka, tak já pustím Karviňáky dogu laňejdou. Hubený jako laňka, tak já pustím Karviňáky dogu laňejdou.
0: Rock Radio. Rock Radio.

0: Zprávy. Krásné rádio. Zprávy. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Premiér Babiš vítá dohodu mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války. Premiér Babiš vítá dohodu mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války s opatrností. K jejímu podpisu podle něj zbývá ještě cesta. Doufá, že podmínky budou dodrženy a konflikt definitivně skončí. Dojednání dohody oznámili USA a Írán v noci na dnešek, podepsat ji mají v pátek.
1: Tento jednodušší a levnější dědiců jen tehdy, pokud všichni souhlasí.

0: předtím, než 26. kterou dali dokupy, zdigitalizovali a vyhodili to, a je to těsně předtím, než kterou dali dokupy, zdigitalizovali a vyhodili to, a je to těsně předtím, než digitalizovali a vyhodili to, a je to těsně předtím, než 26. června Metallica totiž a vyhodili to, a je to těsně předtím, než 26. června Metallica totiž vydává vyhodili to, a je to těsně předtím, než 26. června Metallica totiž vydává 6. června Metallica totiž vydává novej jako reedici alba Reload, totiž vydává novej jako reedici alba Reload, takže se to k tomu hodí novej jako reedici alba Reload, takže se to k tomu hodí, kdo se chcete na to novej jako reedici alba Reload, takže se to k tomu hodí, kdo se chcete na to novej jako reedici alba Reload, takže se to k tomu hodí, kdo se chcete na to podívat, už to najdete na YouTube, reedici alba Reload. Takže se to k tomu hodí, kdo se chcete na to podívat, už to najdete na YouTube, je to tam jako... Takže se to k tomu hodí, kdo se chcete na to podívat, už to najdete na YouTube, je to tam jako... To k tomu hodí, kdo se chcete na to podívat, už to najdete na YouTube, je to tam jako Metallica The Memory Remade. Se chcete na to podívat, už to najdete na YouTube, je to tam jako Metallica The Memory, už to najdete na YouTube, je to tam jako Metallica The Memory Remade. Tak se na to The Memory Remade. Tak se na to koukněte. Ať se remake, tak se na to koukněte, ať se něco nového dozvíte. A my se pustíme, ať se něco nového dozvíte. A my se pustíme zase nějakou hudbu a třeba něco českého, ať se něco nového dozvíte. A my se pustíme zase nějakou hudbu a třeba něco českého, nebudou to Motorband, dozvíte. A my se pustíme zase nějakou hudbu a třeba něco českého, nebudou to Motorband, tolik otázek. Pustíme zase nějakou hudbu a třeba něco českého, nebudou to Motorband, tolik otázek tu zní. Budou to Motorband, tolik otázek tu zní.
1: Housebrand Café.
0: Budou to Motorband, tolik otázek tu zní.
1: Housebrand Café, per favore.
0: Motorband, tolik otázek tu zní.
1: Housebrand Café, per
0: otázek tu zní.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle
1: kafé, per favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zaslouží.
1: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Housebrand,
1: signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Housebrand káva, CZ.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Housebrand káva,
3: CZ. Kávu si zasloužíte pít.
2: Housebrand káva, CZ.
3: Pít. Housebrandkáva.cz. Housebrandkáva.cz.
4: Atención, señoras y señores.
3: CZ.
4: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
5: La Tropical Party opět roste.
4: Atención, señoras y señores.
5: La Tropical Party opět.
4: Atención, señoras y señores.
5: La Tropical Party opět roztančí smích.
4: Señoras y señores,
5: la Tropical Party opět roztančí smích.
4: Un, dos.
5: La Tropical Party opět roztančí smích.
4: Un, dos, tres.
5: Taneční škola Party opět roztančí smích.
4: Un, dos, tres.
5: Taneční škola roztančí smích.
4: Un, dos, tres.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce Latinsko-Ameriky.
4: Un, dos, tres.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy.
4: Stres.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší. La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drink, latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechny zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase. Lepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné, to všechno na nádherné terase smíchou.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte smíchou.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Jesom!
5: Další. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Jesom!
5: Další La Tropical se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Jesom!
5: Další La Tropical Party je už tu. Přijďte tančit, přijďte žít.
4: Jesom!
5: Další La Tropical Party je už tu.

0: od 17 přijďte žít.
1: Yeso!
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17.
1: Yeso!
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na teras Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz. Latropical.cz.
2: Stavebniny Dek.
0: Šar.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápeno písko. Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápeno pískové příčko akci. Vápeno pískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou. Vápeno pískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu pískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu ky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčk a tepelnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do dva. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových 6. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz. Přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz. Akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz. Příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz. Porobetonových. Více na Dek.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i...
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu,
4: třeba... Čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte? Kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše.
4: Přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Mami, tady...
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Mami, tady...
3: Jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Mami, tati, víte kam...
5: www.siegel.cz.
6: Mami, tati, víte kam pojedeme...
5: www.siegel.cz.
6: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
7: Do zoo chleby!
5: Z.
6: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
7: Do zoo chleby!
6: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
7: Do zoo chleby!
6: Tam můžeme krmit... Víte kam pojedeme na výlet?
7: Do zoo chleby!
6: Tam můžeme krmit daňky...
7: Let. Do zoo chleby!
6: Tam můžeme krmit daňky
7: a taky ty kobrazy!
6: Do zoo chleby!
7: Tam můžeme krmit daňky
6: a taky ty kobrazy!
7: A krmit daňky
6: a taky ty kobrazy!
7: A mají tam i lvy!
6: Jo!
7: A taky ty kobrazy!
6: A mají tam i lvy!
7: Jo! A můžeme tam
6: i ty kobrazy!
7: A mají tam i lvy!
6: Jo! A můžeme tam přespat, to bude jako v safari!
7: A mají tam i lvy!
6: Jo! A můžeme tam přespat, to bude jako v safari!
7: A jest...
6: Mají tam i lvy!
7: Jo! A můžeme tam přespat, to bude jako v safari!
6: A jestli dostat...

To byl Sting a jeho Fields of Gold z roku 1993. A my se budeme pojde o Metallice, protože jeho Fields of Gold z roku 1993. A vyhodili to a je to těsně

0: tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu... Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají... Můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají... A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: No to...
0: Nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: No...
0: Palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: No to...
0: Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: No to, že seš mladej projektant s mokrým dip...
0: Co, jedeme? Zoo chleby.
1: No to, že seš mladej projektant...
0: Zoo chleby.
1: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí...
0: Zoo chleby.
1: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit... No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen pl... No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit... Mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň nomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás musí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Ty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. Zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabízíme profesionální ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabízíme profesionální... Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na... Nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování... Nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchov výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smích absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ svojí budou vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ svojí budoucnost najdeš tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ svojí budoucnost najdeš právě tam. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ svojí budoucnost najdeš právě tam. Na projektant budoucnosti CZ svojí budoucnost najdeš právě tam. Budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
2: www.projektant
1: najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
2: www.
1: Je tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
2: www.projektant budoucnosti.
1: Tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
2: www.projektant budoucnosti CZ.
1: Praha. Pojďte v tom s námi.
2: www.projektant budoucnosti CZ.
1: Pojďte v tom s námi.
2: www.projektant budoucnosti CZ.
1: S námi.
2: www.projektant budoucnosti CZ.
3: Pohlédl do dálky.
2: www.projektant budoucnosti CZ.
3: Pohlédl do dálky a zvolal.
2: Budoucnosti CZ.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava
2: CZ.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava. Pohlédl do dálky a zvolal. Atava. Pohlédl do dálky a zvolal. Atava. Ozvěna se nezvolal. Atava. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem. Atava. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on... Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a... Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí... Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí... A prázdla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí... A prázdniny se blížením kaňonem a on věděl...

0: Věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. A on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdel, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Spečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
1: Vínet!
0: A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
1: Vínetu!
0: Prázdniny se blíží.
1: Vínetu!
0: Prázdniny se blíží.
1: Vínetu!
0: Druhý díl blíží.
1: Vínetu!
0: Druhý díl dobrodružného románu.
1: Vínetu!
0: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako
1: tu!
0: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje
1: u!
0: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolep. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Po Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
2: Poklad na
0: jako velkolepé divadelní představení je tu.
2: Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernově.
0: Divadelní představení je tu.
2: Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernově.
0: Je tu
2: poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice. Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice. Ve Westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20
2: Westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: Městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám.
3: V prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám.
3: Posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
3: Před představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
3: Stupenky a ví.
4: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
3: Stupenky a více
4: informací. V srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
3: Stupenky a více informací na web.
4: Očekávám. Váš Karel Máj.
3: Stupenky a více informací na www.
4: Váš Karel Máj.
3: Stupenky a více informací na www. Westernové pomlčka. Stupenky a více informací na www. Westernové pomlčka městečko.cz a více informací na www. Westernové pomlčka městečko.cz.
5: Zažijte emoce za
3: informací na www. Westernové pomlčka městečko.cz.
5: Zažijte emoce za volantem
3: městečko.cz.
5: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soudíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. I na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Alky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Ale také speciální jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Ale také speciální nabídka na soutěž o hodnotné ceny. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PE vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PE. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Na PED 2026.cz.
6: Zvou vás autosalony Kopecký.
5: PED 2026.cz.
6: Zvou vás autosalony Kopecký.
5: 2026.cz.
6: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června.

0: u OC Europarks CZ. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohoří. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. OC Europark ve Štěrbohorích.
1: Do košíku jahody sami na
0: Štěrbohorích.
1: Do košíku jahody sami na

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně
0: už to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně
0: už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch
0: chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod. Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod. Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod. Aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně...
1: Samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili.
1: Těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů.
1: Těch jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů. Kupu jahod a fantastické děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů. Kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů. Kupu jahod a fantastickou zmrzlinu. Teď si vezeme domů. Kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Vezeme domů. Kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

zavás uvidí, kolik se očí zavírá, kolik se očí zavírá, kolik se očí zavírá. Pro očí

Zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klima? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laď klimatizace. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište se. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd. Nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si oni. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si oni. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si oni. Honza s Anabelí věnují do pátku rokovej rozjezd a napište si oni. Honza s Anabelí věnují třeba vám. Slušný ochlazej rozjezd a napište si oni. Honza s Anabelí věnují třeba vám. Slušný ochlazení, pište si oni. Honza s Anabelí věnují třeba vám. Slušný ochlazení, Honza s Anabelí věnují třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu věnují třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Užijte si příjemný chladu na Rock Rádiu. Užijte si příjemný Rock Rádiu. Užijte si příjemný chlad i v par. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobil. Koná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. A i přes mobilní aplikaci Senkor. Mobilní aplikaci Senkor.

práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro, venku vedro. V práci vedro, doma vedro, venku vedro. Ale zaci vedro, doma vedro, venku vedro. Ale zavřít se s rodinou, doma vedro, venku vedro. Ale zavřít se s rodinou na celý léto do, venku vedro. Ale

slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

slušná muzika. Rádio Rock je slušná muzika.

hrajou o 6 hodin, protože velký favoriti Španělé hrajou o 6 hodin, hrajou s Kaperdama, tam Španělé hrajou o 6 hodin, hrajou s Kaperdama, tam koho sledovat, hrajou o 6 hodin, hrajou s Kaperdama, tam koho sledovat, Jamala Lalime Jamin, hrajou s Kaperdama, tam koho sledovat, Jamala Lalime Jamal Mladama, tam koho sledovat, Jamala Lalime Jamal Mladý kluk, který Jamala Lalime Jamal Mladý kluk, který hraje za Barcelonu, je to obrovský Jamal Mladý kluk, který hraje za Barcelonu, je to obrovský talent, mnozí ho, který hraje za Barcelonu, je to obrovský talent, mnozí ho srovnávají s Messim, který hraje za Barcelonu, je to obrovský talent, mnozí ho srovnávají s Messim, uvidíme, hraje za Barcelonu, je to obrovský talent, mnozí ho srovnávají s Messim, uvidíme, jak ta jeho Barcelonu, je to obrovský talent, mnozí ho srovnávají s Messim, uvidíme, jak ta jeho talent, mnozí ho srovnávají s Messim, uvidíme, jak ta jeho kariéra se bude vyvíjet. Každopádně mnozí ho srovnávají s Messim, uvidíme, jak ta jeho kariéra se bude vyvíjet. Každopádně Kaperdávají s Messim, uvidíme, jak ta jeho kariéra se bude vyvíjet. Každopádně Kaperdák budeme sledovat golmana, uvidíme, jak ta jeho kariéra se bude vyvíjet. Každopádně Kaperdák budeme sledovat golmana, kariéra se bude vyvíjet. Každopádně Kaperdák budeme sledovat golmana, kolik je gólů bude vyvíjet. Každopádně Kaperdák budeme sledovat golmana, kolik je gólů vychytá, nebo kolik. Každopádně Kaperdák budeme sledovat golmana, kolik je gólů vychytá, Kaperdák budeme sledovat golmana, kolik je gólů vychytá, nebo kolik jich vytáhne z brány, golmana, kolik je gólů vychytá, nebo kolik jich vytáhne z brány. No a vody na 20, kolik je gólů vychytá, nebo kolik jich vytáhne z brány. No a vody na 20 hodin nás čeká vychytá, nebo kolik jich vytáhne z brány. No a vody na 20 hodin nás čeká Belgie Egypt, vychytá, nebo kolik jich vytáhne z brány. No a vody na 20 hodin nás čeká Belgie Egypt, nebo kolik jich vytáhne z brány. No a vody na 20 hodin nás čeká Belgie Egypt, brány. No a vody na 20 hodin nás čeká Belgie Egypt, docela zajímavý zápas. No a vody na 20 hodin nás čeká Belgie Egypt, docela zajímavý zápas, protože Belgičané jsou žebříčku. 20 hodin nás čeká Belgie Egypt, docela zajímavý zápas, protože Belgičané jsou žebříčku 9. A Belgie Egypt, docela zajímavý zápas, protože Belgičané jsou žebříčku 9. Mají tam docela zajímavý zápas, protože Belgičané jsou žebříčku 9. Zápas, protože Belgičané jsou žebříčku 9. Mají tam Kevina De Bruyneho, který bude chtít, že Belgičané jsou žebříčku 9. Mají tam Kevina De Bruyneho, který bude chtít, jsou žebříčku 9. Mají tam Kevina De Bruyneho, který bude chtít ještě na konci kariéry žebříčku 9. Mají tam Kevina De Bruyneho, který bude chtít ještě na konci. Mají tam Kevina De Bruyneho, který bude chtít ještě na konci kariéry něco. Mají tam Kevina De Bruyneho, který bude chtít ještě na konci kariéry něco urvat pro De Bruyneho, který bude chtít ještě na konci kariéry něco urvat, protože se jim to furt vyhejbalo. No, bude chtít ještě na konci kariéry něco urvat, protože se jim to furt vyhejbalo. No, a za Egypt, protože se jim to furt vyhejbalo. No a za Egypt tam bude Mohamed Salah, velká hvězda z Liverpoolu. Egypt tam bude Mohamed Salah, velká hvězda z Liverpoolu, který ukončil smlouvu v Liverpoolu, a po mistrovství si bude hledat z Liverpoolu, který ukončil smlouvu nebo mu skončila smlouva v Liverpoolu, a po mistrovství si bude hledat Liverpoolu, který ukončil smlouvu nebo mu skončila smlouva v Liverpoolu, a po mistrovství si bude hledat nový místo. Takže smlouvu nebo mu skončila smlouva v Liverpoolu, a po mistrovství si bude hledat nový místo. Takže uvidíme, jak tohle dopadne, Alba v Liverpoolu, a po mistrovství si bude hledat nový místo. Takže uvidíme, jak tohle dopadne, ale myslím si, že tam jasný favoriti jsou 100% Belgičané.

0: A to byly Genesis I Can Dance z roku 1991 a my se půjdeme podívat na fotbal. I Can Dance z roku 1991 a my se půjdeme podívat na fotbal, protože pokračuje mistrovství světa ve fotbale, svátek všech chlapů i fotbal, protože pokračuje mistrovství světa ve fotbale, svátek všech chlapů i některých. A nám se v noci hrálo pobřeží Slonoviny, se hrálo 1-0, nebylo to nějaký velký překvapení, byli favoriti.
1: No a nás čeká hlavně dneska nás zajímá, protože velký favoriti Španělé

0: 100% Belgičané. Jsou 100% Belgičané. 100% Belgičané.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Když skončí asfalt, hra... Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro... Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je asfalt. Hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřiště začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: A já jsem vybral k tomu výbornou písničku.
1: Pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: A já jsem vybral k tomu výbornou...
1: Je celý svět.
0: A já jsem vybral k tomu výbornou písničku tomu fotbalu. Hattrick. A já jsem vybral k tomu výbornou písničku tomu fotbalu. Hattrick, nechte vlajky vlád. Fotbalu. Hattrick, nechte vlajky vlád. Hattrick, nechte vlajky vlád.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Vlajky vlád.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 50. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za jeden kosti v ceně 59,90 za jeden kilogram. Salátová okurka jeden kus za a okurka jeden kus za 8,90. A řepkový olej jeden litr kus za 8,90. A řepkový olej jeden litr za 29,90. A s
3: Jdete v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Místo je 867, sektor G. 67, sektor G. Sektor G. Třikrát zelená smažák.
4: Kempovat může. Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
5: Tlačím, ale moc to nejde.
6: Tlačím, ale moc to nejde.
7: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech e-shop.

0: kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
1: Kompresory pomlčka
0: vzduchotechnika. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
1: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
0: Všech produktů na jedno místo.
1: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
0: Jedno místo.
1: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě. Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho. Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře po. Vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře po. Z. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.
1: Na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz.
1: Tlačí. Za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fiča.
1: Poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fiča. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. To je fičák.
2: Právě jste na.
0: To je fičák.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Drž naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude ty. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zve. Bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexický.
3: Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna dostane dlouhá noc. Fortuna dostane tě do hry.
4: Ministerstvo.
3: Fortuna dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje účastí na hazardní.
3: Fortuna dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje účastí na hazardní hře může vzniknout. Financí varuje účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní. Na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Dobrý den.
4: Závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund.
4: Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do
4: mladších 18 let na hazardní hře.
5: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa
4: let na hazardní hře.
5: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu. Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Aunt a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
6: Právě
5: největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
6: Právě teď tu máme
5: v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční
5: Audi Autorov Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro. Roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro. Za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičko. Za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a

skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 a špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratě.

0: Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní zace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti 599 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
0: 99 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
0: Korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Rock Radio.
0: Ti Planeo.
1: Senkor.
2: Rock Radio.
1: Senkor.

0: a zkušeben. V dabu slušnej rok z garáží a zkušeben. V dabu slušnej rok z garáží a zkušeben. V dabu i FM rok z garáží a zkušeben. V dabu i FM nebo na rádia garáží a zkušeben. V dabu i FM nebo na rádia tečkušeben. V dabu i FM nebo na rádia.cz. V dabu i FM nebo na rádia.cz. FM nebo na rádia.cz. Rock Radio. Nebo na rádia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rádia.cz. Rock Radio. Rock Radio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem.
0: Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak
0: je.
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 4 tu pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 7, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spále. Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spále Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně na 20. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele 20. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele z Wasp anebo Apok ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele z Wasp anebo Apokalyptikou. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele z Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu láká na mimořádně nadupaný line-up v čele z Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu mimořádně nadupaný line-up v čele z Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, stypaný line-up v čele z Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under s českou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Del areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století, celkem i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století, celkem téměř 50 feet under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století, celkem téměř 50 českých třeba DeLorean anebo 13. století, celkem téměř 50 DeLorean anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 20. celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27, téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27, sobotu 20. června kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit Basin Fire Fest 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na Fest 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chín. Sobotu 20. června

0: Můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů na 5. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Na Dřínově tam je Big Beat.
1: Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio rock je slušná muzika.

0: Potisk dárky, potisk darata lárky, ratatarararata, potisk, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, Belabel, CZ.
1: Odplouvám
0: dárky, Belabel, CZ.
1: Odplouvám kránu.
0: Belabel, CZ.
1: Odplouvám kránu.
0: Belabel, CZ.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom
1: odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete
1: vyplouvat kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na
1: na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat
1: na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na
1: katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z našnom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže se jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všech triků, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu, a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám.
2: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu, kránu. Na katamaránu
2: www.pragboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhu.
1: Na katamaránu
2: www.pragboats.cz.
1: Už ví. Na katamaránu
2: www.pragboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na www.pragboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: O 120 tisíc korun levněji? Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun? To tu ještě nebylo. Tak korun levněji? Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun? To tu ještě nebylo. Takovou na Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku na Sorento se slevou 125 tisíc korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v 125 tisíc korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Run? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu. Zdarma. Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.dimočkaauto.cz
4: Rock Radio.
3: .cz

0: Nejlepší výběr. Nejlepší výběr. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 30. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Nově. Více na bene.cz.
1: Chráním tvůj domov.
0: Bene.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry.
0: CZ.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hli, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovnám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní... A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví.
1: Jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví.
1: Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a... Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. A bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací na Velux. C s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Více informací na Velux.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek. Co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek. Žádný. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek. Žádný keci funkčírc. Lousy, vůně, pot i sporek. Žádný keci funkčí věci. Vůně, pot i sporek. Žádný keci funkčí věci. Anagr i sporek. Žádný keci funkčí věci. Anagr i. Žádný keci funkčí věci. Anagr i. BRD funkčí věci. Anagr i. BRDS tečka cz. Anagr i. BRDS tečka cz. Anagr i. BRDS tečka cz. Dosel.cz
4: Aratatarararat.cz Aratatarararat.cz Aratatarararat.cz Aratatarararat.cz Potisk, potisk.

0: Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba.
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Zatím krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Zatím není jisté, zda slevy na jízdném 5. odpoledne přeje Kuba Bělák. Zatím není jisté, zda slevy na jízdném 75% přeje Kuba Bělák. Zatím není jisté, zda slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory. Zatím není jisté, zda slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory začnou. Zda slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory začnou platit od ledna 2027. Řekl to ministr dopravy Bednárek. Podle něj bude záležet na tom, zda ministerstvo dopravy 7. Řekl to minister dopravy Bednárek. Podle něj bude záležet na tom, zda ministerstvo dopravy získá. Řekl to minister dopravy Bednárek. Podle něj bude záležet na tom, zda ministerstvo dopravy získá dostatek peněz. Podle něj bude záležet na tom, zda ministerstvo dopravy získá dostatek peněz ze státního rozpočtu. Podle něj bude záležet na tom, zda ministerstvo dopravy získá dostatek peněz ze státního rozpočtu. Dostatek peněz ze státního rozpočtu na pokrytí slev. Britská vláda peněz ze státního rozpočtu na pokrytí slev. Britská vláda zakáže dětem rozpočtu na pokrytí slev. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k krytí slev. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Oznámil vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Oznámil to dnes podle zahraničí mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Oznámil to dnes podle zahraničí let přístup k sociálním sítím. Oznámil to dnes podle zahraničních agentur premiér. Oznámil to dnes podle zahraničních agentur premiér Starmer. Vláda plánuje prosadit potřebnou legislativu zahraničních agentur premiér Starmer. Vláda plánuje prosadit potřebnou legislativu do Vánoc a zákaz by měl vstoupit v platnost. Sedmý finálový zápas dnes rozhodne o tom, zda se basketbalovými mistry stanou obhájci titulu z Nymburka nebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Zápas začne v 17 hodin v Praze na Královce.
0: Rock Radio. Rock Radio. Počasí.
2: Dnes čekáme převážně velkou oblačnost v severovýchodní polovině území během dnes s lokálními přečnost. K večeru bude oblačnosti ubývat, místy až vyjasnění, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si může...

0: Slušnej rok si můžete diktovat každý, ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. V 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na dálnici D10 je poruchané vozidlo, čekajte. Na dálnici D10 je poruchané vozidlo, čekají tam zdržení, je překážka na vozovce a bude tam půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz klinikahp.cz.

0: nebo na radio.fm nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem Jižčna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra? Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Okna Fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Fenestra.cz.

Zeptaj se chlapče, zlobil si, chlapče, zlobil si. A já na to, že kdeže, kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. Že, až budu jednou spát. Na poř- až budu jednou spát.

0: Radio. Rokové. Rock Radio. Rokové. Rock Radio. Rokové Forats.
1: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinku rokového. A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinku rokového razu s Danem. Já jsem si říkal, že vás trošku naladím. Ve středu totiž v letním kině v Českých Budějovicích mají koncert Rybičky 48. Ale já vám pustím Rybičky 48, protože ty máte všichni určitě rádi a jejich novinku. Nebo novinku z minulého roku Nebeskou pránu.
0: Rock Radio.
1: Rock
0: Radio.

až jednou zaklepou. Až jednou zaklepou na nebeskou bránu.

Až jednou za... To já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču, jsem asi v pánu. Až jednou zatluču, pánu. Až jednou zatluču.

0: že mi ho stáhla, nasadím ho, půlka vany ven, říkám, tak super, takže tričko prostě můžu někomu dát, jsem ho zmenšil o tři velikosti. No a já mám na tohle takovou jako výmluvu, a to je pro chlapy, až někdo vám řekne nějaká ženská, že jste tlustý, tak já říkám, že mám velbloudí nemoc. Abyste věděli, co je velbloudí nemoc. Chujete a málo vydechujete, jo. A ono to vás jako drží a máte proto takový hrb, jo. Takže to mám po doktora potvrzený, mám na to i papír, takže jmenuje se to velbloudí nemoc. Já si z toho srandu, samozřejmě kecám, ale já nechám zahrát ještě... Já si z toho srandu, samozřejmě kecám, ale já nechám zahrát ještě jednu písničku tady pro ženský, budou to vanostovky lži, sex a prachy, přesně to pro ně.
1: Který mají rádi ty chlapi, co jim lžou, nemají prachy a chcou po nich jenom sex. Takže pro vás ženský.
2: Trenýrkárna.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky? Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba ty? Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou? Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kod RADCENT? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kod RADIO. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kod RADIO a jede to 30%. Napiš kod RADIO a jede to 30% na všechno s kódem RADIO. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
3: Vidíš to?
2: Zítra máš. Trenýrkárna.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce. Pohoda.
3: No.
4: Ptáci zpívají. Slunce. Pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem.
4: Slunce. Pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem. Bungee jumping. Driftování. No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem. Bungee jumping. Driftování. Raftování. Rafting. Skok padákem. Flyboarding. Lezení ve skalách a nesrafting. Skok padákem. Flyboarding. Lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu dákem. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si
3: ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí
3: z dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si
4: vyberte zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný
3: vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: Každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit. Trefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu.
4: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výkupu nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: Dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Mám barák děravej, mě do postele. Mám barák děravej, mě do postele fičí. Barák děravej, mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Snad do post.

0: snad známý host telefičí. Snad známý poraděj, jinak jsem nad známý poraděj, jinak jsem raděj, jinak jsem
1: Jaký si role
0: jinak jsem.

To boli Motorhead a ich Ace of Spades. Ak to mám perfektne... A to byl Motorhead a jejich Ace of Spades, a k tomu mám perfektní příběh, protože já tohleto tričko jsem si samozřejmě koupil. No a tak jsem se objednal. No a tak jsem se objednal, přišlo mi, protože já tohleto tričko jsem si samozřejmě koupil. No a tak jsem se objednal, přišlo mi, bylo větší a říkám super. Takže mě koupil. No a tak jsem se objednal, přišlo mi, bylo větší a říkám super. Tak nemám aspoň z toho neplze vana. No samozřejmě první vyprání sušička, takže mi ho stála, napleze vana. No samozřejmě první vyprání sušička, takže mi ho stála, napleze vana. No samozřejmě první vyprání sušička, takže mi ho stála, nasadím ho půlka vany ven. No samozřejmě první vyprání sušička.

0: oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. Oknasukorady.cz.
1: Atención, señoras y señores, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Trop, roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos.
2: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. S latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Tropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my. Vás naučíme. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my. Vás naučíme tančit. Vás naučí všude. Ale my. Vás naučíme tančit. Awar, učíme tančit.
1: Awara šar.
2: Hledáte šit.
1: Awara šar.
2: Hledáte práci, která...
1: Awara šar.
2: Hledáte práci, která dává smysl...
1: Šar.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a na prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i udáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vidne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. V Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se... Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Oho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku u... I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze... Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Tečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, tady. 20. června v Praze... V parku Učeňku. Běh, barvy, smích ze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámotek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojď.

jste do spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Se vozů Škoda v Praze a v Náchodě.

0: Salačovi. Přeci jen on bude hlavním lákadlem pro tuzemské na Filipu Salačovi. Přeci jen on bude hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky. Jenže Filip mi přeci jen on bude hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky. Jenže Filip mi do toho hodil vidle. A dlužno podotknout, že moc fajn vidle. Vyrobil si totiž tu nejlepší možnou pozvánku. V Maďarsku získal bednu. A to je přesně to, co chtěl. Vědět, že se nebude tahat kačer.
1: Už brzy se uslyšíme
2: na tribunách při MotoGP na autodromu Brno. Společně s Martinem Strakou vás provede tribunách při MotoGP na autodromu Brno. Společně s Martinem Strakou vás provedeme celým víkendem od tu až po poslední závod. Doufám, že vás přijde co nejvíc a že si celý víkend první závod. Doufám, že vás přijde co nejvíc a že si celý víkend 19. až 21. června společně užijeme.
0: Díky Ondrovi máte jednu jistotu, že vás do dění na trati doslova vtáhne. Vždyť speciálně tu brněnskou dráhu má naježděnou asi 1000krát. Tam a určitě ji minimálně šestkrát odcouval. Se skromností sobě vlastní říkám, že k dokonalosti už chybím jen já. Pokud chcete za motokecat, tak sice bez mikrofonu, ale určitě se v Brně tento víkend potkáme. Rekord je zatím 247 tisíc. Nemáte pocit, že 250 už je jen kousek?
3: Rock Radio Motokeci.

0: DABu i FM nebo na www.dabu.cz. Rock Radio. Motokeci Marbolta.
1: Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na kredita z autodromu na Přeci jen on bude hlavní na brněnskou velkou cenu na kredita z autodromu na Filipu Salačovi.

0: Laďte nás v FM i DABu, sledujte. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. Nevajgluj.cz. Nevajgluj.cz.

Rockin. Máte málo roku? Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivedeme. Koblížci, alkohol, horký žeslíže, Trautenberg a traktor 19. června v Pardubicích. Lístky mám.

0: do Pardubic, onem říkáme se nechce na pátek na Rokiny dva lístky. Do Pardubic, ona že jo, tak jsem do Pardubic, ona že jo, tak jsem jí dal dva lístky, tak jsem udělal radost. I takhle občas někomu třeba, ona že jo, tak jsem jí dal dva lístky, tak jsem udělal radost. I takhle občas někomu třeba udělám, když se tam zrovna dělá radost. I takhle občas někomu třeba udělám, když se tam zrovna třeba nechystám. I takhle občas někomu třeba udělám, když se tam zrovna třeba nechystám. A já vám teda poslední takhle občas někomu třeba udělám, když se tam zrovna třeba nechystám. A já vám teda v poslední 20 minutovce něco někomu třeba udělám, když se tam zrovna třeba nechystám. A já vám teda v poslední 20 minutovce něco někomu tam zrovna třeba nechystám. A já vám teda v poslední 20 minutovce něco někomu rozloučím, pustím ještě nechystám. A já vám teda v poslední 20 minutovce něco někomu rozloučím, pustím ještě nějakou hudbu. 20 minutovce něco někomu rozloučím, pustím ještě nějakou hudbu. Pustíme si něco novějšího, třeba hym. 20 minutovce něco někomu rozloučím, pustím ještě nějakou hudbu. Pustíme si něco novějšího, třeba hym. Lana Gillena. Pustím ještě nějakou hudbu. Pustíme si něco novějšího, třeba hym. Lana Gillena, anebo Bastard jenom pocit. Pustíme si něco novějšího, třeba hym, Lana Gillena, anebo Bastard jenom pocit. Tak se mějte hezky, třeba hym, Lana Gillena, anebo Bastard jenom pocit. Tak se mějte hezky a Lana Gillena, anebo Bastard jenom pocit. Tak se mějte hezky a čau.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Real. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Pozemek bydlí v Sokolovsku za 1 135 875. Pozemek 1009 metrů 1 135 875. Pozemek 1009 metrů čtverečních v Rotavě 5875. Pozemek 1009 metrů čtverečních v Rotavě 85. Pozemek 1009 metrů čtverečních v Rotavě za 1 milion 90. Bytci plus KK ve Zruči nad Sázavou za 3 miliony 670. Bytci plus KK ve Zruči nad Sázavou za 3 miliony 675 tisíc. A ve Zruči nad Sázavou za 3 miliony 675 tisíc. Chata v Litoměřicích za 1 milion Sázavou za 3 miliony 675 tisíc. Chata v Litoměřicích za 1 milion 75 tisíc. Chata v Litoměřicích za 1 milion 899 tisíc. Chata v Litoměřicích za 1 milion 899 tisíc a zahrada v Litoměřicích za 1 milion 899 tisíc a zahrada v Terezíně Řicích za 1 milion 899 tisíc a zahrada v Terezíně na Litoměřicku 899 tisíc a zahrada v Terezíně na Litoměřicku a zahrada v Terezíně na Litoměřicku za 1 milion 110 tisíc korun.
1: Aktuál
2: v Terezíně na Litoměřicku za 1 milion 110 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech
2: na Litoměřicku za 1 milion 110 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí
2: za 1 milion 110 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí
2: 1000 korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Uvažujete o novém vytápění?
1: mmreality.cz.
3: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na
1: CZ.
3: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelní nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností skutečně tichý tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností skutečně tichým provozem Vaillant, která vynikají vysokou výkonností skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní kají vysokou výkonností skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se spore na Vaillant.cz. Vaillant.cz.
4: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要人多多品质保证，只需要您的几条个人信息，品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
5: Nekupujte drahý, nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám, nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potí značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám.

0: Oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super... Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7...
4: BYD,
3: světový lídr v super úsporných
4: superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
4: Cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

A to byly Europe a Cherokee z roku 1986. Kdo by řekl, že už je to 40 let od té z roku 1986. Kdo by řekl, že už je to 40 let od téhle písničky, co vyšla. Jo, já 40 ještě nemám, já ještě chvilku na to mám, ale chtěl jsem... Jedné naší posluchačce, která seděla vedle mě v jednom tom předměté hospůdce, tak mě říkala, že mě poslouchá, každý den, říkáme se nechce na pátek na rokiny dva lístky,

0: pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Všepropagr.cz.
0: Objednání, rychlé dodání.
1: Všepropagr.cz. Propagr.cz.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svojí
1: CZ.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svojí fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svojí fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svojí fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě. Třídím venku, třídím, když venčím svojí fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě. Třídím v lese, třídím na maturitním plenku. Třídím v bytě, třídím na chatě. Třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu. Třídím v létě, třídím na chatě. Třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu. Třídím v létě, v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu. Třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku. Sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to byl. Kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Ztratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. A podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Ekokom.
2: To bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Ekokom.
2: Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Ekokom. Rock
2: Radio. Přijďte odpad.
3: Ekokom. Rock Radio.
2: Přijďte odpad.
3: Ekokom.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybita.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů. Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a
2: jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší. Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu. Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival.
6: To jsou Hrady.
4: Partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival.
6: To jsou Hrady.
4: Se Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival.
6: To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival.
6: To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
5: Hrd festival.
6: To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem
6: jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou ty.
2: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco.
2: Hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opa. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. 30 giga dat gratis a opakovaně.
7: Vše pro bagr, vše pně.

pohoda. Tvá pohoda.

Slušnej rok od rána do večera. V dabu i Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na .cz.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat do...
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál a vybudovat...
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál a vybudovat...
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál a vybudovat...
0: Na... Postavit vlastníma rukama?
1: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
0: Rukama?
1: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
0: Porfix.
1: Dobrý materiál a vybudovat náš domov.
0: Porfix.
1: A vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích. Slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci... Vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý na hory. Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv... Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost na sebe, když si chci užít festival naplno. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a užít festival naplno. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando. 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Tatár.
2: Nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Tatár vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Sebe. Zalando.
3: Tatár vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy.
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte. Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super od Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodin. Garmin Fenix. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8. Hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Datart. Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Datart 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Datart. Opravdu 29 dní.
4: To je mazec.
3: Datart. Opravdový elektrospecial.
4: Dní. To je mazec.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Kup si auto v Direct Auto. V Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 120. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. 5 tisíc korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 na výměnu to Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 na výměnu a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. 3 dny navrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto zdarma. www.direct.auto.cz.
6: Biznis začne
5: www.direct.auto.cz.
6: Biznis začnete nápadem a my
5: direct.auto.cz.
6: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar.
5: techno.cz.
6: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování ten nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Návrhu až k finálnímu.

kvalitnímu produktu. Více na technicplast.com. Produktu. Více na technicplast.com. Rock Radio. technicplast.com. Rock Radio. .com.

0: Hezké zprávy. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. Vláda schválila. Zprávy. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. Vláda schválila zrušení poledne, u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. Vláda schválila zrušení poplatků za Českou televizi a zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. Vláda schválila zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Financování veřejnoprávních médií bude hrazeno ze státního rozpočtu. Česká televize má v příštím roce získat 5,74 miliardy korun. Pokračuje ministr kultury odskat 5,74 miliardy korun.
1: Nový zákon stanovuje jasnou roční částku. Kterou Český rozhlas a Česká televize obdrží ze státního rozpočtu a zároveň
0: Lékař z pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl na 250 pacientů, zejména vyššího věku. Muž se přiznal a přijal tak dvoumilionový peněžitou podmínku. V Ústeckém kraji pojedou od prosince na hlavních tratích nové vlaky. Útočník David Pastrňák z Bostonu jde nahoru po moderní informační systém.

0: Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Abu i FM nebo na radia.cz.
1: Každý den
0: radia.cz.
1: Každý den čelí vaše
0: data.cz.
1: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejčelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším Cisco Security. Světovám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším Cisco Security. Světovám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším Cisco Security. Světová ochrana nejsilnějším Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef. Je Alef.

0: Útočník David Pastrňák z Bostonu jde nahoru. Posunul se v historii z Bostonu jde nahoru. Posunul se v historické tabulce nahrávačů po letošním playoff NHL jde nahoru. Posunul se v historické tabulce nahrávačů po letošním playoff NHL mezi českými. Posunul se v historické tabulce nahrávačů po letošním playoff NHL mezi českými hokejisty na čtvrtém. V historické tabulce nahrávačů po letošním playoff NHL mezi českými hokejisty na čtvrté místo. O to se nahrávačů po letošním playoff NHL mezi českými hokejisty na čtvrté místo. O to se dělí s Ondřejem Palem. Letošním playoff NHL mezi českými hokejisty na čtvrté místo. O to se dělí s Ondřejem Palátem. Kanon AL mezi českými hokejisty na čtvrté místo. O to se dělí s Ondřejem Palátem. Kými hokejisty na čtvrté místo. O to se dělí s Ondřejem Palátem. Kanonýr Bruins ty na čtvrté místo. O to se dělí s Ondřejem Palátem. Kanonýr Bruins má z 96 zápasů 50 místo. O to se dělí s Ondřejem Palátem. Kanonýr Bruins má z 96 zápasů Palátem. Kanonýr Bruins má z 96 zápasů 52 asistencí. Tolik zprávy. Má z 96 zápasů 52 asistencí. Tolik zprávy. Hezký den. Rok. Zápasů 52 asistencí. Tolik zprávy. Hezký den.
1: Rok Radio.
0: 2 asistencí. Tolik zprávy. Hezký den.
1: Rok Radio. Počasí.
2: Dneska máme
0: asistencí. Tolik zprávy. Hezký den.
1: Rok Radio. Počasí.
2: Dneska máme
1: Rok Radio. Počasí.
2: Dneska máme polojasno až oblačno na severu a severovýchadě.
1: Jo, počasí.
2: Dneska máme polojasno až oblačno na severu a severovýchadě občas.
1: Sí.
2: Dneska máme polojasno až oblačno na severu a severovýchadě. Dneska máme polojasno až oblačno na severu a severovýchadě. Občas může slabě. Jasno až oblačno na severu a severovýchadě. Občas může slabě zapršet, ale rozhodně by to nemělo. Na severu a severovýchadě občas může slabě zapršet, ale rozhodně by to nemělo být nic strašného. Severovýchadě občas může slabě zapršet, ale rozhodně by to nemělo být nic strašného, jenom takový. Občas může slabě zapršet, ale rozhodně by to nemělo být nic strašného, jenom takový přehánky. Teploty jsou, ale rozhodně by to nemělo být nic strašného, jenom takový přehánky. Teploty jsou dneska někde kolem 8, nic strašného, jenom takový přehánky. Teploty jsou dneska někde kolem 18 až 20 stupňů v Čechách a někde kolem 18 až 20 stupňů v Čechách a 20 až 22 stupňů na Moravě. 18 až 20 stupňů v Čechách a 20 až 22 stupňů na Moravě a ve Slezsku. 20 stupňů v Čechách a 20 až 22 stupňů na Moravě a ve Slezsku. V Čechách a 20 až 22 stupňů na Moravě a ve Slezsku. A 20 až 22 stupňů na Moravě a ve Slezsku. K večeru by mělo navíc ubývat až 22 stupňů na Moravě a ve Slezsku. K večeru by mělo navíc ubývat oblačnosti stupňů na Moravě a ve Slezsku. K večeru by mělo navíc ubývat oblačnosti, takže v noci bylo být úplně zataženo. Noční deště by nás rozhodně trápit neměly. A zítra tak to začneme nejdřív. Zítra tak to začneme nejdřív s takovým jasným až polojasným, ale během dne od západu přibyde trošku oblačnosti a taky na západě Čech bude pršet. Tak s ním počítejte, každopádně trošku oblačnosti a taky na západě Čech bude pršet. Tak s ním počítejte každopádně teploty plus minus jako dneska, kolem těch průměrných 20 až 21 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Ani startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
3: Rock Radio. Doprava.

0: Praze na Chodově v Týrkově ulici bourali dva...
1: Rock Radio. Doprava.
0: V Praze na Chodově v Týrkově ulici bourali dva osoba...
1: Radio. Doprava.
0: V Praze na Chodově v Týrkově ulici bourali dva osobáky, je to...
1: Doprava.
0: V Praze na Chodově v Týrkově ulici bourali dva osobáky, je to přímo u Chodovský tvrz. V Praze na Chodově v Týrkově ulici bourali dva osobáky, je to přímo u Chodovský tvrze, tak tam projíždějte opatrně. V Týrkově ulici bourali dva osobáky, je to přímo u Chodovský tvrze, tak tam projíždějte opatrně. V odpolední ulici bourali dva osobáky, je to přímo u Chodovský tvrze, tak tam projíždějte opatrně v odpoledním provozu. Bourali dva osobáky, je to přímo u Chodovský tvrze, tak tam projíždějte opatrně v odpoledním provozu. V Ústí nad Labem taktrně v odpoledním provozu. V Ústí nad Labem tak tam se bouralo v přístavní ulici, je to u soutoku Labe s Labem, tak tam se bouralo v přístavní ulici, je to u soutoku Labe s Bílinou, tam jak se to přejíždí, tak tam jak se to přejíždí, tak tam právě bourali dva osobáky. I tam projíždějte opatrně, je to poměrně frekventovaný. V Boskovicích u Blanska, tak tam je to ulice Sokolská, přímo u autobusového nádraží, kde se srazily dvě osobní auta, tak tam je to ulice Sokolská, přímo u autobusového nádraží, kde se srazily dvě osobní auta, takže i tam je to ulice Sokolská, přímo u autobusového nádraží, kde se srazily dvě osobní auta, tak Sokolská, přímo u autobusového nádraží, kde se srazily dvě osobní auta, takže i tam projíždějte opatrně, přímo u autobusového nádraží, kde se srazily dvě osobní auta, takže i tam projíždějte opatrně. No a v Praze srazily dvě osobní auta, takže i tam projíždějte opatrně. No a v Praze, kdo se chystáte do centra a máte auta, takže i tam projíždějte opatrně. No a v Praze, kdo se chystáte do centra a máte snad v plánu, jděte opatrně. No a v Praze, kdo se chystáte do centra a máte snad v plánu a v Praze, kdo se chystáte do centra a máte snad v plánu projíždět Vodičkovou ulicí, tak vězte, že tam, kdo se chystáte do centra a máte snad v plánu projíždět Vodičkovou ulicí, tak vězte, že tam právě došlo ke srážce ulicí, tak vězte, že tam právě došlo ke srážce tramvaje s chodcem, takže se to tam ještě řeší, takže tam právě došlo ke srážce tramvaje s chodcem, takže se to tam ještě řeší, takže bych se tramvaje s chodcem, takže se to tam ještě řeší, takže bych vám to úplně neradil.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Patří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte.

Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.

hráli a na dalších místech, tak doufám, že jste z Přešticí, kde jsme hráli a na dalších místech, tak doufám, že jste si to užili a nebo jestli jste si užívali muziku a na dalších místech, tak doufám, že jste si to užili a nebo jestli jste si užívali muziku na něch, tak doufám, že jste si to užili a nebo jestli jste si užívali muziku na některým z festivalů a nebo doufám, že jste si to užili a nebo jestli jste si užívali muziku na některým z festivalů a nebo z koncertů, kterých bylo užili a nebo jestli jste si užívali muziku na některým z festivalů a nebo z koncertů, kterých bylo opravdu, jestli jste si užívali muziku na některým z festivalů, anebo z koncertů, kterých bylo opravdu mraky, ovšem si popovídali muziku na některým z festivalů, anebo z koncertů, kterých bylo opravdu mraky, ovšem si popovídali z festivalů, anebo z koncertů, kterých bylo opravdu mraky, ovšem si popovídáme, tak bylo opravdu mraky, ovšem si popovídáme, tak doufám, že jste si hlavně užili ky, ovšem si popovídáme, tak doufám, že jste si hlavně užili skvělou muziku a moc jste nezmok popovídáme, tak doufám, že jste si hlavně užili skvělou muziku a moc jste nezmokli. Každopádně tak doufám, že jste si hlavně užili skvělou muziku a moc jste nezmokli. Každopádně doufám, že jste si hlavně užili skvělou muziku a moc jste nezmokli. Každopádně teď vám nezmokli. Každopádně teď vám můžu slíbit, že u této muziky rozhodně nemusíte zmoknout, protože si ji můžete poslechnout. U této muziky rozhodně nemusíte zmoknout, protože si ji můžete poslechnout klidně cestou z práce nebo už doma v obejvu. Nemusíte zmoknout, protože si ji můžete poslechnout klidně cestou z práce nebo už doma v obejváku, anebo jestli ještě musíte doklepat poslední hodinky, tak vám k tomu pustíme Foo Fighters Halloween, budou taky Fall Out Boy, anebo teďka dohromady Láďa Kříž hodinky, tak vám k tomu pustíme Foo Fighters Halloween, budou taky Fall Out Boy, anebo teďka dohromady Láďa Křížek a tam k tomu pustíme Foo Fighters Halloween, budou taky Fall Out Boy, anebo teďka dohromady Láďa Křížek a Fighters Halloween, budou taky Fall Out Boy, anebo teďka dohromady Láďa Křížek a Tania, posloucháte Rock Radio? A Tania, posloucháte Rock Radio? Rádio.

0: rokový odpoledne.
1: Pondělní
0: Rock Radio, rokový odpoledne. Rock Radio, rokový odpoledne.
1: Pondělní rokový odpoledne je tady.
0: Rock Radio, rokový odpoledne.
1: Pondělní rokový odpoledne je tady.
0: Rokový odpoledne.
1: Pondělní rokový odpoledne je tady. Doufám, že jste si všichni užili víkend. Pondělní rokový odpoledne je tady. Doufám, že jste si všichni užili víkend. Máme 15 dne je tady. Doufám, že jste si všichni užili víkend. Máme 15 hodin a 4 minuty Kuba Vaňa z vás. Doufám, že jste si všichni užili víkend. Máme 15 hodin a 4 minuty Kuba Vaňa z vás. Zdraví od mikrofonu a jak říkám, doufám, užili víkend. Máme 15 hodin a 4 minuty Kuba Vaňa z vás. Zdraví od mikrofonu a jak říkám, doufám, 15 hodin a 4 minuty Kuba Vaňa z vás. Zdraví od mikrofonu a jak říkám, doufám, že jste si všichni užili víkend. Minuty Kuba Vaňa z vás. Zdraví od mikrofonu a jak říkám, doufám, že jste si všichni užili víkend. Já vám teda můžu Kuba Vaňa z vás zdraví od mikrofonu a jak říkám, doufám, že jste si všichni užili víkend. Doufám, že jste si to užili. Včera v Přešticích, kde jsme hráli.

Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

Nemusíš randit s modelkama. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. S modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. A muzika pro všechny.

právě na tuhle akci rozdáváme tenhle ten týden. Děje se to vlastně od vlastně už od středy rozdáváme tenhle ten týden. Děje se to vlastně od vlastně už od středy 24. ten týden. Děje se to vlastně od vlastně už od středy. Děje se to vlastně od vlastně už od středy 24. vlastně od vlastně už od středy 24. června až do vlastně už od středy 24. června až do soboty 27. června. Vlastně už od středy 24. června až do soboty 24. června až do soboty 27. června, to znamená 7. června až do soboty 27. června, to znamená je to za dva do soboty 27. června, to znamená je to za dva týdny a 27. června, to znamená je to za dva týdny a je to samozřejmě ve spáleném poříčí června, to znamená je to za dva týdny a je to samozřejmě ve spáleném poříčí jako vždycky Basin Firefest, to za dva týdny a je to samozřejmě ve spáleném poříčí jako vždycky Basin Firefest, letos tam budou dny a je to samozřejmě ve spáleném poříčí jako vždycky Basin Firefest, letos tam budou je to samozřejmě ve spáleném poříčí jako vždycky Basin Firefest, letos tam budou Steel Panther spáleném poříčí jako vždycky Basin Firefest, letos tam budou Steel Panther Death to All jako vždycky Basin Firefest, letos tam budou Steel Panther Death to All Wasp Anisu Firefest, letos tam budou Steel Panther Death to All Wasp Anisum Steel Panther Death to All Wasp Anisum Apokalyptika tam bude Death to All Wasp Anisum Apokalyptika tam bude Death to All Wasp Anisum Apokalyptika tam bude, ale taky já nevím 13 Wasp Anisum Apokalyptika tam bude, ale taky já nevím 13. století Anisum Apokalyptika tam bude, ale taky já nevím 13. století Apokalyptika tam bude, ale taky já nevím 13. století Apokalyptika tam bude, ale taky já nevím 13. století Dogma Darkness, no prostě bude, ale taky já nevím 13. století Dogma Darkness, no prostě spousta skvělý muziky, no taky já nevím 13. století Dogma Darkness, no prostě spousta skvělý muziky, no a taky tam můžete být vy. 13. století Dogma Darkness, no prostě spousta skvělý muziky, no a taky tam můžete být vy. Takže opakuju Dogma Darkness, no prostě spousta skvělý muziky, no a taky tam můžete být vy. Takže opakuju, napište na Facebooku, no prostě spousta skvělý muziky, no a taky tam můžete být vy. Takže opakuju, napište na Facebooku na spousta skvělý muziky, no a taky tam můžete být vy. Takže opakuju, napište na Facebooku, no a taky tam můžete být vy. Takže opakuju, napište na Facebooku na Rock Radio do zprávy. Takže opakuju, napište na Facebooku na Rock Radio do zprávy. Proč právě vy? Napište na Facebooku na Rock Radio do zprávy. Proč právě vy byste měli na Facebooku na Rock Radio do zprávy? Proč právě vy byste měli dostat ty lístky na Rock Radio do zprávy? Proč právě vy byste měli dostat ty lístky? Ideálně k tomu připojte. Proč právě vy byste měli dostat ty lístky? Ideálně k tomu připojte i telefonní číslo, ať se vám můžu zhruba za hodinu. A právě vy byste měli dostat ty lístky. Ideálně k tomu připojte i telefonní číslo, ať se vám můžu zhruba za hodinu a něco. Ideálně k tomu připojte i telefonní číslo, ať se vám můžu zhruba za hodinu a něco ozvat, protože právě to bude. Pojďte i telefonní číslo, ať se vám můžu zhruba za hodinu a něco ozvat, protože právě to bude ten čas, kdy si ty lístky reálně rozdá. Číslo, ať se vám můžu zhruba za hodinu a něco ozvat, protože právě to bude ten čas, kdy si ty můžu zhruba za hodinu a něco ozvat, protože právě to bude ten čas, kdy si ty lístky reálně rozdáme. Takže zhruba za hodinu a něco ozvat, protože právě to bude ten čas, kdy si ty lístky reálně rozdáme. Protože právě to bude ten čas, kdy si ty lístky reálně rozdáme. Takže máte asi hodinu a půl, ale rozhodně neotálejte. Právě to bude ten čas, kdy si ty lístky reálně rozdáme. Takže máte asi hodinu a půl, ale rozhodně neotálejte. Reálně rozdáme. Takže máte asi hodinu a půl, ale rozhodně neotálejte. Všechny zprávy tady čtu, takže máte asi hodinu a půl, ale rozhodně neotálejte. Všechny zprávy tady čtu, takže opravdu si dejte neotálejte. Všechny zprávy tady čtu, takže opravdu si dejte záležet a za nějakou hodinu a kousek se všechny zprávy tady čtu, takže opravdu si dejte záležet a za nějakou hodinu a kousek se dozvíme, kdo to bude. Ale už záležet a za nějakou hodinu a kousek se dozvíme, kdo to bude. Ale už teď se dozvíme, co bude za další a za nějakou hodinu a kousek se dozvíme, kdo to bude. Ale už teď se dozvíme, co bude za další muziku, bude to Bring Me the Horizon a jejich Throne. Kousek se dozvíme, kdo to bude. Ale už teď se dozvíme, co bude za další muziku, bude to Bring Me the Horizon a jejich Throne. Bon Jovi se svou Born to be my baby, tu tady zas tak často nehrajem, takže si to pojďme užít. No a pořádnou Ameriku odpálíme. Baby, tu tady zas tak často nehrajem, takže si to pojďme užít. No a pořádnou Ameriku odpálíme s Lucií. To nehrajem, takže si to pojďme užít.

0: žít. No a pořádnou Ameriku odpálíme s Lucií.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.
0: Odpálíme s Lucií.
1: Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc.

0: Palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabít 10 000. Včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů je 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Výrun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Kdo šetří, má Z. Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi za 500.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000.
1: Má za 3.
2: Za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu. Za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun. 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun. Za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Set při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super.
2: Na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super.
2: Akce platí jen do 21. června.
3: Super. Jedeme hned
2: dnes. Jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra už je června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je. Jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny. Koupíme.
2: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Pomoc.
3: Ceny a vždycky něco navíc.
4: Pomoc.
3: Co navíc.
4: Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat.
5: Správné věty.
4: Nemůžu dýchat.
5: Správné větrání a vzduchotechnika.
4: Nemůžu dýchat.
5: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslí. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladů, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladů. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
6: Housebrand Café.
5: Na místě.
6: Housebrand Café, per favore.
7: Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: Stav
8: pít. Housebrandkáva.cz.
9: Stavebniny.
8: Brandkáva.

Tohle byly Foo Fighters a... Tohle byly Foo Fighters a No Son of Mine, pecka z roku 2000. Tohle byly Foo Fighters a No Son of Mine, pecka z roku 2020, určitě. Tohle byly Foo Fighters a No Son of Mine, pecka z roku 2020, určitě vás to teďka pořádně 2020, určitě vás to teďka pořádně rozhejbalo a to pondělní odpoledne se vám doufám trošku zlepší, určitě vás to teďka pořádně rozhejbalo a to pondělní odpoledne se vám doufám trošku zlepšilo, vás to teďka pořádně rozhejbalo a to pondělní odpoledne se vám doufám trošku zlepšilo a teď jste plný pořádně rozhejbalo a to pondělní odpoledne se vám doufám trošku zlepšilo a teď jste plný energie, tak já tu vaši to pondělní odpoledne se vám doufám trošku zlepšilo a teď jste plný energie, tak já tu vaši se vám doufám trošku zlepšilo a teď jste plný energie, tak já tu vaši energii teďka rovnou přepšilo a teď jste plný energie, tak já tu vaši energii teďka rovnou přesměruju k tomu, abyste plný energie, tak já tu vaši energii teďka rovnou přesměruju k tomu, abyste si otevřeli Facebooky, tak já tu vaši energii teďka rovnou přesměruju k tomu, abyste si otevřeli Facebooky, tam našli profil rovnou přesměruju k tomu, abyste si otevřeli Facebooky, tam našli profil Rockrádia a do zprávy napsali, že právě vy, abyste si otevřeli Facebooky, tam našli profil Rockrádia a do zprávy napsali, že právě otevřeli Facebooky, tam našli profil Rockrádia a do zprávy napsali, že právě vy chcete jet na Basin Fire Fest. Právě na tuhle akci rozdáváme tenhle týden. Děje se to vlastně od Basin Fire Fest. Právě na tuhle akci rozdáváme tenhle týden. Děje se to vlastně od

0: CZ. Stavebniny Dek přináší Mega CZ. Stavebniny Dek přináší Mega Z. Stavebniny Dek přináší Mega akci. Stavebniny Dek přináší Mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1. Stavebniny Dek přináší Mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých Dek přináší Mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých Mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za plus, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak sam. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky zavení Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky zavení do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky zavenikající cenu 6. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky zavenikající cenu. Dřevna. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek. Přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Cenu. Více na Dek.cz.
1: Toto vysílání je přísně tak.
0: Více na Dek.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat po srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořád. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik CZ. Agent na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz. Agent s povolením v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. 6 tisíc ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Potřebuješ změnit?
1: Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Potřebuješ změnit?
1: CZ. Agent s povolením srovnávat.
2: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní
1: agent s povolením srovnávat.
2: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní
1: plním srovnávat.
2: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Credit. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím ne- potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý tu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Musíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut.

0: 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Řídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvám
1: kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat
1: no, na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat
1: na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na
1: nejmamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší floty. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí modernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats amaránek v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Je z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Le Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všech triků, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky. Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unik, že si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, posádky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám
2: katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.pragboat.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.pragboat.cz.
1: Už vím. Kránu na katamaránu.
2: www.pragboat.cz.
1: Už vím. Na katamaránu
2: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru
1: na katamaránu
2: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu www.pragboat.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Potřebujete dělat
2: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Potřebujete dětské
2: CZ.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Potřebujete dětské kolo,
4: ale bojíte.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Potřebujete dětské kolo,
4: ale bojíte se, že bude dítku hned
2: vzhůru na palubu.
3: Potřebujete dětské kolo,
4: ale bojíte se, že bude dítku hned.
3: Potřebujete dětské kolo,
4: ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
5: Tak si ho půjčte a bude.
3: Potřebujete dětské kolo,
4: ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
5: Tak si ho půjčte a bude mu
3: dětské kolo,
4: ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: Bojíte se, že bude dítku hned malé.
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme bude dítku hned malé.
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola.
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek.
5: Půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
5: Raz vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
5: Raskal.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
5: Raskal.
4: A Bíny.
5: A teď navíc.
4: Výhradně nová kola špičkových značek VUM.
5: Raskal.
4: A Bíny.
5: A teď navíc se slevou 15%.
4: Kola špičkových značek VUM.
5: Raskal.
4: A Bíny.
5: A teď navíc se slevou 15%. A Raskal
4: a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce
4: Raskal a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června. A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: Happysport.cz.
5: Se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: Happysport.cz.
5: 15%, ale jen do konce června.
4: Happysport.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr,
5: ale jen do konce června.
4: Happysport.cz.
6: Dobrý den,
5: do konce června.
4: Happysport.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
4: Happysport.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa
4: CZ.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České autoéru v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TD. Právě teď tu máme roční Audi

0: Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem. Teď tu máme ruční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Zavímeč A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Zavímeč s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Za výjimečnou cenu. 4 TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. 4, která má a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. 4, která má všechno. Dokonalý výkon pohonem Quattro za výjimečnou cenu. 4, která má všechno. Dokonalý výkon, špičko a všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a za skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. V Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz. Těšíme sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Rock Radio.
1: Těšíme se na vás.

DABU i FM nebo na radia.cz. DABU i FM nebo na radia.cz. Roku i FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz. Rok Radio. Radia.cz.

Rok. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.

pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Užijem rozjezdu na Rock Rádiu. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Přes mobilní aplikaci Senkor. Senkor.

práci. V práci vedro. V práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro, venku vedro. V práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít. V práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít. Doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý let. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. Ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. S rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně i léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba dá jakž takž přežít? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? Jakž přežít? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme i pro vás řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme i pro. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme i pro vás. Laťva mobilní klimatizace. To je nápad. Máme i pro vás. Laťte od pondělí do pátku rokzace. To je nápad. Máme i pro vás. Laťte od pondělí do pátku. To je nápad. Máme i pro vás. Laťte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si oni. Honza, máme i pro vás. Laťte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si oni. Honzas, laťte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si oni. Honzas Anabel ji věnujou třeba vám. Laťte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si oni. Honzas Anabel ji věnujou třeba vám. Pátku rokový rozjezd a napište si oni. Honzas Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazejezd a napište si oni. Honzas Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazejezd. Honzas Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do Honzas Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na rok. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.

0: Hlavní, která si získala v podstatě spoustu fanoušků už na místě, no ale hlavní primát, která si získala v podstatě spoustu fanoušků už na místě, no ale hlavní primát si myslím, že tam hráli Iron Maiden, spoustu fanoušků už na místě, no ale hlavní primát si myslím, že tam hráli Iron Maiden, vlastně hráli v poslední den festivalu, to znamená včera, hráli i ty největší hitovky, i nějaký míň, nějaký věci z 80. let, hráli i ty největší hitovky, i nějaký míň zná věci z 80. let, hráli i ty největší hitovky, i nějaký míň známý nebo 20. let, hráli i ty největší hitovky, i nějaký míň známý nebo takový ty míň oblíbený, hráli i ty největší hitovky, i nějaký míň známý nebo takový ty míň oblíbený profláknutý větší hitovky, i nějaký míň známý nebo takový ty míň oblíbený profláknutý věci, hráli nějaký míň známý nebo takový ty míň oblíbený profláknutý věci, hráli vlastně i známý nebo takový ty míň oblíbený profláknutý věci, hráli vlastně i někdy nebo takový ty míň oblíbený profláknutý věci, hráli vlastně i některý jako oblíbený profláknutý věci, hráli vlastně i některý jako instrumentálky a čtvrthodinový věci, hráli vlastně i některý jako instrumentálky a čtvrthodinový, hráli vlastně i některý jako instrumentálky a čtvrthodinový rhyme, i některý jako instrumentálky a čtvrthodinový Rhyme of the Ancient Mariner, která instrumentálky a čtvrthodinový Rhyme of the Ancient Mariner, která prostě je jako fakt dlouhá, ale čtvrthodinový Rhyme of the Ancient Mariner, která prostě je jako fakt dlouhá, ale zahrálí Rhyme of the Ancient Mariner, která prostě je jako fakt dlouhá, ale zahrálí tam of the Ancient Mariner, která prostě je jako fakt dlouhá, ale zahrálí tam dvouhodinová show Mariner, která prostě je jako fakt dlouhá, ale zahrálí tam dvouhodinová show Každopádně teď už Aerosmith, Nickelback, Battle Beast, no a taky Olympic, jak za mladá.
1: Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších

Bring Me The Horizon teď... Bring Me The Horizon teď dohráli pecku... Bring Me The Horizon teď dohráli pecku... Bring Me The Horizon teď dohráli pecku Throne, která je po... Bring Me The Horizon teď dohráli pecku Throne, která pochází už z roku 2015. Bring Me The Horizon teď dohráli pecku Throne, která pochází už z roku 2015. A teď jste ji slyšeli. Dohráli pecku Throne, která pochází už z roku 2015. A teď jste ji slyšeli na Rock Rádiu. Pecku Throne, která pochází už z roku 2015. A teď jste ji slyšeli na Rock Rádiu. Která pochází už z roku 2015. A teď jste ji slyšeli na Rock Rádiu. V 15 hodin a z roku 2015. A teď jste ji slyšeli na Rock Rádiu. V 15 hodin a přesně 37 minut. No a slyšeli na Rock Rádiu v 15 hodin a přesně 37 minut. No a máme za sebou víkend hodin a přesně 37 minut. No a máme za sebou víkend, který byl rozhodně přesně 37 minut. No a máme za sebou víkend, který byl rozhodně ve znamení velkým minut. No a máme za sebou víkend, který byl rozhodně ve znamení velký. A máme za sebou víkend, který byl rozhodně ve znamení velkých hudebních akcí. Víkend, který byl rozhodně ve znamení velkých hudebních akcí. Samozřejmě v Hradci probíhal rozhodně ve znamení velkých hudebních akcí. Samozřejmě v Hradci probíhal ten velký znamení velkých hudebních akcí. Samozřejmě v Hradci probíhal ten velký festák, moc dobře víte, z velkých hudebních akcí. Samozřejmě v Hradci probíhal ten velký festák, moc dobře víte, samozřejmě v Hradci probíhal ten velký festák, moc dobře víte, spousta z vás tam určitě. Samozřejmě v Hradci probíhal ten velký festák, moc dobře víte, spousta z vás tam určitě byla. Hele, probíhal ten velký festák, moc dobře víte, spousta z vás tam určitě byla. Hele, víte, spousta z vás tam určitě byla. Hele, velký překvapení, který tam prej bylo, byla Holzy. Spousta z vás tam určitě byla. Hele, velký překvapení, který tam prej bylo, byla Holzy. Velký překvapení, který tam prej bylo, byla Holzy. Zpěvačka, která vlastně Holzy. Zpěvačka, která vlastně nebyla úplně, já nevím, no fanoušci rockový hudby. Zpěvačka, která vlastně nebyla úplně, já nevím, no fanoušci rockový hudby, si spíš jaká vlastně nebyla úplně, já nevím, no fanoušci rockový hudby si spíš jako říkali, nebyla úplně, já nevím, no, fanoušci rockový hudby si spíš jako říkali, úplně, já nevím, no, fanoušci rockový hudby si spíš jako říkali, co tady vlastně takováhle holčina dělá, že fanoušci rockový hudby si spíš jako říkali, co tady vlastně takováhle holčina dělá, že rockový hudby si spíš jako říkali, co tady vlastně takováhle holčina dělá, že je spíš taková popová, ale co jsem spíš jako říkali, co tady vlastně takováhle holčina dělá, že je spíš taková popová, ale co jsem tak čili, co tady vlastně takováhle holčina dělá, že je spíš taková popová, ale co jsem tak čet, vádle holčina dělá, že je spíš taková popová, ale co jsem tak čet, tak to vypadá, že si svoje publikum rozhodně dělá, že je spíš taková popová, ale co jsem tak čet, tak to vypadá, že si svoje publikum rozhodně získala, spíš taková popová, ale co jsem tak čet, tak to vypadá, že si svoje publikum rozhodně získala a že i ona udělala, ale co jsem tak čet, tak to vypadá, že si svoje publikum rozhodně získala a že i publikum rozhodně získala a že i ona udělala vlastně velkou skvělou show, a že i ona udělala vlastně velkou skvělou show, která si získala v podstatě spoustu fanoušků, vlastně velkou skvělou show, která si získala v podstatě spoustu fanoušků už na místě. No ale velkou skvělou show, která si získala v podstatě spoustu fanoušků už na místě. No ale

0: prodejnách v Poděbradě v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Benadech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Svět není...
0: Více na bene.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to...
0: Bene.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to... Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneuma... Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
1: Si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
1: Ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
3: Je to nepopsatelné.
2: Nejlevnější pneu.cz.
4: Zase lítáš
3: tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
4: Zase lítáš v oblacích.
3: Děkuju, Leničko.
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten
3: Leničko.
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny.
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď...
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri. Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letí... Na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu... ...od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu...
4: Chcete také
5: od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
4: Chcete tak,
5: protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
4: Chcete také zažít nezapomenutelný
5: v akci, tak letíme spolu.
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak letíme spolu.
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak ho spolu.
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem ať...
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem ať vám neuletí!
4: Zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem ať vám neuletí! Právě teď je na Allegri
4: let balónem?
5: Tak honem ať vám neuletí! Právě teď je na Allegri let balónem od dvou...
4: Tak honem ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegri let balónem od 2000... Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba...
5: 1850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyber...
5: 50 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte... Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek... Nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na...
4: Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci...
4: Desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na...
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
4: Po celé republice.
5: Více o akci na...
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
4: Publice.
5: Více o akci na...
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
4: Objevte svět
5: o akci na...
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
4: Objevte svět potěšení a smysl.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
4: Objevte svět potěšení a smysl.
6: Vždycky.
5: CZ.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemný.
5: CZ.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků pra... Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Dla kosmetiky.

0: až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový sny až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělej rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
1: Hej vy. Hej vy. Ano, vy. Na Belabel.cz. Vy. Ano, vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, Tabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu, nebo trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu, jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building. Tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building. U nás to zvládneme kvalitně, oslavu nebo legendární team building. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už building. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc trik kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Zapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Ček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Dárky s vlastním potiskem.
2: Zažijte emoce za
1: vlastním potiskem.
2: Zažijte emoce
1: potiskem.
2: Zažijte emoce. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlast volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, v ní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Zvou ještě dnes na PED2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký
2: na PED2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký
2: 21.2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u
2: OC6.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štětí. Autosalony

0: Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
1: Jak to má?
0: 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
1: Jak to má motor?
0: Června u OC Europark ve Štěrbohorích.
1: Jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marta. Poslouchejte motokeci Marcela Herboltem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému.
2: Nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si...
3: Rock Radio.

0: Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás do června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout Plešivka. Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout Plešivka, Kohout sester, Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským Hout Plaší smrt a Revival Tří sester, Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským Hájem, vstupné dobrovolné, a Revival Tří sester, Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským Hájem, vstupné dobrovolné, Revival Tří sester, Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským Hájem, vstupné dobrovolné, Lipčice nad Vltavou, pod Chýnovským Hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Vltavou, pod Chýnovským Hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název týhle. Na Dřínově tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. V sobotu 20. na ní tam je Big Beat, to je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají to je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají zakázaný název týhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají zakázaný ovoce Revival. V sobotu 20. na ní zahrají zakázaný ovoce Revival kabátů, Deviant a Made in Garage. Revival kabátů, Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka. Kabátů, Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorokrát a Made in Garage. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok rádio Šárka Hlubcová. Garáž Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok rádio Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večerně.
0: Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok rádio Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večerníka.
0: Tak se bavte. Prorok rádio Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci.
0: Se bavte. Prorok rádio Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete.
0: Rádio Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami.
0: Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami. Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami. Tak to dejte večer někam na akci a nechcete tam být sami. Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Roakci a nechcete tam být sami, tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio sami, tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných rok dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných rok a všem. Na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných rok akcích. Rokový rádio CZ ve slušných rok akcích. Rok rádio. Rok je slušný ve slušných rok akcích. Rok rádio. Rok je sluš rok akcích. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Na muzika.

0: nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio.cz. Rock Radio. Rock.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Je tady doba letních...
0: Rock Radio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme...
0: Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za... Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem... Doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás... ...a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 7. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spálený Poříčí. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spálený Poříčí. Let 24. do 27. června ve Spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně do 27. června ve Spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet nebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet. A v přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo 13. století, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo 13. století, celkem ten Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo 13. století, celkem ten kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já nový plot mám. Nový plot od... Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodá. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobré. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Věda.
0: Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Věda.
0: Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Věda. Řemeslo.
0: Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Věda. Řemeslo. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Věc můžeme být hrdí.
2: Dřív než začnou prázdniny, než vypneš. Do Brna se vrátí, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. GP. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u České republiky už 19. až 21. června. Buď u to už 19. až 21. června. Buď u toho vstupenky pořídíš na 19. až 21. června. Buď u toho vstupenky pořídíš na Autodrom Brno 21. června. Buď u toho vstupenky pořídíš na Autodrom Brno .com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. autodrombrno.com. Nemáš co na sebe? Chodíš jako .com. Nemáš co na sebe? Chodíš. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz.

0: Rokový rádio CZ. Rádio CZ.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte... Že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte? Přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše.
2: Víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše.
3: CZ.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti. Potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně. V Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 21 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus její olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ratatadadadadata, trička rat.
4: To se vyplatí.
5: Ratatadadadadata, trička ratatadadadata. Ratatadadadata, trička ratatadadadata, potisk. Ratatadadadata, trička ratatadadadata, potisk.
4: Potisk, trička, potisk.
5: Tadadadadata, trička ratatadadadata, potisk.
4: Potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela.
5: Trička ratatadadadata, potisk.
4: Potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela.
5: Ratatadadadata, potisk.
4: Potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela.
5: Rata, potisk.
4: Potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ. Potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, Bela Bel CZ. Potisk, trička, Bela Bel, Bela Bel, Bela Bel CZ. A Bela Bel, Bela Bel, Bela Bel CZ.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
4: Bela Bel, Bela Bel CZ.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
4: CZ.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobiláři i na chalupě. Přenosná ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již odpětelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900 dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datar.
7: Střešní okna Fenestra.
8: Fenestra?
7: Ano. Střešní okna Fenestra.
8: Fenestra?
7: Ano. Česká střešní okna. Střešní okna Fenestra.
8: Fenestra?
7: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a okna Fenestra.
8: Fenestra?
7: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
8: Fenestra?
7: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
8: Fenestra?
7: Ano. Česká střešní mezi vámi a nebem již 40 let.
8: Fenestra?
7: Ano. Česká střešní okna Fenestra nebem již 40 let.
8: Fenestra?
7: Ano. Česká střešní okna Fenestra 40 let.
8: Fenestra?
7: Ano. Česká střešní okna Fenestra.
8: Fenestra.cz.
7: Fenestra? Ano. Česká střešní okna Fenestra.
8: Fenestra.cz.
7: Česká střešní okna Fenestra.

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne.
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne, jsou tu
0: zprávy.
1: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Šivčíková. Lídři zemí V4. Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Šivčíková. Lídři zemí V4 se mají se zprávy a s nimi Kristýna Šivčíková. Lídři zemí V4 se mají setkat ve čtvrtek Kristýna Šivčíková. Lídři zemí V4 se mají setkat ve čtvrtek před summitem EU. Lídři zemí V4 se mají setkat ve čtvrtek před summitem EU. Krátkou schůzku inicioval nový Maďarský. V4 se mají setkat ve čtvrtek před summitem EU. Krátkou schůzku inicioval nový Maďar. Mají setkat ve čtvrtek před summitem EU. Krátkou schůzku inicioval nový maďarský premiér před summitem EU. Krátkou schůzku inicioval nový maďarský premiér Petr Maďar po EU. Krátkou schůzku inicioval nový maďarský premiér Petr Maďar po jednání kabinetu to oznámil. Krátkou schůzku inicioval nový maďarský premiér Petr Maďar po jednání kabinetu to oznámil premiér. Inicioval nový maďarský premiér Petr Maďar po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš. Na témata, jako jsou energie, víceletý finanční rámec EU nebo systém emisních povolenek. Paliva mohou v Česku po dohodě USA s Íránem během pár dnů zlevnit. Paliva mohou v Česku po dohodě USA s Íránem během pár dnů zlevnit až o 2 koruny na litr. V Česku po dohodě USA s Íránem během pár dnů zlevnit až o 2 koruny na litr. Domývá USA s Íránem během pár dnů zlevnit až o 2 koruny na litr. Domývají se analytici. Nem během pár dnů zlevnit až o 2 koruny na litr. Domývají se analytici. Návrat k předválečným cenám brnu zlevnit až o 2 koruny na litr. Domývají se analytici. Návrat k předválečným cenám 2 koruny na litr. Domývají se analytici. Návrat k předválečným cenám brzké době nečekají. Návrat k předválečným cenám v brzké době nečekají. Cesta k normálu může trvat i řadu měsíců. Záležet podle nich bude především na době nečekají. Cesta k normálu může trvat i řadu měsíců. Záležet podle nich bude především na dalším vývoji situace na Blízkém východě a stavu tamní infrastruktury. Do zahraničí v posledním roce vycestovaly téměř 2/3 lidí infrastruktury.
2: Doporučujeme cestovní pojištění a zkontrolovat očkování, zejména proti spalničkám a virové hepatitidě. Na místě je pak důležité dbát na hygienu rukou naproti spalničkám a virové hepatitidě A.
1: Neopomenout pravidla bezpečného sexu a také na ochranu před komáry.

0: podpor dla bezpečného sexu a také na ochranu před komáry.
1: Podle průzkumu se zdravotní potíže během pobytu v cizině objevily zhruba u 5% cestovatelů. Praha začne připravovat bezbariérové úpravy zhruba u 5% cestovatelů. Praha začne připravovat bezbariérové úpravy lanovky na Petřín. Schválili to dnes radní s tím, že odhad nákladů je 80 milionů korun. Samotné práce by mohly začít v roce 2028 a hotovo by mohlo být v roce 2030. Lanovka zůstane v provozu. Polojasno,
2: někde dokonce spíš oblačno, na severu, severovýchodě můžou být občasní. Polojasno, někde dokonce spíš oblačno, na severu, severovýchodě můžou být občasní přehánky a teploty jsou někde mezi 18 až 22 stupni. Nejtepleji je právě teď na Jižní Moravě. Naopak nejsevernější místo naší republiky na Liberecku, tak tam je teplota nejnižší kolem 17. Během večera by mělo ubývat oblačnost republiky na Liberecku, tak tam je teplota nejnižší kolem 17. Během večera by mělo ubývat oblačnosti, přes noc by sme neměli čekat žádný deště, možná snad ani přehánky. Moravy se to vůbec netýká, ta bude krásně polojasno, občas dokonce až přijdou až někdy na večer.

0: Moravy se to vůbec netýká, ta bude krásně polojasnou, občas dokonce i jasná, krásných 23. Moravy se to vůbec netýká, ta bude krásně polojasnou, občas dokonce i jasná, krásných 23 stupňů. Vůbec netýká, ta bude krásně polojasnou, občas dokonce i jasná, krásných 23 stupňů. Bude krásně polojasnou, občas dokonce i jasná, krásných 23 stupňů. No, občas dokonce i jasná, krásných 23 stupňů. Ať už dokonce i jasná, krásných 23 stupňů.
1: Ať už prší, nebo
0: krásných 23 stupňů.
1: Ať už prší, nebo paří
0: 20 stupňů.
1: Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si může. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok napsání, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každej den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Každého počasí. Rock Radio. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Dávejte si pozor v Praze na Mezibranský ulici.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Dávejte si pozor v Praze na Mezibranský.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Dávejte si pozor v Praze na Mezibranský ulici, to je hned jak sjedete.
1: Jo, doprava.
0: Dávejte si pozor v Praze na Mezibranský ulici, to je hned jak sjedete. Praze na Mezibranský ulici, to je hned jak sjedete z Václaváku ve směru na Nuselák. Takský ulici, to je hned jak sjedete z Václaváku ve směru na Nuselák. Tak hned ty, to je hned jak sjedete z Václaváku ve směru na Nuselák. Tak sjedete z Václaváku ve směru na Nuselák. Tak hned tam právě bourali dvě z Václaváku ve směru na Nuselák. Tak hned tam právě bourali dvě ve směru na Nuselák, tak hned tam právě bourali dva osobáky, takže se to tam Nuselák, tak hned tam právě bourali dva osobáky, takže se to bourali dva osobáky, takže se to tam teďka bude určitě štosovat ještě víc než obvykle. Dva osobáky, takže se to tam teďka bude určitě štosovat ještě víc než obvykle, takže určitě zhuš osobáky, takže se to tam teďka bude určitě štosovat ještě víc než obvykle, takže určitě zhuštěný provoz se to tam teďka bude určitě štosovat ještě víc než obvykle, takže určitě zhuštěný provoz počítejte. Bude určitě štosovat ještě víc než obvykle, takže určitě zhuštěný provoz počítejte s tím. Zůstáváme v Praze ve štosovat ještě víc než obvykle, takže určitě zhuštěný provoz počítejte s tím. Zůstáváme v Praze ve Zlíchovském tunelu. Takže určitě zhuštěný provoz počítejte s tím. Zůstáváme v Praze ve Zlíchovském tunelu. Zhuštěný provoz počítejte s tím. Zůstáváme v Praze ve Zlíchovském tunelu, který vede směrem na počítejte s tím. Zůstáváme v Praze ve Zlíchovském tunelu, který vede směrem na Barandák, tak tam stojí auto od ním. Zůstáváme v Praze ve Zlíchovském tunelu, který vede směrem na Barandák, tak tam směrem na Barandák, tak tam stojí auto odstavený v pravém jízdním pruhu, tím právě teďka neprojedete. Tak tam stojí auto odstavený v pravém jízdním pruhu, tím právě teďka neprojedete, takže si dávejte auto odstavený v pravém jízdním pruhu, tím právě teďka neprojedete, takže si dávejte pozor v pravém jízdním pruhu, tím právě teďka neprojedete, takže si dávejte pozor v tunelu už tak dál pruhu, tím právě teďka neprojedete, takže si dávejte pozor v tunelu už tak dáváte pozor, já tomu věřím, ale teďka neprojedete, takže si dávejte pozor v tunelu už tak dáváte pozor, já tomu věřím, ale dávejte ještě větší pozor. Projedete, takže si dávejte pozor v tunelu už tak dáváte pozor, já tomu věřím, ale dávejte ještě větší pozor. No, že si dávejte pozor v tunelu už tak dáváte pozor, já tomu věřím, ale dávejte ještě větší pozor. No a na Friede pozor v tunelu už tak dáváte pozor, já tomu věřím, ale dávejte ještě větší pozor. No a na Frýdeckém místecku dáváte pozor, já tomu věřím, ale dávejte ještě větší pozor. No a na Frýdeckém místecku na silnici 407 věřím, ale dávejte ještě větší pozor. No a na Frýdeckém místecku na silnici 473, která vede ještě větší pozor. No a na Frýdeckém místecku na silnici 473, která vede pozor. No a na Frýdeckém místecku na silnici 473, která vede právě z Frýdku místku. Na Frýdeckém místecku na silnici 473, která vede právě z Frýdku místku na sedliště, tak tam bourali do Frýdecku na silnici 473, která vede právě z Frýdku místku na sedliště, tak tam 473, která vede právě z Frýdku místku na sedliště, tak tam bourali dva osobáky dokonce. 73, která

0: vede právě z Frýdku místku na sedliště, tak tam bourali dva osobáky, dokonce tam zasahují i záchranáři.
1: Klinika HP.cz

na nějaký záludný otázky, my vám ty lístky prostě dáme. Chcete odpovědět na nějaký záludný otázky, my vám ty lístky prostě dáme, stačí si napsat. Každopádně štěstí máme teďka my všichni, protože nás čeká. Ramones bude taky Marilyn Manson. Ara Kainek zemi přibitej, ale teď už Other Side v podání týhletý party. Red Hot Chili Peppers. Chili Peppers.

0: Rádio, rokový Rock Rádio, rokový odpoledne.
1: Rokový odpoledne dneska s Kubou.
0: Rock Rádio, rokový odpoledne.
1: Rokový odpoledne dneska s Kubou pokračuje dál.
0: Rokový odpoledne.
1: Rokový odpoledne dneska s Kubou pokračuje dál. Zdravíme i Péťu
0: odpoledne.
1: Rokový odpoledne dneska s Kubou pokračuje dál. Zdravíme i Péťu, který je možná na cestě do Znojma, nebo už je ve Znojmě, nevím přesně, každopádně jestli poslouchá. Tak ho zdravíme a zdravíme taky všechny lidi, kteří právě teďka třeba skončí přesně každopádně, jestli poslouchá, tak ho zdravíme a zdravíme taky všechny lidi, kteří právě teďka třeba skončili svůj pádně, jestli poslouchá, tak ho zdravíme a zdravíme taky všechny lidi, kteří právě teďka třeba skončili svůj pracovní šichtu, tak ho zdravíme a zdravíme taky všechny lidi, kteří právě teďka třeba skončili svůj pracovní šichtu a říkají si, Za dva týdny se totiž koná Basin Fire Fest.
2: Je to takový ten našlapaný festák ve Spetečiškona Basin Fire Fest. Je to takový ten našlapaný festák ve spáleném poříčí, který se koná už velkou řadu let.
1: Letos tam bude Apokalyptika, Steel Panther, Death to All, prostě se koná už velkou řadu let.
2: Nemusíte odpovědět na nějaký záludný otázky. My vám ty vyplňovat nic, nemusíte odpovědět,

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáku. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Z kazeťáků a VHSek.

0: I když nemáme ještě... I když nemáme ještě úplně takovýto letní počasí, tak jsme právě teďka z Ramones vyrazili na Rockaway Beach.
1: Ta show, kterou předvedla v

0: Edenu, tak podle všech zpráv, podle všech, nevím, kterou předvedla v Edenu, tak podle všech zpráv, podle všech, nevím, sociálních sítí v Edenu, tak podle všech zpráv, podle všech, nevím, sociálních sítí, podle všech článků, které vyšly, tak to bylo, nevím, sociálních sítí, podle všech článků, které vyšly, tak to bylo opravdu jeden z nejlepších, nevím, sociálních sítí, podle všech článků, které vyšly, tak to bylo opravdu jeden z nejlepších momentů všech článků, které vyšly, tak to bylo opravdu jeden z nejlepších momentů české hudby, které vyšly, tak to bylo opravdu jeden z nejlepších momentů české hudby a v úterý, tak to bylo opravdu jeden z nejlepších momentů české hudby a v úterý vlastně jeden z nejlepších momentů české hudby a v úterý vlastně zítra se koná ještě třetí koncert toho. Já tam třeba jdu a hrozně se na to těším a jsem strašně rád, se koná ještě třetí koncert toho.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.

0: Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíš vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní... Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěžné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2023. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Cestu ještě dnes na PED 2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek
0: na PED 2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek
0: 19.2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19.6.cz. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC
0: CZ.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Románský.
1: Vítejte v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Románský.
3: Vítejte v kempu, vaše místo
1: před OC Letňany.
2: Románský.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Letňany.
2: Románský.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 860.
2: Románský.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. Místo je 867, sektor G. 7, sektor G.

0: Více na Bene nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene, v dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Více na Bene.cz.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? Ještě nemáš lístky na Hrady? Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Trautenberg. Na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: Třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: Osm. Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: Osm Hradů.
2: Osm. Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: Osm Hradů.
2: Osm Víky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: Osm Hradů.
2: Osm Víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po...
2: Jdeme na Hrady.
1: Osm Hradů.
2: Osm Víkendů.
1: Muzika a pohoda celé
2: léto.
1: Osm Hradů.
2: Osm Víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Hradů.
2: Osm Víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley. Publice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipy.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipy.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor. Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor. Lístky za nejlepší cenu.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června.
1: Krucipisk.
2: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www. Pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní
2: www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Tohle není jen festival.
2: .cz.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Tohle není jen festival.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Tohle není jen festival.
2: To jsou Hrady.
3: Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Tohle není jen festival.
2: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival.
2: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem
4: není jen festival.
2: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem.
2: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu
2: Hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u CZ jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. 30 GB dat gratis a opakovaně. Gratis a opakovaně.
6: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人的 T 恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte drahý značky.
6: He yin han ka hao.
7: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský
6: ka hao.
7: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský s***ky. Nekupujte drahý značky. Ani

Ani levný čínský s***ky. Já se obléčky. Ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku cení čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. V potisku CZ.

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
2: Nejlepší bez kempu.
1: www.bezkempu.cz.
2: Nejlepší výběr
1: www.bezkempu.cz.
2: Nejlepší výběr nejní
1: www.bezkempu.cz.
2: Nejlepší výběr nejnižší ceny.
1: Tož.cz.
2: Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich damy v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově.

0: levnější. A s členstvím v Modivo Club stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold procent levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Nevásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodeji. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CCC a 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci a na ccc.eu.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme
0: na ccc.eu.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
0: .eu.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senk na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalu. Řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. V kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5000 na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5990 a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte cenově dostupná. Již od 5999 korun. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
2: Senkun.
1: Koupíte na Senkor.cz.
2: Senkun.
3: Hledáte práci, která dáte
1: na Senkor.cz.
2: Senkun.
3: Hledáte práci, která dává smysl?
1: Pro CZ.
2: Senku.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejnku. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Dáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte ty včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vítat. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl. Nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým lituujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým lituujte kariéru v Lidlu.

0: Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. 100 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou na Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto 1000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Poděbrad ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. VVnice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz zdarma. www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz
2: Rock Radio
1: auto.cz
2: Rock Radio
1: Zet.

DABu i FM nebo na radia.cz. Rock v DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz.

0: V obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až opuk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop, až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop, každý den na Rock Fotbal. Dejte si slušnej výkop, každý den na Rock Rádiu. Dejte si slušnej výkop, každý den na Rock Rádiu. Dejte si slušnej výkop, každý den na Rock Rádiu. Dejte výkop, každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro týná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je... Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Pas, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Hřištěm je celý svět.

Hoši. Tak Hoši, rozcvičiť poklusem klednici, spracovat něco k pití. Tak Hoši, rozcvičiť poklusem klednici, spracovat něco k pití. Hoši, rozcvičiť poklusem klednici, spracovat něco k pití. Dlouhej cvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gav, poklusem klednici, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gav, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spolu pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, skončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechnačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní info. Ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní info. Vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky, body. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky, informace z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i červený. Fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i červený karty. To všechno tu. Branky, body, žlutý i červený karty. To všechno na jednom místě. A vystanky, body, žlutý i červený karty. To všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako pukno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopač místě. Abyste byli

0: Potřebuji.
1: Chvilku se dozvíme, kdo je získal dneska.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
1: Je získal dneska.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
1: Dneska.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová odu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salát kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl, to se vyplatí a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl, to se vyplatí. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Drby z
0: 90. Lidl, to se vyplatí.
2: Drby z ohrad a výběhu zo...
0: Lidl, to se vyplatí.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín.
0: To se vyplatí.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z Lamítí. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů. Výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je.
2: Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi.
2: Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit u...
2: Se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně...
2: Výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně... Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý... Ze předu z boku. Ale v létě se chce s námi fotit úplně každý... Ze předu z boku. V létě se chce s námi fotit úplně každý... Ze předu z boku s úsměvem fotit úplně každý... Ze předu z boku s úsměvem i bez... Jasně každý... Ze předu z boku s úsměvem i bez... Já stojím kouk... Ze předu z boku s úsměvem i bez... Já stojím koukám a dělám... Ze předu z boku s úsměvem i bez... Já stojím koukám s úsměvem i bez... Já stojím koukám a dělám, že je to náhoda i bez... Já stojím koukám a dělám, že je to náhoda... Milá mi... Já stojím koukám a dělám, že je to náhoda... Milá, my máme prostě... Stojím koukám a dělám, že je to náhoda... Milá, my máme prostě charizma... A dělám, že je to náhoda... Milá, my máme prostě charizma... Že je to náhoda... Milá, my máme prostě charizma... Přijeď náhoda... Milá, my máme prostě charizma... Přijeďte... Prostě charizma... Přijeďte... Dáme společný selfie... Prostě charizma... Přijeďte... Dáme společný selfie... Přijeďte... Dáme společný selfie...
2: Zoopark Zelčín...
3: Dáme společný selfie...
2: Zoopark Zelčín...
3: Společný selfie...
2: Zoopark Zelčín... Kousek od Prahy a hodně blízký... Zoopark Zelčín... Kousek od Prahy a hodně blízko... Zoopark Zelčín... Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat... Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Park Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. A hodně blízko u zvířat.

0: Šéfe, zas to netlačí.
1: Blízko u zvířat.
0: Šéfe, zas to netlačí.
1: Zvířat.
0: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý komp... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi.
0: Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéf už toho moc nenafouká.
2: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, fouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.
2: Teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop. Jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop. Jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačení kompresory vzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na technika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a duch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a on te, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No.
0: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
0: A doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
0: Přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
0: www.kompr. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
0: www.kompr. Minut a online.
3: No, to by šlo.
0: www.kompresory.
3: No, to by šlo.
0: www.kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: To by šlo.
0: www.kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Tahle nabídka na vás
0: nečák.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít. Nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od. Na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199. Vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 190. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Tu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Net do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Potisk, potisk, dárky, byla byl talárky, rata, tarararata, potisk, dárky, tarararata, potisk, dárky, byla byl, byla byl, co? Potisk, dárky, byla byl, CZ.
6: V Lidlu jsou ceny.
5: Potisk, dárky, byla byl, CZ.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu.
5: Potisk, dárky, byla byl, CZ.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.
5: Bilabil, CZ.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.
5: Bilabil, CZ.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidává. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.

0: Good Charlotte. Good Charlotte, I just wanna live. Good Charlotte, I just wanna live, pecka. Už. Good Charlotte, I just wanna live, pecka. Už 21 let stará, ale... Good Charlotte, I just wanna live, pecka. Už 21 let stará, ale pořád zní... Charlotte, I just wanna live, pecka. Už 21 let stará, ale pořád zní, jako když jsme byli... Pecka. Už 21 let stará, ale pořád zní, jako když jsme byli mladí. Už 21 let stará, ale pořád zní, jako když jsme byli mladí a pařili jsme... Stará, ale pořád zní, jako když jsme byli mladí a pařili jsme na to. Co říkáte? Pořád zní, jako když jsme byli mladí a pařili jsme na to. Co říkáte? Každopádně je tady pondělí, jako když jsme byli mladí a pařili jsme na to, co říkáte. Každopádně je tady pondělí, když jsme byli mladí a pařili jsme na to, co říkáte. Každopádně je tady pondělí novej týden, mladí a pařili jsme na to, co říkáte. Každopádně je tady pondělí novej týden, nový lístky, na který rozdáme na to, co říkáte. Každopádně je tady pondělí novej týden, nový lístky, na který. Každopádně je tady pondělí novej týden, nový lístky, na který rozdáváme a tentokrát. Každopádně je tady pondělí novej týden. Nový lístky, na který rozdáváme a tentokrát je to Basin Firefest, který rozdáváme a tentokrát je to Basin Firefest, který se koná už 24. Tentokrát je to Basin Firefest, který se koná už 24. až 27. června. Firefest, který se koná už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. My na to rozdáváme, který se koná už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. My na to rozdáváme 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. My na to rozdáváme lístky a už až 27. června ve Spáleném Poříčí. My na to rozdáváme lístky a už za chvilku se dozvíme, kdo má 20. června ve Spáleném Poříčí. My na to rozdáváme lístky a už za chvilku se dozvíme, kdo je získal dneska června ve Spáleném Poříčí. My na to rozdáváme lístky a už za chvilku se dozvíme, kdo je získal dneska. My na to rozdáváme lístky a už za chvilku se dozvíme, kdo je získal dneska.
1: Vše, co potřebuje.

0: ale přidáváme další produkty, abyste mohli... V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce veliká. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce veliká. Máme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou, být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 100 čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90 v Lidlu běžnou cenu 29,90 v Lidlu jsou další ceny v klidu 29,90 v Lidlu jsou další ceny v klidu Lidl, to se vyplatí. Co si 90? V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
0: Další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
0: To se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days.
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde... BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkouší... BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil z BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou... Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou... Prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný SuperID, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný Superhybrid. Po městě na elektpečnou Blade Battery nebo úsporný Superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín nebo úsporný Superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 Superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Z městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřebinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litry benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
4: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
3: Na 100 kilometrů.
4: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
3: Bítrů.
4: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD.
4: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Úsporných technologiích. BYD.com.
5: Ceny rostou digitální.
3: BYD.com.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
3: BYD.com.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato?
3: .com.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí. A rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. Digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál.cz. Čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál.cz. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží a u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihly. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.

0: Zlaté mince a cihličky na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlat mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako čky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál. Zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
1: Třídím doma.
0: Jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
1: Třídím doma, třídím venku.
0: AU portál.cz.
1: Třídím doma, třídím venku.
0: Portál.cz.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na Třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici, třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně. Třídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně. Dobrý text, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně. Dobrý texty recykluju a třídím, že mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně. Dobrý texty recykluju a třídím špatný. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně. Dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím, mi pídně, třídím, když je mi krásně. Dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude takto, že mi krásně. Dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude takto bylo, je a bude. Texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídím to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
2: Ekokom.
0: Bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
2: Ekokom.
0: Rock Radio. Má to smysl. Třídíte odpad.
2: Ekokom.
0: Rock Radio. Třídíte odpad.
2: Ekokom.

0: se hrozně chtít, ale nevyšlo to. Pak jsem se tam sama už nikdy nedostala a teď se hrozně těším, že se došlo to. Pak jsem se tam sama už nikdy nedostala a teď se hrozně těším, že se... Pak jsem se tam sama už nikdy nedostala a teď se hrozně těším, že se do spáleného poříčí vrátím. Už nikdy nedostala a teď se hrozně těším, že se do spáleného poříčí vrátím. Těším, že se do spáleného poříčí vrátím a ještě při takovýhle příležitosti, takže do spáleného poříčí vrátím a ještě při takovýhle příležitosti, takže poříčí vrátím a ještě při takovýhle příležitosti, takže straším a ještě při takovýhle příležitosti, takže strašně moc děkuju.
1: No jasně, tak to má...
0: Ještě při takovýhle příležitosti, takže strašně moc děkuju.
1: No jasně, tak to máme hroznou radost, že...
0: Takovýhle příležitosti, takže strašně moc děkuju.
1: No jasně, tak to máme hroznou radost, že to...
0: Příležitosti, takže strašně moc děkuju.
1: No jasně, tak to máme hroznou radost, že to...
0: Strašně moc děkuju.
1: No jasně, tak to máme hroznou radost, že to putuje na správný místo. Už máš rozmyšlený koho? No jasně, tak to máme hroznou radost, že to putuje na správný místo. Už máš rozmyšlený, koho vezmeš sebou? Máme hroznou radost, že to putuje na správný místo. Už máš rozmyšlený, koho vezmeš sebou?
0: Tak to
1: že to putuje na správný místo. Už máš rozmyšlený, koho vezmeš sebou? Tak. Putuje na správný místo. Už máš rozmyšlený, koho vezmeš sebou?
0: Tak to ještě nevím, kdo si to zaslouží.
1: Jo. Místo. Už máš rozmyšlený, koho vezmeš sebou?
0: Tak to ještě nevím, kdo si to zaslouží.
1: Koho vezmeš sebou?
0: Tak to ještě nevím, kdo si to zaslouží.
1: Jo, no hele, tak je pravda sebou.
0: Tak to ještě nevím, kdo si to zaslouží.
1: Jo, no hele, tak je pravda, že do akce jsou ještě skoro 2 týdny.
0: Zaslouží.
1: Jo, no hele, tak je pravda, že do akce jsou ještě skoro 2 týdny, takže teď můžeš. Jo, no hele, tak je pravda, že do akce jsou ještě skoro 2 týdny, takže teď můžeš udělat takový jako výběrový řízení a uvidíš, kdo pravda, že do akce jsou ještě skoro 2 týdny, takže teď můžeš udělat takový jako výběrový řízení a uvidíš, kdo ještě skoro 2 týdny, takže teď můžeš udělat takový jako výběrový řízení a uvidíš, kdo na tebe bude hodnej týdny, takže teď můžeš udělat takový jako výběrový řízení a uvidíš, kdo na tebe bude hodnej. Hodnej, že jo, teďka. Můžeš udělat takový jako výběrový řízení a uvidíš, kdo na tebe bude hodnej, že jo, teďka.
0: Uvidím.
1: Jako výběrový řízení a uvidíš, kdo na tebe bude hodnej, že jo, teďka. Řízení a uvidíš, kdo na tebe bude hodnej, že jo, teďka.
0: Uvidím, koho vezmu, ale fakt strašně...
1: A uvidíš, kdo na tebe bude hodnej, že jo, teďka.
0: Uvidím, koho vezmu, ale...
1: Že jo, teďka.
0: Uvidím, koho vezmu, ale fakt strašně moc děkuju a těším se moc. Uvidím, koho vezmu, ale fakt strašně moc děkuju a těším se moc.
1: No skvělý.
0: Uvidím, koho vezmu, ale fakt strašně moc děkuju a těším se moc.
1: No skvělý, tak si to hlavně moc užij.
0: Vezmu, ale fakt strašně moc děkuju a těším se moc.
1: No skvělý, tak si to hlavně moc užij, dobře si rozmysli, koho vezmu.
0: Strašně moc děkuju a těším se moc.
1: No skvělý, tak si to hlavně moc užij, dobře si rozmysli, koho vezmeš sebou, ať to bude.
0: A těším se moc.
1: No skvělý, tak si to hlavně moc užij, dobře si rozmysli, koho vezmeš sebou, ať to bude kdokoliv, tak ať je to správný. No skvělý, tak si to hlavně moc užij. Dobře si rozmysli, koho vemeš sebou, ať to bude kdokoliv, tak ať je to správný parťák. To hlavně moc užij, dobře si rozmysli, koho vemeš sebou, ať to bude kdokoliv, tak ať je to správný parťák a užijete si dobrou party ve... Rozmysli, koho vemeš sebou, ať to bude kdokoliv, tak ať je to správný parťák a užijete si dobrou party ve spáleným poříčí. Sebou, ať to bude kdokoliv, tak ať je to správný parťák a užijete si dobrou party ve spáleným poříčí, jo? Kdokoliv, tak ať je to správný parťák a užijete si dobrou party ve spáleným poříčí, jo?
0: Děkuju vám z toho a díky.
1: Jasně, měj si krásně, Market, ahoj.
0: Taky ahoj, toho a díky.
1: Jasně, měj si krásně, Market, ahoj.
0: Taky ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock. Dáváme od rána do večera slušnej rock.
1: To je taková ta
2: od rána do večera slušnej rock.
1: To je taková ta upřímná radost
2: a slušnej rock.
1: To je taková ta upřímná radost, ze který my máme pak
2: slušnej rock.
1: To je taková ta upřímná radost, ze který my máme pak taky. To je taková ta upřímná radost, ze který my máme pak taky velkou radost. To je taková ta upřímná radost, ze který my máme pak taky velkou radost. Ta upřímná radost, ze který my máme pak taky velkou radost. Dámy a pánové, rozhodně nesmutněte, pokud který my máme pak taky velkou radost. Dámy a pánové, rozhodně nesmutněte, pokud jste dneska nebyli vybráni, taky velkou radost. Dámy a pánové, rozhodně nesmutněte, pokud jste dneska nebyli vybráni a nemáte zatím ještě radost. Dámy a pánové, rozhodně nesmutněte, pokud jste dneska nebyli vybráni a nemáte zatím ještě prosím. Dámy a pánové, rozhodně nesmutněte, pokud jste dnes.

0: FM nebo na Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. Rock Radio.
1: Dámy a pánové. Radio. Dámy a pánové, rozdáváme lístky. Dámy a pánové, rozdáváme lístky na Basin Fire. Dámy a pánové, rozdáváme lístky na Basin Fire Fest, který se děje už máme lístky na Basin Fire Fest, který se děje už 24. až na Basin Fire Fest, který se děje už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí, děje už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí a pojede tam Markéta 20. až 27. června ve Spáleném Poříčí a pojede tam Markéta, kterou teďka už vítám až 27. června ve Spáleném Poříčí a pojede tam Markéta, kterou teďka už vítám 20. června ve Spáleném Poříčí a pojede tam Markéta, kterou teďka už vítám ve Spáleném Poříčí a pojede tam Markéta, kterou teďka už vítám ve vysílání. Ahoj Markét.
2: Ahoj.
1: A pojede tam Markéta, kterou teďka už vítám ve vysílání. Ahoj Markét.
2: Ahoj.
1: Markéta, kterou teďka už vítám ve vysílání. Ahoj Markét.
2: Ahoj.
1: Tak prosím tebe, ty jsi mi napsala, kterou teďka už vítám ve vysílání. Ahoj Markét.
2: Ahoj.
1: Tak prosím tebe, ty jsi mi napsala a to mě právě tam ve vysílání. Ahoj Markét.
2: Ahoj.
1: Tak prosím tebe, ty jsi mi napsala a to mě právě přesvědčilo, že...
2: Ahoj.
1: Tak prosím tebe, ty jsi mi napsala a to mě právě přesvědčilo, že jsi ta správná osoba, která...
2: Ahoj.
1: Tak prosím tebe, ty jsi mi napsala a to mě právě přesvědčilo, že jsi ta správná osoba, která by... Tak prosím tebe, ty jsi mi napsala a to mě právě přesvědčilo, že jsi ta správná osoba, která by tam měla jít. Tebe, ty jsi mi napsala a to mě právě přesvědčilo, že jsi ta správná osoba, která by tam měla jít. Ty jsi mi napsala, že... A to mě právě přesvědčilo, že jsi ta správná osoba, která by tam měla jít. Ty jsi mi napsala, že jsi do Spáleného Poříčí. Přesvědčilo, že jsi ta správná osoba, která by tam měla jít. Ty jsi mi napsala, že jsi do Spáleného Poříčí chodila, že jsi ta správná osoba, která by tam měla jít. Ty jsi mi napsala, že jsi do Spáleného Poříčí chodila na Poříčí, chodila na školu a že jsi tam i bydlela na intru a ještě si mi říkala, chodila na školu a že jsi tam i bydlela na intru a ještě si mi říkala, že jste vždycky školu a že jsi tam i bydlela na intru a ještě si mi říkala, že jste vždycky se spolubydlícíma koukali intru a ještě si mi říkala, že jste vždycky se spolubydlícíma koukali, že ten festák by vás zajímal, ale říkala, že jste vždycky se spolubydlícíma koukali, že ten festák by vás zajímal, ale nikdy ti to nevyšlo až teď. Je to vždycky se spolubydlícíma koukali, že ten festák by vás zajímal, ale nikdy ti to nevyšlo až teď. Spolubydlícíma koukali, že ten festák by vás zajímal, ale nikdy ti to nevyšlo až teď. Je to tak?
2: Jo, jo.
1: Že ten festák by vás zajímal, ale nikdy ti to nevyšlo až teď. Je to tak?
2: Jo, jo, jo, je to tak. Vždycky jsme tam hrozně chtěli.
1: Zajímal, ale nikdy ti to nevyšlo až teď. Je to tak?
2: Jo, jo, jo, je to tak. Vždycky jsme tam hrozně chtěli.
1: To nevyšlo až teď. Je to tak?
2: Jo, jo, jo, je to tak. Vždycky jsme tam hrozně chtěli jít.
1: Je to tak?
2: Jo, jo, jo, je to tak. Vždycky jsme tam hrozně chtěli jít, ale nevyšlo to. Pak jsem se tam sobstí, jo, jo, jo, je to tak. Vždycky jsme tam hrozně chtěli jít, ale nevyšlo to. Je to tak. Vždycky jsme tam hrozně chtěli jít, ale nevyšlo to. Pak jsem se tam sama už nikdy nedostala, hrozně chtěli jít, ale nevyšlo to. Pak jsem se tam sama už nikdy nedostala a teď

nebyli vybráni a nemáte zatím ještě pro sebe lístky na Basin Fyre Fest, protože rozhodně budeme rozdávat i v úterý ve středu ve čtvrtek a taky v pátek. Teď už ale rozdáváme další rokovou muziku Oasis Accept Slash anebo Panoptiko a jejich a taky v pátek. Teď už ale rozdáváme další rokovou muziku Oasis Accept Slash anebo Panoptiko. Teď už ale rozdáváme další rokovou muziku Oasis Accept Slash anebo Panoptiko a jejich poslední. Dáváme další rokovou muziku Oasis Accept Slash anebo Panoptiko a jejich poslední tango. Muziku Oasis Accept Slash anebo Panoptiko a jejich poslední tango. Accept Slash anebo Panoptiko a jejich poslední tango. A jejich poslední tango.

0: koletní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc koletní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční 40 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se 1000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. V nové Hondě. Honda, the power of dreams. Chutná Honda, the power of dreams.
1: Chutná jako krás.
0: The power of dreams.
1: Chutná jako krásný
0: dreams.
1: Chutná jako krásný sen.
2: Vůní bude.
1: Chutná jako krásný sen.
2: Vůní bude.
1: Chutná jako krásný sen.
2: Vůní budeš omámen.
1: Ve Vraňan. Chutná jako krásný sen.
2: Vůní budeš omámen.
1: Ve Vraňanech na
2: o krásný sen.
1: Vůní budeš omámen.
2: Ve Vraňanech na vás čeká.
1: Vůní budeš omámen.
2: Ve Vraňanech na vás čeká.
1: Carmen, Carmen, Carmen.
2: Budeš omámen.
1: Ve Vraňanech na vás čeká.
2: Carmen, Carmen, Carmen.
3: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
4: No to, že seš
3: Vraňany, vaše nejsladší jahody.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí
3: vaše nejsladší jahody.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudopní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského národní výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti.cz. Svoží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti.cz. Svojí budoucnostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti.cz. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz www.projektantbudoucnosti.cz
5: Slušnej rok.
4: Tantbudoucnosti.cz
5: Slušnej rok.
4: Rok.cz
5: Slušnej rok.
4: Rock Radio.
5: Slušnej rok.
4: Rock Radio.
5: Slušnej rok pro Beneš. Slušnej rok.
4: Rock Radio.
5: Slušnej rok pro Benešov. Slušnej rok.
4: Rock Radio.
5: Slušnej rok pro Benešov na 95.8.
4: Rock Radio.
5: Slušnej rok pro Benešov na 95.8. Pro Benešov na 95.8 FM. Benešov na 95.8 FM.
6: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou učí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuujem. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.

0: Milan Jirkárna teď... trenirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky, a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: trenirkarna.cz.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule.
0: CZ.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek žádný. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek žádný. Keď si funkčí věci, a nogr i B a r ší věci, a nogr i B a r d s tečka cz, a nogr i B a r d s tečka cz, i B a r d s tečka cz.
3: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě.
4: Vše pro bagr CZ.
3: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání na jednom místě. Pohodlné

0: Pěkné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Vláda dnes zařadila na seznam zakázaných návykových Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Dalších 17 látek pak nebude možné v Česku legálně prodávat a vyrábět. Kabinet tak upravil nařízení o seznamech návykových látek. Na tiskové konferenci to řekl premiér Andrej Babiš. V Česku přibývá lidí, kteří pracují na částečný úvazek. V posledním loňském čtvrtletí Babiš. V Česku přibývá lidí, kteří pracují na částečný úvazek. V posledním loňském čtvrtletí mělo hlavní zaměstnání s kratší dobou skoro 515. Meziročně jich bylo o 6% víc. Jihočeská města změní čísla linek MHD. Důvodem je přechod na integrovaný dopravní systém. Každé číslo se v něm může objevit jen jednou. Detaily přidává je společnosti koordinující krajskou dopravu JIKORT Jiří Kavka.
1: Dochází k přečíslování všech autobusových linek v Jihočeské.

0: dochází k přečíslování všech autobusových linek v Jihočeském kraji, včetně linek MHD, linky MHD, které jsou v Jihočeském kraji v 11. místě. Linky MHD, které jsou v Jihočeském kraji v 11. místech, budou mít čísla od 1 do 999.
1: Integrovaný dopravní systém začne v kraji platit od července. Zprávy jsou u konce.
2: Rock Radio. Počasí.
1: V kraji platit od července. Zprávy jsou u konce.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Července. Zprávy jsou u konce.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Nad Českem má...
1: Zprávy jsou u konce.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Nad Českem máme více...
2: Rock Radio. Počasí.
3: Nad Českem máme víceméně polojasno, k večeru se
4: bude ještě vyčišťovat a rozhodně už bychom se do konce ta oblačnost, která někde teď může být, bude ještě vyčišťovat a rozhodně už bychom pozbytek dne neměli počítat s žádnýma přehánkama.
3: A to ani přes noc, kdy bychom pozbytek dne neměli počítat s žádnýma přehánkama. A to ani přes noc, kdy se od chladí na zhruba 9 stupňů Celsia.
4: Zítra bude o jeden až dva stupně teplej než dneska. No a na Moravě tam to bude krásných 23 až 24 stupňů, takže úplná pohoda.
5: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého. Rock Radio. Doprava.
3: Dejte si pozor na D1 sraz.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Dejte si pozor na D1 sraz.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Dejte si pozor na D1 srazilo se tam totiž osobní auto s nákladem.
2: Doprava.
3: Dejte si pozor na D1 srazilo se tam totiž osobní auto s nákladem.

0: nákladňákem, jedničce, srazilo se tam totiž osobní auto s nákladňákem, je to na kilometru 214 ve směru do Prahy. Neprojezdný je kvůli tomu pravý jízdní pruh ve směru do Prahy. Dávejte dobrý pozor a jeďte levým pruhem. Ve sloupu v Čechách, což je u České Lípy, tak tam se srazily dvě osobní auta. Je to na křižovatce ulic Spojovací a Mikovcova. I tam proždějte opatrně. No a mezi Krásnou Lípou a Varnsdorfem, tak tam došlo k požáru osobního automobilu. Hasiči jsou na místě, projížděte opatrně, je to u obce Studánka.
1: Viditelný zážitek v každém obnáší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
2: Slyším tvůj srdce.

Nemusíš být. Nemusíš. Nemusíš být rebelka, aby. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

0: Trautenberky, horký žeslíže, alkohol, anebo koblížky. Ty Dubicích 19. vidět. Trautenberky, horký žeslíže, alkohol, anebo koblížky. Ty se myslím, ho vidět. Trautenberky, horký žeslíže, alkohol, anebo koblížky. Ty si myslím, že zatím na jiných rokinech nebyly. Berky, horký žeslíže, alkohol, anebo koblížky. Ty si myslím, že zatím na jiných rokinech nebyly. Nebo aspoň horký žeslíže, alkohol, anebo koblížky. Ty si myslím, že zatím na jiných rokinech nebyly. Nebo aspoň já si myslím, alkohol, anebo koblížky. Ty si myslím, že zatím na jiných rokinech nebyly. Nebo aspoň já si myslím, že na jiných rokinech nebyly. Nebo aspoň já si myslím, že ne. Tak jestli to chcete vidět takhle, nebo aspoň já si myslím, že ne. Tak jestli to chcete vidět, tak můžete tam jet dokonce s celou svojí partou. Já si myslím, že ne. Tak jestli to chcete vidět, tak můžete tam jet dokonce s celou svojí partou. Myslím, že ne. Tak jestli to chcete vidět, tak můžete tam jet dokonce s celou svojí partou. Tak jestli to chcete vidět, tak můžete tam jet dokonce s celou svojí partou. Rozdávám vidět, tak můžete tam jet dokonce s celou svojí partou. Rozdáváme totiž 10 lístků na tuhle akci. Můžete tam jet dokonce s celou svojí partou. Rozdáváme totiž 10 lístků. Rozdáváme totiž 10 lístků na tuhle akci. Jediný, co pro to musíte udělat, je vzít nějakou fotku. 10 lístků na tuhle akci. Jediný, co pro to musíte udělat, je vzít nějakou fotku vaší rokový to akci. Jediný, co pro to musíte udělat, je vzít nějakou fotku vaší rokový party a poslat ji na naší e-mailovou adresu, která zní studio@rokovyradio.cz, a 10 z vás může jet 19. června na rokin.cz a 10 z vás může jet 19. června na rokin do Pardubic. A 10 z vás může jet 19. června na rokin do Pardubic. 10 z vás může jet 19. června na rokin do Pardubic. Může jet 19. června na rokin do Pardubic. Čas na to máte do čtvrtečních 15 hodin 15. června na rokin do Pardubic. Čas na to máte do čtvrtečních 15 hodin, takže opravdu na rokin do Pardubic. Čas na to máte do čtvrtečních 15 hodin, takže opravdu nenechávejte. Čas na to máte do čtvrtečních 15 hodin, takže opravdu nenechávejte. Čas na to máte do čtvrtečních 15 hodin, takže opravdu nenechávejte to na poslední chvíli. Do čtvrtečních 15 hodin, takže opravdu nenechávejte to na poslední chvíli, ať je vaše šance co největší. 15 hodin, takže opravdu nenechávejte to na poslední chvíli, ať je vaše šance. Takže opravdu nenechávejte to na poslední chvíli, ať je vaše šance co největší a můžete jet na rok. Nenechávejte to na poslední chvíli, ať je vaše šance co největší a můžete jet na rokin. Nechávejte to na poslední chvíli, ať je vaše šance co největší a můžete jet na rokin.
1: Tvrdou muziku.
0: Chvíli, ať je vaše šance co největší a můžete jet na rokin.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá.
0: Co největší a můžete jet na rokin.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace.
0: Můžete jet na rokin.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace, herkáší tvrdá matrace Hercules Klima od matrace zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz.
0: Teď už Guano Apes, Bloodhound Gang, nebo Dan Landa, holky a mašiny.
2: Rock Radio.
0: Guano Apes, Bloodhound Gang, nebo Dan Landa, holky a mašiny.
2: Rock Radio.
0: Dan Landa, holky a mašiny.
2: Rock Radio.
0: A mašiny.
2: Rock Radio.

0: Van Halen práve teď... Van Halen práve teďka dohráli na Rock Rádiu a já bych vám teďka rád pokecel o jedný takový akci na Rock Rádiu a já bych vám teďka rád
1: Horký že slíže alkohol, anebo kobra. Můžete zrovna v Pardubicích 19. vidět

0: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisova začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
1: Atención, señora.
0: Až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
1: Atención, señoras y señores.
0: Finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
1: Atención, señoras y señores.
0: Více na technikplast.com.
1: Atención, señoras y señores.
0: Technikplast.com.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v Latinskoamerickém.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v Latinskoamerickém.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém.
1: Señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní
2: americkém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
2: Mix Latino. Bachata.
1: Un, dos, tres.
2: Mix Latino. Bachata, salsa, dance heel.
1: Un, dos, tres.
2: Mix Latino. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton. Mix Latino. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
2: Přihlas. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
2: Dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.reggaeton.
1: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
2: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
2: La Tropical. Taneční kroky
3: teď online na www.latropical.cz.
2: La Tropical. Taneční kroky vás na
3: www.latropical.cz.
2: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my.
3: Tropical.cz.
2: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. Vás. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. Vás naučí všude, ale my. Vás naučíme tančit.
1: Awarashar.
2: My vás naučíme tančit.
1: Awarashar.
2: Učíme tančit.
1: Awarashar.
2: Hledáte práci.
1: Awarashar.
2: Hledáte práci. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 120 auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 to. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. O 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. 1000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš. Rento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo.

0: Takovou nabídku najdeš jen v Direct. 25 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno. Korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz Výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz Zdarma. www.direct-auto.cz
1: Chutne jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká karcen, vůní budeš omámen.

Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. Rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. Digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na a u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve hličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz. Brána k bezpečí. A u portál.cz. Rock. A u portál.cz. Rock Radio. Portál.cz.

0: Farma Vraňany, vaše
1: Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Vám barády. Vám barák děravej, mě do post. Vám barák děravej, mě do postele. Vám barák děravej, mě do postele. Fičí barák děravej, mě do postele. Fičí děravej, mě do postele. Fičí mě do postele. Fičí s postele fičí, snad známý poradě tele fičí, snad známý poradí, snad známý poradě, snad známý poradě, snad známý poradě, jinak jsem. Snad známý poraděj, jinak jsem. Známý poraděj, jinak jsem.

DABu i FM nebo na v DABu i FM nebo na radia. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Biznis začne nebo na radia.cz. Biznis začnete nápadem a radia.cz. Biznis začnete nápadem a mimo.cz. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast.

Vstáváme brzo a... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio.

0: okna Sukora TV, okna Sukorady.cz.
1: Sem
0: okna Sukorady.cz.
1: Semi rostou digitální
0: CZ.
1: Semi rostou digitální čísla mizí. Semi rostou digitální čísla mizí, ale zlato. Semi rostou digitální čísla mizí, ale zlato.

DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Nebo na radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. CZ.

sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. Léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. Přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. Mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí. To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honzas. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honzas Anabeli věnujte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honzas Anabeli věnujou třeba vám. Pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honzas Anabeli věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od a napište si o ní. Honzas Anabeli věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do Honzas Anabeli věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v roku. Honzas Anabeli věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v roku. Anabeli věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Užijte si jezdu na Rock Rádiu. Užijte si příjemný chlad. Rádiu. Užijte si příjemný chlad i v parných dnech. Užijte si příjemný chlad i v parných dnech s mobilní klimatizací se. Užijte si příjemný chlad i v parných dnech s mobilní klimatizací Senkor. Užijte si příjemný chlad i v parných dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor.

Rokový. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.

vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro, ale za vedro, doma vedro. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý let. Doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do... Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž... Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž... Ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně se s rodinou na celý léto...

Rok Rádiu, protože začíná rok na přání, což v praxi znamená, že vy 20 tedy na Rok Rádiu, protože začíná rok na přání, což v praxi znamená, že vy můžete na Rok Rádiu, protože začíná rok na přání, což v praxi znamená, že vy můžete už teď, protože začíná rok na přání, což v praxi znamená, že vy můžete už teď psát na rok na přání, což v praxi znamená, že vy můžete už teď psát na studio zavináč rokovým, což v praxi znamená, že vy můžete už teď psát na studio zavináč rokovýradio.cz, anebo si znamená, že vy můžete už teď psát na studiozavináčrokovýradio.cz, anebo na Facebooku Rok Rádia. Vy můžete už teď psát na studiozavináčrokovýradio.cz, anebo na Facebooku Rok Rádia do zpráv. Psát na studiozavináčrokovýradio.cz, anebo na Facebooku Rok Rádia do zpráv. Co byste chtěli? Studiozavináčrokovýradio.cz, anebo na Facebooku Rok Rádia do zpráv. Co byste chtěli? Rokovýradio.cz, anebo na Facebooku Rok Rádia do zpráv. Co byste chtěli? Anebo na Facebooku Rok Rádia do zpráv. Co byste chtěli zahrát? Anebo na Facebooku Rok Rádia do zpráv. Co byste chtěli zahrát? Jakou Rok Rádia do zpráv? Co byste chtěli zahrát? Jakou věc by zpráv? Co byste chtěli zahrát? Jakou věc by vám Jirka měl pustit? Byste chtěli zahrát? Jakou věc by vám Jirka měl pustit? Zahrát? Jakou věc by vám Jirka měl pustit? A možná i komu to věnujete? Jakou věc by vám Jirka měl pustit a možná i komu to věnujete, k jaký příležitosti věc by vám Jirka měl pustit a možná i komu to věnujete, k jaký příležitosti, jestli má někdo narozeniny Jirka měl pustit a možná i komu to věnujete, k jaký příležitosti, jestli má někdo narozeniny pustit a možná i komu to věnujete, k jaký příležitosti, jestli má někdo narozeniny, jestli chcete někomu možná i komu to věnujete, k jaký příležitosti, jestli má někdo narozeniny, jestli chcete někomu prostě jenom udělat, k jaký příležitosti, jestli má někdo narozeniny, jestli chcete někomu prostě jenom udělat příležitosti, jestli má někdo narozeniny, jestli chcete někomu prostě jenom udělat radost, anebo jestli jste tu pecku dlouho neslyšeli, jestli má někdo narozeniny, jestli chcete někomu prostě jenom udělat radost, anebo jestli jste tu pecku dlouho, jestli chcete někomu prostě jenom udělat radost, anebo jestli jste tu pecku dlouho neslyšeli, to samozřejmě můžete, no a po někomu prostě jenom udělat radost, anebo jestli jste tu pecku dlouho neslyšeli, to samozřejmě můžete, no a po 18 udělat radost, anebo jestli jste tu pecku dlouho neslyšeli, to samozřejmě můžete, no a po 18 hodině můžete, anebo jestli jste tu pecku dlouho neslyšeli, to samozřejmě můžete, no a po 18. hodině můžete samozřejmě dlouho neslyšeli, to samozřejmě můžete, no a po 18. hodině můžete samozřejmě i směle, to samozřejmě můžete, no a po 18. hodině můžete samozřejmě i směle volat na naší slušnou rokovou, můžete, no a po 18. hodině můžete samozřejmě i směle volat na naší slušnou rokovou linku, která 18. hodině můžete samozřejmě i směle volat na naší slušnou rokovou linku, která zní 7, můžete samozřejmě i směle volat na naší slušnou rokovou linku, která zní 725844424 i směle volat na naší slušnou rokovou linku, která zní 725844424. On vám to naší slušnou rokovou linku, která zní 725844424. On vám tovou linku, která zní 725844424. On vám to moc rád zahraje a já vám teďka už 725844424. On vám to moc rád zahraje a já vám teďka už jenom 844424. On vám to moc rád zahraje a já vám teďka už jenom na rozloučenou s dnešním 424. On vám to moc rád zahraje a já vám teďka už jenom na rozloučenou s dnešní. On vám to moc rád zahraje a já vám teďka už jenom na rozloučenou s dnešním pondělí. A já vám teďka už jenom na rozloučenou s dnešním pondělním rokovým odpolednem, který jsme zvládli poměrně. Teďka už jenom na rozloučenou s dnešním pondělním rokovým odpolednem, který jsme zvládli poměrně. Si myslím, jak rozloučenou s dnešním pondělním rokovým odpolednem, který jsme zvládli poměrně. Si myslím, jako v pohodě, i když tady Péťa nebyl. Zítra už se na ně zase těšíme. Budeme tady v plný sestavě. Každopádně já už jsem tady Péťa nebyl. Zítra už se na ně zase těšíme. Budeme tady v plný sestavě. Každopádně já už se s váma teda loučím. Dáme mňágu Queeny. Tady v plný sestavě. Každopádně já už se s váma teda loučím. Dáme mňágu Queeny. Marko Hietala. Každopádně já už se s váma teda loučím. Dáme mňágu Queeny. Marko Hietala i s Frankensteinovou manželkou. Přijdou, no ale celý to zachloučím. Dáme mňágu Queeny. Marko Hietala i s Frankensteinovou manželkou přijdou, no mňágu Queeny. Marko Hietala i s Frankensteinovou manželkou přijdou, no ale celý to za chvilku odpalí Nirvana. Marko Hietala i s Frankensteinovou manželkou přijdou, no ale celý to za chvilku odpalí Nirvana a jejich i s Frankensteinovou manželkou přijdou, no ale celý to za chvilku odpalí Nirvana a jejich Come As You Are. Mějte se krásně a manželkou přijdou, no ale celý to za chvilku odpalí Nirvana a jejich Come As You Are. Mějte se krásně a zítra zase, no ale celý to za chvilku odpalí.

0: Pali Nirvana a jejich Come As You Are. Mějte se krásně a zítra zase za chvilku odpalí Nirvana a jejich Come As You Are. Mějte se krásně a zítra zase naslyšenou. Čus! Pána a jejich Come As You Are. Mějte se krásně a zítra zase naslyšenou. Čus! Mějte se krásně a zítra zase naslyšenou. Čus! Mějte se krásně a zítra zase naslyšenou. Čus!
1: Dobrý den, jmenuji se... Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autohero v Kunratici. Největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autohero v Kunratici.
2: Právě teď tu máme
1: Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autohero v Kunratici.
2: Právě teď tu máme roční Audi
1: republice. Do autosalonu Audi Autohero v Kunratici.
2: Právě teď tu máme roční Audi
1: do autosalonu Audi Autohero v Kunratici.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant.
1: Audi Autohero v Kunratici.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým
1: Kunratici.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou 6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolkovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má vštorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu, výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijď všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do AVU a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a za... Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru v cílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru v CZ.
1: Těšíme se na vás.
2: Dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Hausbrand Café.
2: Na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Hausbrand Café per favore.
2: V CZ.
1: Těšíme se na vás.
3: Hausbrand Café per favore.
4: Si signora.
1: Těšíme se na vás.
3: Hausbrand Café per favore.
4: Si signora.
1: Hausbrand. Na vás.
3: Hausbrand Café per favore.
4: Si signora.
5: Hausbrand. Tuhle ka.
3: Hausbrand Café per favore.
4: Si signora.
5: Hausbrand, tuhle kávu si...
3: Café per favore.
4: Si signora.
5: Hausbrand, tuhle kávu si zaslouží...
4: Signora.
5: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand, Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva, Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva, CZ, kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva, CZ. Užijte pít. Housebrandkáva.cz. Uvažujete o mít. Housebrandkáva.cz. Uvažujete o Brandkáva.cz. Uvažujete o novém vytápění? Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na... Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysok... Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou... Na kvalitní tepelná čerpadla...

0: čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým. Plná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem. Vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že... Druhý díl románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách, posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
2: Westernové pomlčka městečko CZ. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
4: Tlačím, ale moc to nejde.
5: Na stlačený vzduch.

Lords of the Boards, tahle pecka od Guano Apes. Lords of the Boards, tahle pecka od Guano Apes dojíždí teď na Rock Radio. Lords of the Boards, tahle pecka od Guano Apes dojíždí teď na Rock Radio. 17 hodin a 36 minut skoro. Za malou chvíli přijde kapitán a určitě vám řekne, abyste volali a psali. 36 minut skoro. Za malou chvíli přijde kapitán a určitě vám řekne, abyste volali a psali. Protnut skoro. Za malou chvíli přijde kapitán a určitě vám řekne, abyste volali a psali, protože právě v malou chvíli přijde kapitán a určitě vám řekne, abyste volali a psali, protože právě v jeho režii. No, možná bych radši a psali, protože právě v jeho režii. No, možná bych radši měl říct ve psali, protože právě v jeho režii, no možná bych radši měl říct ve vaší režii, budou v jeho režii, no možná bych radši měl říct ve vaší režii, budou následující 2 hodiny od 18 do 20 tady na

0: Vzduch je čím tlačím, ale moc to nejde.
1: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop,
0: ale moc to nejde.
1: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory Vzduchotechnika. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory Vzduchotechnika.cz. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory Vzduchotechnika.cz. Stlačený e-shop, kompresory Vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů Vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory
1: CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory.
1: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka Vzduchotechnika.
1: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka Vzduchotechnika.
1: Produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka Vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho
1: to.
2: Kompresory pomlčka Vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na kompresory pomlčka Vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Netlačí. Za to dobře poradí.
1: Kompresory Vzduchotechnika.cz.
2: To dobře poradí.
1: Kompresory Vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory Vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory Vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory Vzduchotechnika.cz. To je fičák. Technika.cz. To je fičák.
3: A teď pozor.
1: Z. To je fičák.
3: A teď pozor, extrémně
1: to je fičák.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně paliv děním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. 90 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan více na korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan více na Nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan více na Nissan.cz. Nissan více na Nissan.cz.

0: rock.cz. Rock Radio. Rock Radio. .cz. Rock Radio. Rock Radio. .cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je to
0: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních fest.
0: Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů po čirým.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů po čirým nebem. Festiáků a koncertů po čirým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. A koncertů po čirým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od čirým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 7. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spáleným poříčku. Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spáleným poříčí. Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spáleným poříčí. Letos láká nás od 24. do 27. června ve spáleným poříčí. Letos láká 20. do 27. června ve spáleným poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up. 20. června ve spáleným poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up. 20. června ve spáleným poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up. Čele z Wasp. Spáleným poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up. Čele z Wasp. Anebo Apokalyptikou. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up. Čele z Wasp. Anebo Apokalyptikou. Čele z Wasp. Anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých areálů zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean i Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean a Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean a nebo 13. století, Cer i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean a nebo 13. století, celkem téměř 50 feet under. Z českých třeba Delorean a nebo 13. století celkem téměř 50 českých třeba Delorean a nebo 13. století celkem téměř 50 kapel Delorean a nebo 13. století celkem téměř 50 kapel Basin Fire Fest a nebo 13. století celkem téměř 50 kapel Basin Fire Fest 24. století celkem téměř 50 kapel Basin Fire Fest 24 až celkem téměř 50 kapel Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě zrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády, kromě závodů nás čekají i večerní koncerty. Ty ročník Chýnovské traktoriády, kromě závodů nás čekají i večerní koncerty. Chýnovské traktoriády, kromě závodů nás čekají i večerní koncerty. Eečka Fiasko traktoriády, kromě závodů nás čekají i večerní koncerty. Eečka Fiasko Kohout Plaší, kromě závodů nás čekají i večerní koncerty. Eečka Fiasko Kohout Plaší Smrt a Revival čekají i večerní koncerty. Eečka Fiasko Kohout Plaší Smrt a Revival tří večerní koncerty. Eečka Fiasko Kohout Plaší Smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Eečka Fiasko Kohout Plaší Smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou Kohout Plaší Smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstup a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big B. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, nedobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Ne. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Jenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival kabátů. Akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival kabátů. Zakázaný ovoce. Revival kabátů.

0: tu Deviant a Made in Garage, dřínov umělníka. Ní ovoce Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, dřínov umělníka. Kabátů, Deviant a Made in Garage, dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio. Deviant a Made in Garage, dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová. In Garage, dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a...
0: Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete...
0: Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami?
0: Jo, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami?
0: Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rok... Nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokový rádio... sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokový rádio CZ ve slušných... To dejte vědět všem. Na našem webu rokový rádio CZ ve slušných... Na našem webu rokový rádio CZ ve slušných rok akcích. Webu rokový rádio CZ ve slušných rok akcích. Rok rádio. Rok je rádio CZ ve slušných rok akcích. Rok rádio ve slušných rok akcích. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok je slušná muzika. Slušná muzika.

Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němý. Spát pozdě s Jirkou Němý.

a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Rock z garáží a zkušeben. Rock Radio. Z garáží a zkušeben. Rock Radio.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock M nebo na radia.cz. Rock na radia.

Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je muzika pro všechny.

pak sestra. Pak se ztratili. Pak se ztratili. Pak se ztratili. Pak se ztratili. A chvílema se neviděli. Pak se ztratili.

0: novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a přístup. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
1: Těšíme se na vás
0: dnes na ped2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek
0: ped2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před... Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: Vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Domanský.
1: Letňany.
2: Domanský.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš...
2: Domanský.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedost... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Rádia na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. Radio.cz.
4: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
5: La Tropical Party.
4: Atención, señoras y señores.
5: La Tropical Party. Opět roztančí smícho. Opět roztančí smícho. Taneční škola La Tropical zve všechny.
4: Dos, tres.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, britské zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na ná. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical.
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Další La Tropical se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Další La Tropical Party je už tuto sobotu. Přijďte tančit, přijďte žít. Další La Tropical Party je už čit, přijďte žít. Další La Tropical Party je už tuto sobotu. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terasí. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. A sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz.
4: Awarašar!
6: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Tam můžeme na výlet? Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy! Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy! Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam i ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako... A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. Mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad... Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší přespat.

0: Potřebuješ změnit... Potřebuješ změnit splátku? Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny Peugeot. Čekají na vás novinky.

0: jako v Safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají ne jako v Safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Jedeme Zoo chleby.
1: Střešní okna.
0: Zoo chleby.
1: Střešní okna.
0: Chleby.
1: Střešní okna fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano. Střešní okna fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano. Střešní okna fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna mezi... Střešní okna fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již...
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40... Vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna fenestra.
2: Fenestra
1: 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Česká střešní okna fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: A střešní okna fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Fenestra.cz.

0: Legislativní povinnost, kdy autosedačku pod sebou mají a připoutané jsou, ale splňují tu legislativní povinnost, kdy autosedačku pod sebou mají a připoutané jsou, ale jsou připoutané nesprávně. Legislativní povinnost, kdy autosedačku pod sebou mají a připoutané jsou, ale jsou připoutané nesprávně. A tudíž, kdy autosedačku pod sebou mají a připoutané jsou, ale jsou připoutané nesprávně. A tudíž i neefektivně. Mají a připoutané jsou, ale jsou připoutané nesprávně. A tudíž i neefektivně.
1: Více info,
0: jsou, ale jsou připoutané nesprávně. A tudíž i neefektivně.
1: Více informací najdete na webových stránkách.
0: Tane nesprávně a tudíž i neefektivně.
1: Více informací najdete na webových
0: a tudíž i neefektivně.
1: Více informací najdete na webových stránkách Cestujte s dětmi bezpečně.
0: I neefektivně.
1: Více informací najdete na webových stránkách Cestujte s dětmi bezpečně. Více informací najdete na webových stránkách Cestujte s dětmi bezpečně.cz. Škody po jarní najdete na webových stránkách Cestujte s dětmi bezpečně.cz. Škody po jarních mrazech letos hlásí na 400 CZ. Škody po jarních mrazech letos hlásí na 400 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Škody po jarních mrazech letos hlásí na 400 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Po jarních mrazech letos hlásí na 400 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Letos hlásí na 400 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Nejvíce škod 400 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Nejvíce škod je u jablek. V porovnání s rokem 2 peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Nejvíce škod je u jablek. V porovnání s rokem 2000 a jádrovin. Nejvíce škod je u jablek. V porovnání s rokem 2024 je letošní zasažen. Nejvíce škod je u jablek. V porovnání s rokem 2024 je letošní zasažená plocha je u jablek. V porovnání s rokem 2024 je letošní zasažená plocha menší a počet v porovnání s rokem 2024 je letošní zasažená plocha menší a počet poškozených 2024 je letošní zasažená plocha menší a počet poškozených pěstitelů nižší. 4 je letošní zasažená plocha menší a počet poškozených pěstitelů nižší. Letošní zasažená plocha menší a počet poškozených pěstitelů nižší. Rámcová dohoda Iránu s USA menší a počet poškozených pěstitelů nižší. Rámcová dohoda Iránu s USA zahrnuje výpočet poškozených pěstitelů nižší. Rámcová dohoda Iránu s USA zahrnuje výběr poplatků pěstitelů nižší. Rámcová dohoda Iránu s USA zahrnuje výběr poplatků. Iránu s USA zahrnuje výběr poplatků Teheránem, a to konkrétně za námořní služby pro USA zahrnuje výběr poplatků Teheránem, a to konkrétně za námořní služby pro lodě, které budou pro poplatků Teheránem, a to konkrétně za námořní služby pro lodě, které budou pro Teheránem, a to konkrétně za námořní služby pro lodě, které budou proplouvat Hormuzským průlivem. Konkrétně za námořní služby pro lodě, které budou proplouvat Hormuzským průlivem. Dnes to uvedlo pro lodě, které budou proplouvat Hormuzským průlivem. Dnes to uvedlo iránské ministerstvo zahraničí. Proplouvat Hormuzským průlivem. Dnes to uvedlo iránské ministerstvo zahraničí. Dohoda s Hormuzským průlivem. Dnes to uvedlo iránské ministerstvo zahraničí. Dohoda se má podepsat. Dnes to uvedlo iránské ministerstvo zahraničí. Dohoda se má podepsat v pátek v Ženevě. Uvedlo iránské ministerstvo zahraničí. Dohoda se má podepsat v pátek v Ženevě. Iránské ministerstvo zahraničí. Dohoda se má podepsat v pátek v Ženevě. Zápasničí. Dohoda se má podepsat v pátek v Ženevě. Zápas českých fotbalistů na pátek v Ženevě. Zápas českých fotbalistů na mistrovství světa proti Jihoafrické republice bude řídit ženská. Zápas českých fotbalistů na mistrovství světa proti Jihoafrické republice bude řídit ženská rozhodčí. Fotbalistů na mistrovství světa proti Jihoafrické republice bude řídit ženská rozhodčí. Američanka světa proti Jihoafrické republice bude řídit ženská rozhodčí. Američanka Tori Pencová. Jde teprve o druhou ženu v historii na duelu šampionátu světa mužů. Český tým se v Atlantě utká s Jihoafrickou republikou v historii na duelu šampionátu světa mužů. Český tým se v Atlantě utká s Jihoafrickou světa mužů. Český tým se v Atlantě utká s Jihoafrickou republikou ve čtvrtek od 8 hodin. Český tým se v Atlantě utká s Jihoafrickou republikou ve čtvrtek od 18 hodin. Utká s Jihoafrickou republikou ve čtvrtek od 18 hodin středoevropského času. A tím zprávy Českou republikou ve čtvrtek od 18 hodin středoevropského času. A tím zprávy končí. Čtvrtek od 18 hodin středoevropského času. A tím zprávy končí. 18 hodin středoevropského času. A tím zprávy končí.
2: Rock Radio.
1: A tím zprávy končí.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Týmu díky za zprávy a...
2: Rock Radio. Počasí.
3: Týmu díky za zprávy a pojďme se podívat, jak by mělo být...
2: Radio. Počasí.
3: Týmu díky za zprávy a pojďme se podívat, jak by mělo být... Týno díky za zprávy a pojďme se podívat, jak by mělo být podle Českého hydrometeorologického ústavu. Týno díky za zprávy a pojďme...

0: Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Dio. Zprávy.
1: Krásný
0: zprávy.
1: Krásný podvečer přeje Kristýna Š...
0: Zprávy.
1: Krásný podvečer přeje Kristýna. Policie varuje před chybami při cestování s dětmi. Lidé často používají nevyhovující autosedačky. Před chybami při cestování s dětmi. Lidé často používají nevyhovující autosedačky nebo v lidé často používají nevyhovující autosedačky nebo v některých případech nepřipoutávají děti. Nevyhovující autosedačky nebo v některých případech nepřipoutávají děti vůbec. Autosedačky nebo v některých případech nepřipoutávají děti vůbec. Tým silniční bezpečnosti proto nebo v některých případech nepřipoutávají děti vůbec. Tým silniční bezpečnosti nepřipoutávají děti vůbec. Tým silniční bezpečnosti proto představil kampaň Cestujte s dětmi bez děti vůbec. Tým silniční bezpečnosti proto představil kampaň Cestujte s dětmi bezpečně. Tým silniční bezpečnosti proto představil kampaň Cestujte s dětmi bezpečně. Tamáční bezpečnosti proto představil kampaň Cestujte s dětmi bezpečně. Tam má v tom Markéta Novotná.
2: Její vlastně snahou je naučit aktuální a nebo i budoucí. Její vlastně snahou je naučit aktuální a nebo i budoucí rodiče či prarodiče vlastně snahou je naučit aktuální a nebo i budoucí rodiče či prarodiče je naučit aktuální a nebo i budoucí rodiče či prarodiče jak správně aktuální a nebo i budoucí rodiče či prarodiče jak správně své děti usazovat aktuální a nebo i budoucí rodiče či prarodiče jak správně své děti budoucí rodiče či prarodiče jak správně své děti usazovat a poutat do dětských rodiče jak správně své děti usazovat a poutat do dětských autosedaček, protože v terénu tak správně své děti usazovat a poutat do dětských autosedaček, protože v terénu se vlastně denně setkávám ti usazovat a poutat do dětských autosedaček, protože v terénu se vlastně denně setká poutat do dětských autosedaček, protože v terénu se vlastně denně setkáváme s tím, že některé děti z autosedaček, protože v terénu se vlastně denně setkáváme s tím, že některé děti splňují tu legislativu, protože v terénu se vlastně denně setkáváme s tím, že některé děti splňují tu legislativní terénu se vlastně denně setkáváme s tím, že některé děti splňují tu legislativní povinnost, kdy autosedačky denně setkáváme s tím, že některé děti splňují tu legislativní povinnost, kdy autosedačky s tím, že některé děti splňují tu legislativní povinnost, kdy autosedačky některé děti splňují tu legislativní

0: Pojďme se podívat, jak by mělo být podle Českého hydrometeorologického ústavu zítra. Tak v úterý v Čechách čekáme polojasné. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno během dne s postupným přibýváním oblačnosti a večer s ojedinělým. Nejvyšší teploty na 24.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat z hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Podíváme se do ulice Střímělické v obci Ondřejov, okres Praha. Tam došlo k nehodě osobního auta do stromu. Na místě by měla být policie, tak buďte tam obezřetní, na stromy dávejte pozor, ty většinou.
2: A ještě pozor na D1, 183 km na trase Praha.
0: Polskostátní hranice je porouchaný osobní auto a je kvůli tomu tam neprůjezdný. Pravý jízdní pruh. Tak přátelé, berte to všechno v potaz a jedete kamkoliv na čemkoliv, hlavně doražte v pořádku.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na klinika Horní Počernice.

0: řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio. Rock na psání.
2: Aho!
1: Rock Radio. Rock na psání.
2: Aho!
1: Rock Radio. Rock na psání.
2: Aho! Ahoj, námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině. Ahoj, námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině a ahoj, námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině a máme tu pondělní. Námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině a máme tu pondělní rok. 3 minutky po 18. hodině a máme tu pondělní rok na přání, který po 18. hodině a máme tu pondělní rok na přání, u kterého vás vítá opět váš hodině a máme tu pondělní rok na přání, u kterého vás vítá opět váš kapitán na vlnách slušnosti. Máme tu pondělní rok na přání, u kterého vás vítá opět váš kapitán na vlnách slušnosti. Rok na přání, u kterého vás vítá opět váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přání, u kterého vás vítá opět váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak doufám, že jste po víkendu odpočatý a nabitý stejně jako já a můžeme tak doufám, že jste po víkendu odpočatý a nabitý stejně jako já a můžeme se v klidu pustit po víkendu odpočatý a nabitý stejně jako já a můžeme se v klidu pustit do naší dvou odpočatý a nabitý stejně jako já a můžeme se v klidu pustit do naší dvouhodinové plavby za muzikou a nabitý stejně jako já a můžeme se v klidu pustit do naší dvouhodinové plavby za muzikou tak jako já a můžeme se v klidu pustit do naší dvouhodinové plavby za muzikou tak přátelé volejte se v klidu pustit do naší dvouhodinové plavby za muzikou tak přátelé volejte mi do kapitánské kajuty dvouhodinový plavby za muzikou. Tak přátelé volejte mi do kapitánské kajuty 725 plavby za muzikou. Tak přátelé volejte mi do kapitánské kajuty 725844424. Tak přátelé volejte mi do kapitánské kajuty 725844424 do kapitánské kajuty 725844424 je to vaše číslo. Pište 725844424 je to vaše číslo. Pište mi na Messenger a do mailu, pokud chce 25844424 je to vaše číslo. Pište mi na Messenger a do mailu 4424 je to vaše číslo. Pište mi na Messenger a do mailu, pokud chce 4 je to vaše číslo. Pište mi na Messenger a do mailu, pokud chcete zahrát nějakou pěknou písničku. Číslo. Pište mi na Messenger a do mailu, pokud chcete zahrát nějakou pěknou písničku. A k tomu si pište mi na Messenger a do mailu, pokud chcete zahrát nějakou pěknou písničku. A k tomu si pokud chcete zahrát nějakou pěknou písničku. A k tomu si vyřídit nějaký ten vzkaz. Všechte zahrát nějakou pěknou písničku. A k tomu si vyřídit nějaký ten vzkaz, všechno zvládnem, všechno dáme. Pěknou písničku a k tomu si vyřídit nějaký ten vzkaz, všechno zvládnem, všechno dáme, všechno bude. Písničku a k tomu si vyřídit nějaký ten vzkaz, všechno zvládnem, všechno dáme, všechno bude. Na úvod musí vyřídit nějaký ten vzkaz, všechno zvládnem, všechno dáme, všechno bude. Na úvod Bad Wolves, nějaký ten vzkaz, všechno zvládnem, všechno dáme, všechno bude. Na úvod Bad Wolves a jejich všechno zvládnem, všechno dáme, všechno bude. Na úvod Bad Wolves a jejich předělávka původní dáme, všechno bude. Na úvod Bad Wolves a jejich předělávka původní pecky od Kravka, původní pecky od Cranberries Zombie a má to 4 1/4 minuty a během toho původní pecky od Cranberries Zombie a má to 4 1/4 minuty a během tohohle částku koukejte od Cranberries Zombie a má to 4 1/4 minuty a během tohohle částku koukejte naskak na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu! Pářník, protože právě vyplouváme. Juhu!

0: Jako radši originál, jak jste na tom vy, můžete mi klidně napsat na Messenger. Tatínkovi Vítěvi k svátku všechno nejlepší a všem ostatním taky. No a jeden vítěz se mi tady Vítěvi k svátku všechno nejlepší a všem ostatním taky.
1: Rok na přání. Rock Radio.

Tak to byly Bad Wolves a jejich předělávka zombie. Já teda nevím v tomhle případě zase moje ucho radši originál, jak stambí.

0: Maiden pro nás a našeho kámoše Valdu, který se teď před chvílí... Dej tam prosím tě něco od Iron Maiden pro nás a našeho kámoše Valdu, který se teď před chvílí z nich... Od Iron Maiden pro nás a našeho kámoše Valdu, který se teď před chvílí z nich vrátil. A to nás a našeho kámoše Valdu, který se teď před chvílí z nich vrátil. A tobě do studia, Ivoš. No tak já doufám, že si to užil, tak pojďme si dát od Ironu něco, Ivoš. No tak já doufám, že si to užil, tak pojďme si dát od Ironu něco starého, nějakou klasiku. Užil, tak pojďme si dát od Ironu něco starého, nějakou klasiku.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

Nazdar kapitáne, dej tam prosím tě něco od Iron Maiden pro nás a našeho kámoše Valdu. Nazdar kapitáne, dej tam prosím tě něco od Iron

0: Super hybrid. Po městě na si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super hybrid. Po městě na elektřinu na delší elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super hybrid. Po městě na elektřinu na delší cest bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super hybrid. Po městě na elektřinu na delší tery nebo úsporný super hybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1300 pa super hybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 km. 1350 km. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 km. 50 km. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky.
0: Spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid
0: na 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu
0: na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku. Bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super.
1: Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
1: Super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD teď
1: spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD teď. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Koup lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Koupil nové ventilátory
0: v úsporných technologiích. BYD.com.
2: Koupil nové ventilátory.
0: BYD.com.
2: Koupil nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmysl.com. Koupil nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory. Koupil nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory. Koupil nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory. Potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové. Průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak, takhle širokou nabídku.
2: Střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů.
2: Přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotech.
2: Krmové ventilátory.
3: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Nikde jinde. Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Nikde jinde nenajdete. Nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Nikde jinde nenajdete. Ventilátory. Ventilátorů a vzduchotechniky. Nikde jinde nenajdete. Ventilátory. Tečka.cz. Techniky. Nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz nikde nenajdete. Ventilátory.cz. Ventilátory.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci spí.
3: Ventilátory.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já? Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Led.
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Led balonem.
5: Zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Led balonem, bungee jumping.
5: Slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Led balonem, bungee jump. No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting. Já?
5: Co?
4: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flání, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků k padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás s
6: Allegrií a vyberte nezapomenutelný

0: nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere.
0: Berte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A kdy nutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefí,
1: bere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit
1: každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. Trefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší
0: nabídkou. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny za.
0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny za.
0: Zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete
0: nic za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek.
1: Nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek. Dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Toto vysílání.
0: Zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Toto vysílání je přísně.
2: Zážitky.
0: CZ.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodne. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodne. Agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojistné přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit pro srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik.cz a CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik.cz agent s povolením srovnávat. Průměru 6000 ročně. Klik.cz agent s povolením srovnávat. 6000 ročně. Klik.cz agent s povolením srovnávat.
4: Vše, co potřebuje.
3: Klik.cz agent s povolením srovnávat.
4: Vše, co potřebuje.
3: Agent s povolením srovnávat.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
3: Agent s povolením srovnávat.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 50. Boji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salát pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A z aplikace. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za řepkový olej 1 litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus 1 litr za 29,90 a z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl 29,90 a z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Objevte svět potěšení
4: za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Objevte svět potěšení a smyslnost.
4: 6,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Objevte svět potěšení a smyslnost.
4: Lidl, to se vyplatí.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetik. Potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkt a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkt. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rozproudí. Olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový z prádla, kosmetiky. Až po produkty.

0: Které rozproudí vaši fantazii. Až o produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Na www.růžovýslon.cz. www.růžovýslon.cz. www.růžovýslon.cz.
1: 买一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Já se oblíkám bez potisku. CZ.
3: Potřebujete dětské kolo, ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát
3: kolo.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek.
3: VUM,
4: Rascal, mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Rascal
3: a Bíny.
4: A teď na.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Rascal
3: a Bíny.
4: A teď navíc.
3: Tu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Rascal
3: a Bíny.
4: A teď
3: výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Rascal
3: a Bíny.
4: A teď navíc se slevou 15%
3: a Bíny.
4: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
3: Happysport.cz.
2: Odplouvám kránou CZ. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Prostě unikáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro

Památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu, klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Výlet, oslavu nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Na kat nebo firemní akci. Odplouvám kránu. Na katamaránu. www.pragboat.cz. Odplouvám kránu. Na katamaránu. www.pragboat.cz. Už ví. Mám kránu. Na katamaránu. www.pragboat.cz. Na katamaránu. www.pragboat.cz. Už ví. Tak vzhůru. Na katamaránu. www.pragboat.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu. Honda. Tak vzhůru na palubu. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Hůru na palubu. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodiny. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV a přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV z rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bez V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční 40 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i za cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si let jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Nové Hondě. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams. Rock Radio of Dreams.

0: Co se tady děje? Co se tady děje?
1: Co se chystá?
0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
0: Tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovat
1: se chystá.
2: BYD Tech Days. Testovací dny u Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný super BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný

DABu i FM nebo na Oda. V DABu i FM nebo na Rádia. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. DABu i FM nebo na Rádia.cz. M nebo na Rádia.cz. Rock Radio. Na Rádia.cz. Rock Radio. Rádia.cz.

0: Rapapá, tohle byly Offspring a Hit Dead. Rapapá, tohle byly Offspring a Hit Dead, přátelé, posloucháte rok na přání, na rok rádiu s vaším kapitánem na vlášť slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem. Dovolat se může každý na číslo muziky Jirkou Vajgizem. Dovolat se může každý na číslo 725 Vajgizem. Dovolat se může každý na číslo 725 844 424. Dovolat se může každý na číslo 725 844 424. A může každý na číslo 725 844 424, a nebo pište na číslo 725 844 424, a nebo pište na Messengera či do mailu. To už je na vás. Jako stejně to udělal Míra, který by svému tátovi do traktoru chtěl nechat zahrát traktor a letokruhy, aby mu to prej líp šlo a měl to rychle za sebou.
1: Rok na psání.

nám říkali, každý to, když nám říkali, každému jednou vlak nám říkali.

dojede do cíle. A dojede do cíle. A poslední míle cíle. A poslední míle. A poslední míle.

padne, každej strom upadne, každej strom upadne, za krásnou strom upadne, za krásnou vteř padne, za krásnou vteřinu, krásnou vteřinu, platíme hodinu, činu, platíme hodinu, platíme hodinu, platíme hodinu, ze svýho platíme hodinu, ze svýho finále hodinu.

potom z ukořenů a potom zůstane jenom a potom zůstane.

0: Mají.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý. Kdo šetří, má za tři. Za ploty dobrý, všechno dobrý. Kdo šetří, má za tři.
1: Za pět.
0: Za tři.
1: Za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
1: Na 20. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
1: Zítra ušetříme. Června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, hned. Dnes nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždy nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Spotřební
0: Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Spotřební daň.
0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Spotřební daň. Tvoří 14%.
0: Vždycky něco navíc.
2: Spotřební daň. Tvoří 14% státního.
0: To navíc.
2: Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
3: Dřív než začnou prázdniny.
2: Pro bohatší Česko.
3: Dřív než začnou prázdniny.
2: Či Česko.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vr... Než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí Martin MotoGP. Grand Prix České republiky už 9. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom. 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Pořídíš na autodrombrno.com. Autodrombrno.com. Brno.com.

0: částku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Hey. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.
2: Zvou vás autosalony. Zvou vás autosalony Kopecký 21.6. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbě. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
3: Do košíku jahody.
2: Park ve Štěrbohorích.

0: nový plot má. Já nový plot mám. Já nový plot mám. Nový plot od firmy. Já nový plot mám. Nový plot. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Plot. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme. Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Plot vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. I montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý Všechnovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý Všechno Dobrý.
1: Kdo šetří?

0: Sukoradi.cz.
1: Kontejnery Siegl. Kontejnery Siegl, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte? Kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme
2: s víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegl. Třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegl.
3: www.siegl.cz.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegl.
3: www.siegl.cz.
2: To děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegl.
3: www.siegl.cz.
1: Jednoduše, jsme Siegl.
3: www.siegl.cz.
4: Mami, tati.
1: Jsme Siegl.
3: www.siegl.cz.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na...
3: www.siegl.cz.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: www.siegl.cz.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: www.siegl.cz.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do zoo chleby.
4: Tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do zoo chleby.
4: Tam můžeme krmit daňky na výlet?
5: Do zoo chleby.
4: Tam můžeme krmit daňky a taky ty
5: kolet?
4: Do zoo chleby.
5: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
4: Do chleby.
5: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
4: A mají tam i lvy.
5: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
4: A mají tam i lvy.
5: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
4: A mají tam i lvy.
5: Jo, a můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
4: A mají tam i lvy.
5: Jo, a můžeme
4: a taky ty kobrazy.
5: A mají tam i lvy.
4: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako
5: tam přespat, to bude jako v safari.
4: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší,
5: to bude jako v safari.
4: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky,
5: jako v safari.
4: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
5: Tak,
4: a jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
5: Tak co, jede
4: zoo chleby.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš nic splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online

DABu i M nebo na radia.cz. Rok na radia.cz. Rok radio.cz.

0: Chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samo. Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod. Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
0: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

0: správný a ladíte Rock Radio a váš oblíbený večerní pořad Rock na, a váš oblíbený večerní pořad Rock na přání. Tohle byli Rammstein, Jawohl a tohle byli Rammstein, Jawohl a Du hast. No a teď si dáme něco český muziky. No a teď si dáme něco český muziky. Volal Pavel, který z takového pěkného českého, tak jsme jako přemýšleli, co by to mohlo být. A koukám, že spousta lidí mělo náročného, tak jsme jako přemýšleli, co by to mohlo být.
1: Doufám, že se dáme nějak při pondělku dohromady
0: a na přání. Tak jsme nakonec přišli na to, že bychom si mohli dát krucipisky a dáme si asi něco z Alba Hovnozle z roku 2024 možná píseň tohle už znám, tu znáte, takže si můžeme i zaspívat společně, no a než se rozjedou první tóny strýce Hajíčka a jeho party,
1: tak jako partii, tradiční výzva pro vás všechny posluchače tady Rock Radiový. Pojďte mi napsat výzva pro vás všechny posluchače tady Rock Radiový.
0: Odměnou vám budiš, vaše píseň na přání VIP po sedmý.
2: Rok.
0: Vaše píseň na přání VIP po sedmý.
2: Rok na přání.
0: Na přání VIP po sedmý.
2: Rok na přání. Rok rád.

aspoň páva, ať víš, co dělá tráva. Dej si aspoň páva, ať víš, co dělá tráva. Dej si aspoň páva, ať víš, co dělá tráva. Aspoň páva, ať víš, co dělá.

0: Jakupec srandy navrch a nebuď historička.
1: Rok napsání s Jirkou.
0: Srandy navrch a nebuď historička.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Psání s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem.

Tak to byly Mamut a Van Halen. Tak to byly Mamut a Van Halen a I think it over a máme tady na závěr zajímavé přání k narozeninám. Psala nám tady Zuzka Rousková Ahoj kapitáne, ve středu mám narozky. Ve středu pěkný dárek. Tak já ti přeju tady od pondělka do budoucna hodně štěstí. Budoucna hodně štěstí, zdraví a kopec srandy navrch a nebuď historická.

Tak jo, přátelé, my jsme se... Tak jo, přátelé, my jsme se s Luckou tady dohadovali, co jsme jako zahráli. A Lucka... Luckka ve spolupráci nebo v diskuzi se mnou se znala, že nejlepší je se zase něco nového dozvědět. Tak jo, ono tady v tom archivu, on je velký, ale občas se tu něco jako na mě vyvalí, vždycky, tak když to neznám, přiznám se, neznám všechno, že jo, ani co je tady vky, tak si to poslechnu a teď mě tady zaujala, před chvílí jsem se jí snažil naposlouchat, abych vás zase oblažil něčím úplně novým, americká vlastně alternativní rocková, nebo možná jsou tam i takový prvky jako new metalu. Trošku to místa mám, že připomínat Linkin Park, já nevím, kapky jako New Metalu. Takže vlastně před rokem 2000.

0: To vím, tak ať tady nekecám. Takže vlastně před rokem 2000 určitě. Tak vím, tak ať tady nekecám. Takže vlastně před rokem 2000 určitě. Kecám. Takže vlastně před rokem 2000 určitě. Tak ale to byly takový ty mladický leta. Takže vlastně před rokem 2000 určitě. Tak ale to byly takový ty mladický leta. Takže vlastně před rokem 2000 určitě. Tak ale to byly takový ty mladický leta. Takže vlastně před rokem 2000 určitě. Tak ale to byly takový ty mladický leta. Takže vlastně před rokem 2000 určitě. Tak ale to byly takový ty mladický leta. Takže vlastně před rokem 2000 určitě. Tak ale to byly takový ty mladický leta. Takže vlastně před rokem 2000 určitě. Tak ale to byly takový ty mladický leta. Takže vlastně před rokem 2000 určitě. Tak ale to byly takový ty mladický leta. Takže vlastně před rokem 2000 určitě. Tak ale to byly takový ty mladický leta. Takže vlastně před rok dejte vědět, jak se vám to líbilo.
1: Rok na přání.
0: Jako nevěděl, tak mi dejte vědět, jak se vám to líbilo.
1: Rok na přání.
0: Tak mi dejte vědět, jak se vám to líbilo.
1: Rok na přání. Rock Radio. Rok na přání. Rock Radio. Na přání. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

0: pevně doufám, krásně nás... Tak jak pevně doufám, krásně nás roze... Tak jak pevně doufám, krásně nás roz... Tak jak pevně doufám, krásně nás rozehřáli v rytmu ska... Tak jak pevně doufám, krásně nás rozehřáli v rytmu ska... Doufám, krásně nás rozehřáli v rytmu ska... milí skapéčka... Krásně nás rozehřáli v rytmu ska... milí ska... Nás rozehřáli v rytmu ska... milí skapéčka a Nino Soldado... Rozehřáli v rytmu ska... milí skapéčka a Nino Soldado... A Nino Soldado, zablácené nebo blátivé dítě... No a teď pojďme trošku zpomalit, dáme takovou písničku na poctu kterému člověku. Volal mi Mirek, že mu v pátek už odešla maminka Petruška. Volal mi Mirek, že mu v pátek už odešla maminka Petruška a chtěl by zahrát od Queenu The Love of My Life. Tak maminku... Queenu The Love of My Life. Tak maminku i... The Love of My Life. Tak maminku i vlastně babičku, protože už... Of My Life. Tak maminku i vlastně babičku, protože už to byla žena zkušená, tak pozdravuji její vnuci a všichni už to byla žena zkušená, tak pozdravuji její vnuci a všichni příbuzní. No a já taky a milá Petrušku její vnuci a všichni příbuzní. No a já taky a milá Petruško posílám je a všichni příbuzní. No a já taky, a milá Petruško, posílám ti tam nahoru tuhle tu nádhernou píseň od Queenu.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Píseň od Queenu.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Od Queenu.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Na psání s Jirkou Vajgizem. S Jirkou Vajgizem.

0: Více na bene.cz Radech a Benešově. Více na bene.cz
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod is. Kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod is. Porek žádný koule. Angry Birds, lousy vůně pod is. Porek žádný kecifun. Angry Birds, lousy vůně pod is. Porek žádný kecifun. Lousy vůně pod i sporek, žádný keci funkční věci. A nagory vůně pod i sporek, žádný keci funkční věci. A nagory pod i sporek, žádný keci funkční věci. A nagory B.A. A nagory B.A.R. 10.cz Nagory B.A.R. 10.cz BRDS.cz
2: Doufáme!
1: BRDS.cz
2: Doufáme! Je to nepopsatelné! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora! Děkuju, Leničko! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora! Děkuju, Leničko! Nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora! Děkuju, Leničko!
3: Zase
2: vidět tu krásu ze zhora! Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš
2: ze zhora, děkuju, Leničko.
3: Zase lítáš v oblacích,
4: vzpomněla jsem si na ten led.
3: Zase lítáš v oblacích,
4: vzpomněla jsem si na ten led balónem od Go Balóny.
3: Zase lítáš v oblacích,
4: vzpomněla jsem si na ten led balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri
3: v oblacích,
4: vzpomněla jsem si na ten led balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak leď, vzpomněla jsem si na ten led balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letí ten led balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu. Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
3: Chcete také zažít.
4: A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
3: Chcete také zažít.
4: Na Allegri v akci, tak letíme spolu.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: I tak letíme spolu.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let
4: spolu.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí. Právě
3: také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba na
4: od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi
4: s 850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky.
3: Berte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky.
4: CZ
3: lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky.
4: CZ
6: Honda přiváží
5: firma na zážitky.
4: CZ
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 100 000 žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte přete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenčné až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za 40 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může UV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná, zná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Ceny rostou, digitální čísla ceny rostou, digitální čísla mizí. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. Rostou, digitální čísla.

0: čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží poky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží pogenešky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz. Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
1: Třídím doma, třídím venku.
0: Brána k bezpečí. AU Portál.cz.
1: Třídím doma, třídím venku.
0: Portál.cz.
1: Třídím doma, třídím venku. Třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na...
0: CZ.
1: Třídím doma, třídím venku. Třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě. Třídím doma, třídím venku. Třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě. Třídím v lese, třídím na maturitním venku. Třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě. Třídím v lese, třídím na maturitním venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě. Třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody. Třídím v bytě, třídím na chatě. Třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu. Třídím u vody zaběhu. Třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku. Sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní vdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídění zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to ztratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. V podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Tam zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třetí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třetí odpad. A všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třetí odpad.
2: Ekoko.
0: A bude.
1: Má to smysl.
0: Třetí odpad.
2: Ekokom.

Nejlepší. Nejlepší výběr, nejnižší, to jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V prodejnách v Poděbradech a Benešově.

Rock Radio. Slušnej rok od rána do večera. V dabu. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádiu od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. Do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Rock a radia.cz. Rock Radio.cz.

0: je to pro taťku. Čauky, můžete mi prosím zahrát Sílu starých vín, je to pro taťku, který je v práci a pro... Můžete mi prosím zahrát Sílu starých vín, je to pro taťku, který je v práci a pro všechny. Zahrát Sílu starých vín, je to pro taťku, který je v práci a pro všechny z Uzeniček. Je to pro taťku, který je v práci a pro všechny z Uzeniček. Zdravíme do Uzeniček a pro všechny z Uzeniček. Zdravíme do Uzeniček, zdravíme tátu, táto už to doček. Zdravíme do Uzeniček, zdravíme tátu, táto už to dopracuj a běž za svým synem. Zdravíme do Uzeniček, zdravíme tátu, táto už to dopracuj a běž za svým synem. Uzeniček, zdravíme tátu, táto už to dopracuj a běž za svým synem. Pracuj a běž za svým synem, Davídkem, a my ti tady k tomu pouštíme Sílu s svým synem, Davídkem, a my ti tady k tomu pouštíme Sílu starých vín. Davídkem, a my ti tady k tomu pouštíme Sílu starých. A my ti tady k tomu pouštíme Sílu starých vín.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock Radio. Rock na psání. Rock na psání.

Tak do plouže je to odcucno, úplný námořníci, tohle byly škorpíci. Tak do plouže je to odcucno, úplný námořníci, tohle byly škorpíci sen mě. Tak do plouže je to odcucno, úplný námořníci, tohle byly škorpíci sen mě an angel. Že je to odcucno, úplný námořníci, tohle byly škorpíci sen mě an angel. A teď budem hrát pro jedno. Úplný námořníci, tohle byly škorpíci sen mě an angel. A teď budem hrát pro jedno. Námořníci, tohle byly škorpíci sen mě an angel. A teď budem hrát pro jedno mladýho rockera. Byly škorpíci sen mě an angel. A teď budem hrát pro jedno mladýho rockera. Myslím, že se jmenuje sen mě an angel. A teď budem hrát pro jedno mladýho rockera, myslím, že se jmenuje David. A teď budeme hrát pro jedno mladýho rockera, myslím, že se jmenuje David. Hrát pro jedno mladýho rockera, myslím, že se jmenuje David Holub. Ano, je to mladýho rockera, myslím, že se jmenuje David Holub. Ano, je to tak, psal Čoukera, myslím, že se jmenuje David Holub. Ano, je to tak, psal Čouky, můžete mi prosím zahrát David Holub. Ano, je to tak, psal Čouky, můžete mi prosím zahrát sílu starých vín.

0: Jirkou Vajgizem. Opět jsem tady napřání na Rock Radio s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Opět jsem tady otevřel mail s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Opět jsem tady otevřel mail a kapitánem Jirkou Vajgizem. Opět jsem tady otevřel mail a přišli nám Jirkou Vajgizem. Opět jsem tady otevřel mail a přišli nám zase skvělé nápady. Opět jsem tady otevřel mail a přišli nám zase skvělé nápady a dobré jsem tady otevřel mail a přišli nám zase skvělé nápady a dobré zprávy z Dobříše. A přišli nám zase skvělé nápady a dobré zprávy z Dobříše od přišli nám zase skvělé nápady a dobré zprávy z Dobříše od Pepe. Skvělé nápady a dobré zprávy z Dobříše od Pepy Kautského. Napsal čau kapitáne pro dobré zprávy z Dobříše od Pepy Kautského. Napsal čau kapitáne prosím zprávy z Dobříše od Pepy Kautského. Napsal čau kapitáne prosím o zahrání písničky. Čau kapitáne prosím o zahrání písničky Rocket Queen od kapely Guns N' Roses. Jen tak pak pro všechny Pepa z Dobříše. Výborný nápad, je to vlastně skladba Pepa z Dobříše. Výborný nápad, je to vlastně skladba, kterou najde Dobříše. Výborný nápad, je to vlastně skladba, kterou najdete na albu Appetite for Destruction. Je to vlastně skladba, kterou najdete na albu Appetite for Destruction, což je moje nejoblíbenější album, kterou najdete na albu Appetite for Destruction, což je moje nejoblíbenější album od Guns N' Roses. Ten albu Appetite for Destruction, což je moje nejoblíbenější album od Guns N' Roses z roku. Appetite for Destruction, což je moje nejoblíbenější album od Guns N' Roses z roku 1987. Destruction, což je moje nejoblíbenější album od Guns N' Roses z roku 1987. Nejoblíbenější album od Guns N' Roses z roku 1987. Pojďme si tuhle album od Guns N' Roses z roku 1987. Pojďme si tuhle písničku dát a pojďme si z roku 1987. Pojďme si tuhle písničku dát a pojďme si jich 87. Pojďme si tuhle písničku dát a pojďme si jich všichni užít. 7. Pojďme si tuhle písničku dát a pojďme si jich všichni užít. Má 6 a čtvrt minuty. Čtvrt minuty. Krás.
1: Rock Radio. Rock Radio.
0: Krás.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock napsání s Rock napsání s Jirkou Vajgizem. Ani s Jirkou Vajgizem. Vajgizem.

Za sebou máme Za sebou máme maskovanou muziku. Za sebou máme maskovanou muziku kapelu Lordi. Za sebou máme maskovanou muziku kapelu Lordi a Za sebou máme maskovanou muziku kapelu Lordi a jejich Za sebou máme maskovanou muziku kapelu Lordi a jejich Hate at First muziku kapelu Lordi a jejich Hate at First Sight a samozřejmě poslou Lordi a jejich Hate at First Sight a samozřejmě posloucháte Rok na přání na Rok Rádiu s vaším jejich Hate at First Sight a samozřejmě posloucháte Rok na přání na Rok Rádiu s vaším First Sight a samozřejmě posloucháte Rok na přání na Rok Rádiu s vaším kapitánem a samozřejmě posloucháte Rok na přání na Rok Rádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajk. Posloucháte Rok na přání na Rok Rádiu s vaším kapitánem.

0: tak kariéru v Lidlu. Nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Se vyplatí.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot etní kůži, vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale taktěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký
1: 2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OCEU
1: 6.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Škopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. 20. června u OC Europark ve Štěrboholích.
3: V CCC začal výprodej.
2: Ve Štěrboholích.

0: funguj... Co je? Funguj ty, křápe. Co je? Funguj ty, křápe.
1: Já to musím...
0: Co je? Funguj ty, křápe.
1: Já to musím dneska dodělat.
0: Je! Funguj ty, křápe.
1: Já to musím dneska dodělat.
2: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresory.com. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresory. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce Z. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce C, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: Hledáte práci, která...
2: ...shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: Hledáte práci, která dává...
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: Hledáte práci, která dává...
2: ...vzduchotechnika.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v...
2: ...cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Roste práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiř dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme růst. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i u hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte si včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte.

0: Nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. V Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím, ptáci.
1: Vidíš to?
2: Vidím, ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš... Vidíš to?
2: Vidím, ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím? To?
2: Vidím, ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím?
2: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Led balon.
2: Bají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
3: Co?
1: Led balone, balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách. Bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a netting, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších. Rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si
1: flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí
1: ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného
1: počasí dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenu,
1: který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek.
1: Můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si
2: a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: Pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí.
1: Si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: Snižte,
2: nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu
2: za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek.
1: Širší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na
1: zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
1: Nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Rock Radio.
4: Zážitky.
2: CZ.
5: Rock Radio.
2: Z.

0: nejlacnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji. Členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte de Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10 ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodeji ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci a na... Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci a na CCC. Nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci a na ccc.eu. Prodejnách CCC v aplikaci a na ccc.eu.
1: Vedro
0: CC v aplikaci a na ccc.eu.
1: Vedro jako na Sahaře.
0: V aplikaci a na ccc.eu.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro
0: vás a na ccc.eu.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klima přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5009 na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5009 mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v projekti Datart.
2: Senkor.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou
2: Senkor.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze Poděbradská 36. Nebo přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v naší nové

W AFM nebo na rádia WAFM nebo na radia.cz WAFM nebo na radia.cz WAFM nebo na radia.cz FM nebo na radia.cz Rock nebo na radia.cz

muziky. Tak jo, já jsem byl prostě trošku punkový poctivý muziky. Tak jo, já jsem vyšťoural starýho Iggyho Popa, protože to je punkáč tělem i duší a vždycky bude. A jeho kapelu The Stooges a dáme si píseň z roku 1973, která se jmenuje Search and Destroy. No a s touhle písní se s vámi jmenuje Search and Destroy. No a s touhle písní se kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer a budu v úterý, tedy zítra, u roku na přání po 18. hodině, no a do té doby se mějte, jak chcete. A něco pro to dělejte. Pic! Něco proto dělejte. Pic!

0: námořníci je to opět tady. Jo, milí námořníci je to opět tady. Máme tu konec našeho... Jo, milí námořníci je to opět tady. Máme tu konec našeho dnešního... Jo, milí námořníci je to opět tady. Máme tu konec našeho dnešního... Jo, milí námořníci je to opět tady. Máme tu konec našeho dnešního pondělního pořadu Rock. Námořníci je to opět tady. Máme tu konec našeho dnešního pondělního pořadu Rock. Tady máme tu konec našeho dnešního pondělního pořadu Rock. Na přání a budeme se... Konec našeho dnešního pondělního pořadu Rock. Na přání a budeme se loučit se... Dnešního pondělního pořadu Rock. Na přání a budeme se loučit se starým pořadu Rock na přání a budeme se loučit se starým punk Rock na přání a budeme se loučit se starým punkem z přání a budeme se loučit se starým punkem ze 70. let ze 70. let o trochu puňku takhle při večeru si tady zavolal
1: Román, který říkal, že
0: takhle při večeru si tady zavolal Román, který říkal, že jako si tady zavolal Román, který říkal, že jako měl ostrý víkend. Zavolal Román, který říkal, že jako měl ostrý víkend a že by ho tak jako vrátilo do haptáku, do štajfona nohy, že by ho postavilo prostě trošku punkový poctivý.

Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. I s Jirkou Vajgizem.

0: Hausbrand caffè, per favore?
1: Sì, signora.
0: Hausbrand caffè, per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, tuhle kávu si zaslouží.
0: Hausbrand caffè, per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, tuhle kávu si zaslouží.
0: Favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, tuhle kávu si zaslouží. Kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Sloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Hausbrandkáva.cz.
3: Vedrojantkáva.cz. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás
2: CZ.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990 mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
4: A teď pozor, extrémně výhodná
3: síti Planeo.
4: Senkur. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.
5: Senkur.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai. Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc. Zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. 90 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Tak děti, zítra je taky den. A teď už
4: na Nissan.cz.
6: Luboši,
7: ty ho nebyl, ho!
8: Kempovat. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz.
9: Trénír
8: www.bezkempu.cz. Bezkempu.cz.
9: Trénírkárna.cz.
8: Hej.
9: Trénírkárna.cz. Trénírkárna.cz.
8: Hej ty. Ne ty.
9: Trénírkárna.cz.
8: Hej ty.

0: Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky?
1: CZ.
0: Hej, ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Hej, ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Se slevou 30... Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Se slevou 30%? Není problém. Klikni na boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Se slevou 30%? Není problém. Klikni na kalhotky. Se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Na 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod rádio. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod rádio a jede to. Rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenirkarna.cz. Jo, dnes objednáš a zítra máš. Trenirkarna.cz. Náš a zítra máš. Trenirkarna.cz.
2: Rock Radio.
0: Zítra máš. Trenirkarna.cz.
2: Rock Radio.
0: Trenirkarna.cz.
2: Rock Radio.
0: Na.cz.
2: Rock Radio.

DABu i FM nebo na rádi. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Radia.cz. CZ.

0: Core Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Koná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Kor.
1: Motokeci Mart. Motokeci Marcela Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta.
2: Původní plán byl
1: Herbolta.
2: Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na kredit. Původní plán byl nechat závěrečnou pozvánku na brněnskou velkou cenu na kredita z autodromu bude hlavním lákadlem pro tuzemské cenu na kredita z autodromu na Filipu Salačovi. Přeci jen on bude hlavním lákadlem pro tuzemské autodromu na Filipu Salačovi. Přeci jen on bude hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky. Přeci jen on bude hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky. Jenže Filip mi do toho hodil vidle a on bude hlavním lákadlem pro tuzemské fanoušky. Jenže Filip mi do toho hodil vidle a tuzemské fanoušky. Jenže Filip mi do toho hodil vidle a dlužno podotknout, že moc fajn. Jenže Filip mi do toho hodil vidle a dlužno podotknout, že moc fajn vidle. Vyrobil si totiž tu nejlepší mi do toho hodil vidle a dlužno podotknout, že moc fajn vidle. Vyrobil si totiž tu nejlepší možnou pozvánku. Fajn vidle. Vyrobil si totiž tu nejlepší možnou pozvánku. V Maďarsku získal si totiž tu nejlepší možnou pozvánku. V Maďarsku získal bednu. A to je přesně to, co chtějí fandové. Vědět nejlepší možnou pozvánku. V Maďarsku získal bednu. A to je přesně to, co chtějí fandové. Možnou pozvánku. V Maďarsku získal bednu. A to je přesně to, co chtějí fandové. Vědět. V Maďarsku získal bednu. A to je přesně to, co chtějí fandové. Vědět, že se získal bednu. A to je přesně to, co chtějí fandové. Vědět, že se nebude tahat kačer. O to se kromě. To je přesně to, co chtějí fandové. Vědět, že se nebude tahat kačer. O to se kromě Filipa budou starat i další tři fandové. Vědět, že se nebude tahat kačer. O to se kromě Filipa budou starat i další tři tuzemští mušketýři, že se nebude tahat kačer. O to se kromě Filipa budou starat i další tři tuzemští mušketýři tahat kačer. O to se kromě Filipa budou starat i další tři tuzemští mušketýři. S Filipa budou starat i další tři tuzemští mušketýři. Seriál Northern Talent Cup i další tři tuzemští mušketýři. Seriál Northern Talent Cup jedoucí Roman Durdis, Adam Vyskočil tuzemští mušketýři. Seriál Northern Talent Cup jedoucí Roman Durdis, Adam Vyskočil a Viktor. Seriál Northern Talent Cup jedoucí Roman Durdis, Adam Vyskočil a Viktor Čech, kteří budou Northern Talent Cup jedoucí Roman Durdis, Adam Vyskočil a Viktor Čech, kteří budou jedoucí Roman Durdis, Adam Vyskočil a Viktor Čech, kteří budou patřit také mezi favority. Durdis, Adam Vyskočil a Viktor Čech, kteří budou patřit také mezi favority. Vyskočil a Viktor Čech, kteří budou patřit také mezi favority s čákou na medailová umístění. Takže komu Viktor Čech, kteří budou patřit také mezi favority s čákou na medailová umístění. Takže budou patřit také mezi favority s čákou na medailová umístění. Takže komu dá to závěrečné pozvánci také mezi favority s čákou na medailová umístění. Takže komu dá to závěrečné pozvánkové slovo jasný. Takže komu dá to závěrečné pozvánkové slovo jasný. Jede se v Brnísku, tož to musí být Brňák. Dá to závěrečné pozvánkové slovo jasný. Jede se v Brnísku, tož to musí být Brňák.
3: Ahoj, tady Ondra je.
2: Závěrečné pozvánkové slovo jasný. Jede se v Brnísku, tož to musí být Brňák.
3: Ahoj, tady Ondra je.
2: Brnísku, tož to musí být Brňák.
3: Ahoj, tady Ondra Ježek. Už brzy se uslyšíme na tribunách při MotoGP na autodromu.
2: Tož to musí být Brňák.
3: Ahoj, tady Ondra Ježek. Už brzy se uslyšíme na tribunách při MotoGP.
2: Brňák.
3: Ahoj, tady Ondra Ježek. Už brzy se uslyšíme na tribunách při MotoGP na autodromu Brno. Ondra Ježek. Už brzy se uslyšíme na tribunách při MotoGP na autodromu Brno. Společně s Martinem Strakou vás provedeme. Brzy se uslyšíme na tribunách při MotoGP na autodromu Brno. Společně s Martinem Strakou vás provedeme celým víkendem na tribunách při MotoGP na autodromu Brno. Společně s Martinem Strakou vás provedeme při MotoGP na autodromu Brno. Společně s Martinem Strakou vás provedeme celým víkendem od prvního tréninku až po autodromu Brno. Společně s Martinem Strakou vás provedeme celým víkendem od prvního tréninku až po poslední závod. Společně s Martinem Strakou vás provedeme celým víkendem od prvního tréninku až po poslední závod. Strakou vás provedeme celým víkendem od prvního tréninku až po poslední závod. Doufám, že vás přijde co nejvíc a celým víkendem od prvního tréninku až po poslední závod. Doufám, že vás přijde co nejvíc a že si celý víkendem od prvního tréninku až po poslední závod. Doufám, že vás přijde co nejvíc a že si celý tréninku až po poslední závod. Doufám, že vás přijde co nejvíc a že si celý víkend 19 poslední závod. Doufám, že vás přijde co nejvíc a že si celý víkend

0: 19. až 11. Doufám, že vás přijde co nejvíc a že si celý víkend 19. až 21. víc a že si celý víkend 19. až 21. června společně užijeme. Celý víkend 19. až 21. června společně užijeme.
1: Díky Ondrovi máte jednu jistotu, že vás do dění
0: 19. až 21. června společně užijeme.
1: Díky Ondrovi máte jednu jistotu, že vás do dění na
0: 20. června společně užijeme.
1: Díky Ondrovi máte jednu jistotu, že vás do dění na trati doslova vtáhne.
0: Vždycky společně užijeme.
1: Díky Ondrovi máte jednu jistotu, že vás do dění na trati doslova vtáhne. Díky Ondrovi máte jednu jistotu, že vás do dění na trati doslova vtáhne. Vždyť speciálně tu brněnskou dráhu má na jistotu, že vás do dění na trati doslova vtáhne. Vždyť speciálně tu brněnskou dráhu má na trati doslova vtáhne. Vždyť speciálně tu brněnskou dráhu má naježděnou asi 1000krát tam a určitě vtáhne. Vždyť speciálně tu brněnskou dráhu má naježděnou asi 1000krát tam a určitě jí minimálně speciálně tu brněnskou dráhu má naježděnou asi 1000krát tam a určitě jí minimálně 6krát má naježděnou asi 1000krát tam a určitě jí minimálně 6krát odsouval. Se skromností asi 1000krát tam a určitě jí minimálně 6krát odsouval. Se skromností sobě vlastní říkám, že dokonal tam a určitě jí minimálně 6krát odsouval. Se skromností sobě vlastní říkám, že dokonalosti ušibím, že dokonalosti ušibím jen já. Pokud chcete za motokecat, tak sice bez mikrofonu, ale určitě se ušibím jen já. Pokud chcete za motokecat, tak sice bez mikrofonu, ale určitě se v Brně tento víkend. Já, pokud chcete za motokecat, tak sice bez mikrofonu, ale určitě se v Brně tento víkend potkáme. Rekord je za kecat, tak sice bez mikrofonu, ale určitě se v Brně tento víkend potkáme. Rekord sice bez mikrofonu, ale určitě se v Brně tento víkend potkáme. Rekord je zatím 247 000, nemáte podponu, ale určitě se v Brně tento víkend potkáme. Rekord je zatím 247 000, nemáte pocit, že se v Brně tento víkend potkáme. Rekord je zatím 247 000, nemáte pocit, to víkend potkáme. Rekord je zatím 247 000, nemáte pocit, že 250 už je jen kousek.
2: Radio Motokeci. To keci.

0: práci. V práci vedro. V práci v práci vedro, doma vedro, vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jak zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laď třeba mobilní klimatizace. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabelí od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabelí v rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Slušný ochlazení, odpište si o ní. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Slušný ochlazení, od ní. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Slušný ochlazení, od pondělí. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Slušný ochlazení, od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu třeba vám. Slušný ochlazení, od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Užijte si v rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. V parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná. Mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i při Sencor.

Would you have the guts? Would you have the guts?

Yeah.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika, ale startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Ně. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluvková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví za Jirka Němý. Moc nemluví za to slušně hraje. Němý. Moc nemluví za to slušně hraje. Rocková noc moc nemluví za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika.

0: slyšet různý zvuky. Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš Můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv poslouchy. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv poslouchejte. I tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Rock Radio. Ať už jste kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Ať už jste kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci. Ať už jste kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz. Poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz. Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz. Stáhněte si aplikaci radia.cz. radia.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte? Přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel. Třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
2: Děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
0: Honda přiváží žhavý
1: Siegel.
3: www.siegel.cz.
0: Honda přiváží žhavou letní
3: www.siegel.cz.
0: Honda přiváží žhavou letní nabídku
3: www.siegel.cz.
0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodové až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. 30 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě Honda the power of dream i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě Honda the power of dreams zároveň a užijte si léto v nové Hondě Honda the power of dream a užijte si léto v nové Hondě Honda the power of dreams. Je to v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Hondě, Honda, the power of dreams.
4: Ceny rostou.
0: Honda, the power of dreams.
4: Ceny rostou.
0: Digitální.
4: Ceny rostou. Digitální čísla mizí. Ceny rostou. Digitální čísla mizí. Ale ceny rostou. Digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A rostou digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po... Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukách. Hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukách. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u pod vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz. Zlato, portál jako brána k bezpečí. A u port

0: portál.cz. Housebrand Café jako brána k bezpečí a u portál.cz. Housebrand Café per favore. Si a u portál.cz. Housebrand Café per favore. Si signora. Portál.cz. Housebrand Café per favore. Si signor. Housebrand Café per favore. Si signora.
1: Housebrand, tuhle.
0: Housebrand Café per favore. Si signora.
1: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte.
0: Per favore. Si signora.
1: Housebrand, tuhle kávu si.
0: Si signora.
1: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandka. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. C. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Rokrát.

Věda, věda, řemeslo, Slimovice, věda, řemeslo, Slimovice, lihovár, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz, Slimovice, lihovárek.cz, věci na Slimovice, lihovárek.cz, věci, na které můžeme být hrdí, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Arek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Na které můžeme být hrdí. Hrdí.

Slušnej rok z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben. Rock Radio.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Z 10. Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivlitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Slyšíš?
0: Klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Slyšíš to?
0: .cz.
1: Slyšíš to? Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet. Slyšíš to? Tady na ulici můžeš to? Tady na ulici můžeš.

DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na rádia.cz. V DABu i FM nebo na rádia.cz. U i FM nebo na rádia.cz. Na rádia.cz. Rádia.cz. CZ.

0: Jasně, tenhle svět je náš.
1: Práže je veliká se.
0: Jasně, tenhle svět je náš. Jasně, tenhle svět je náš.

Kamil Dráb. Rokový dopoledne společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je z pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok.

Leděj tady Vašek. Ahoj leděj tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače. Ahoj leděj tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rokrádia. Ahoj leděj tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rokrádia a těšíme se, až se uvidíme. Tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rokrádia a těšíme se, až se uvidíme posluchače Rokrádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. To na našem turné 8 divokých.

Rychle neumíme dělat. Až to bude, tak to budem servírovat. My to prostě rychle

Guána. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaď Guána. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. Slunci. Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít. Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba, kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Misi na voloviny. Dalších volovin. Ano, C je správně. Misi na voloviny. Ano, C je správně. Misi na voloviny nepotrpíme. C je správně. Misi na voloviny nepotrpíme. A proto na rok rávně. Misi na voloviny nepotrpíme. A proto na rok rád. Proto na rok rádiu nesoutěžíme. Jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert, prostě si o ně zavolejte. Rok rádio. Rok je slušná. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se... Vyznáte se v holandských ministrech... Vyznáte se v holandských ministrech škol... Vyznáte se v holandských ministrech... Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte jako... Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguán? Holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguán? Ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenuje? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na... Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na... Tak má sameček legu.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

Slušnej rok. Slušnej rok z garáží. Slušnej rok z garáží a skuš. Slušnej rok z garáží a skušeben. Roží a skušeben.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Radia.cz. Rock Radio. Všude.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně nad slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně na 94. V Kutné Hoře na 92.5. V Benešově na 95.8. A v Kutné Hoře na 92.5. V Benešově na 95.8. A v Mladé 92.5. V Benešově na 95.8. A v Mladé Boleslavi na 103.5. V Benešově na 95.8. A v Mladé Boleslavi na 103.5. V Benešově na 95.8. A v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence 5,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na naše Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu v 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovýradio5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovýradio.cz. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovýradio.cz. Rok najdete na našem webu www.rokovýradio.cz. Rock Radio webu www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Radio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Slušnej rok pro východní Čechy. Pro východní Čechy.
1: V kuchyni, v obýváku. V kuchyni, v obýváku, na záchodě. V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchej. Kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte. Záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. V mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.

Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro paměť. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky.

pošleme. www.rokoviradio.cz Rock Radio. www.rokoviradio.cz Rock Radio. Rock je slušný. rokoviradio.cz Rock Radio. Rock Radio.cz Rock Radio. Rock je slušná muzika. Muzika.

Máte rádi rock rádio? Žijete rock. Máte rádi rock rádio? Žijete rockem. A chcete, aby... Máte rádi rock rádio? Žijete rockem. A chcete, aby to... Rockem. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku. A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku. Chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu... Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rokov. Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rokovyradio.cz a my vám rockovou samolepku na adresu samolepka@rokovyradio.cz a my vám ji na adresu samolepka@rokovyradio.cz a my vám ji pošleme samolepka@rokovyradio.cz a my vám ji pošleme @rokovyradio.cz a my vám ji pošleme www.radio.cz a my vám ji pošleme www.rokovyradio.cz a my vám ji

Americe. V Americe měli Brangelínu. V Americe měli Brangelínu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví. Měli Brangelínu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví. Stačí, když... My máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví. Stačí, když budeme Dandabel. Ale nemusíme být světoví. Stačí, když budeme slušný a rokel. Ale nemusíme být světoví. Stačí, když budeme slušný a rok. Ale nemusíme být světoví. Stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej světový. Stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všest s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 pravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z pozeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromad a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na kostele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva jste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to co páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to co se do nich nevešlo pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6 a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať ne... I to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, a co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Zaspíte. Rokovej rozjezd. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Aně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Píte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Rock Radio.

0: které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na B. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon.cz. Ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon.cz. Udělejte si radost na www. Růžový slon.cz. Si radost na www. Růžový slon.cz.
1: Ratatadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad trička ra...
0: Růžový slon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata,
0: potisk, trička, bilabil, CZ. Potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Rock Radio.
0: Bilabil, CZ.
2: Rock Radio.
0: Bilabil, CZ.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němcovou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němcovou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němcovou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němcovou.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat areál a vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem
1: a vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, buď náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Budujte srdcem.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím tady...
0: srdcem.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery...
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery...
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte...
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jeho víkend.
2: Dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jeho víkendu.
2: 7 dní v týdnu.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz
5: Objevte svět potěšení.
4: www.siegel.cz
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
4: www.siegel.cz
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
4: www.siegel.cz
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejí, svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produktní a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po prsonosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám beky až po produkty.

garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Z garáží a zkušeben. Rock Radio. A zkušeben. Rock Radio. V dabu Rock Radio. V dabu i FM nebo na rádio. V dabu i FM nebo na FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Radia.cz. CZ.

Co tě k ním? Co tě k ním dovedou? Dovedou. Dovedou.

tebe, tolik lebe, tolik let, tolik let, tolik let, už tě tolik let. Tě znám, už tě znám, už tě znám.

Schody znam. Schody. Schody. Schody. Schody.

servírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd servírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý však se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den odupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 2 objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Od 11 do 12 na Rock Rádiu. 12 na Rock Rádiu.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořád... Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej... Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nemá vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme oběd na rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímám. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. Den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. Přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a obejme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a my připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte a naservírujeme.

nejlepší rockový muziky. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na rok. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. A noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na rok. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu. Od večera do rána. Na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu. Rádiu.

Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po... Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině u... Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikro... Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikro... Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Ně... Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nej...

0: Kvalitní
1: vrtané. Bát, jak chtěla doda.
0: Kvalitní vrtané studny na.
1: Bát, jak chtěla doda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč.
1: Doda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Objevte svět potěšení
0: a klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Objevte svět potěšení
0: s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Objevte svět potěšení a
0: s tou zárukou. Profivoda.cz.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
0: Od Profivoda.cz.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
0: Od CZ.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po prodloužení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši kosmetiky, až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon, až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez osty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Růžovýslon.cz.
3: Potisk, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potis

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Zo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým.

a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. I a zkušeben. Rock

0: pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokuter a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se končí v pondělí ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, ano, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, má už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šahnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio.
1: Inženýři v Sovětském svazu vynalezli betonové lodě. To je zajímavé.
2: Z čeho si čerpal, Matěj? Pravda. Tak to musí být pravda.
3: A hlavní město Sahary je písek, vole.
4: Bez toho, vole, Honzíku, ano?
0: Rock Rádio. Konec legra.

0: aby měl pan ředitel dům.
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend za Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout. Víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout. V pátek večer a končí v pondělí.

0: oddělím vám drží Kamil Dráb. Rokovej živák. Každou neděli Kamil Dráb. Rokovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Je, pane provozní.
0: Pobaví.
1: Je, pane provozní, co tu děláte? Je, pane provozní, co tu děláte? Je, pane provozní, co tu děláte?
2: Já tedy dodržím.
1: Je, pane provozní, co tu děláte?
2: Já tedy dodržím.
1: Je, pane provozní, co tu děláte?
2: Já tedy dodržuju kontrolování.
1: Co tu děláte?
2: Já tedy dodržuju kontrolování pracovní. Já tedy dodržuju kontrolování pracovní doby. Já tedy dodržuju kontrolování pracovní doby.
3: Víte?
2: Dodržuju kontrolování pracovní doby.
3: Víte, že jsme si dali závazek.
2: Kontrolování pracovní doby.
3: Víte, že jsme si dali závazek
2: pracovní doby.
3: Víte, že jsme si dali závazek v rámci efektivní doby.
2: Víte, že jsme si dali závazek v rámci zefektivnění.
3: Víte, že jsme si dali závazek v rámci zefektivnění.
2: Co
3: že jsme si dali závazek v rámci zefektivnění.
2: Co mi k tomu řeknete?
3: Závazek v rámci zefektivnění.
2: Co mi k tomu řeknete?
1: Co by...
3: V rámci zefektivnění.
2: Co mi k tomu řeknete?
3: Co... Zefektivnění.
2: Co mi k tomu řeknete?
1: Co bych vám na to říkala?
3: Dění.
2: Co mi k tomu řeknete?
1: Co bych vám na to říkala? Noči mě chytli bolesti a...
2: Co mi k tomu řeknete?
1: Co bych vám na to říkala? Noči mě chytli bolesti
2: řeknete.
1: Co bych vám na to říkala? Noči mě chytli bolesti a tak jsem zaspala. Co bych vám na to říkala? Noči mě chytli bolesti a tak jsem zaspala. Říkala? Noči mě chytli bolesti a tak jsem zaspala. Já se nežívám na porno. Noči mě chytli bolesti a tak jsem zaspala. Já se nežívám na porno. Chytli bolesti a tak jsem zaspala. Já se nežívám na porno jako někdo.
4: Já
1: tak jsem zaspala. Já se nežívám na porno jako někdo.
4: No dovolte.
1: Zaspala. Já se nežívám na porno jako někdo.
4: No dovolte.
0: Rock Rádio.
1: Já se nežívám na porno jako někdo.
4: No dovolte.
0: Rock Rádio. Konec.
1: Žívám na porno jako někdo.
4: No dovolte.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
1: Jako někdo.
4: No dovolte.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
4: Dovolte.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rádio. Konec legrace. Konec legrace.

Nestihli jste o víkendu. Nestihli jste o víkendu Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi. Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi. O víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi. Žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi. Potřebujete nakopnout a máte málo živýho roku v krvi. Potřebujete nakopnout živou živýho roku v krvi. Potřebujete nakopnout živou muziku v krvi. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním. Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. A vychutnejte si Rock Radio v neděli večer. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamilk. Rockovej živák. Každou neděli.

Vracím se domů na dráne, kvalitní línem omámen, zpřímek se stávají zatáčky, točí se svět se mna sračky, omámen, zpřímek se stávají zatáčky, točí se svět se mna sračky, vedle mě zvrací princ, zatáčky, točí se svět se mna sračky, vedle mě zvrací princ, znam na stožíce, svět se mna sračky, vedle mě zvrací princ, znam na stavím dlaň, svět se mna sračky, vedle mě zvrací princ.

společně z... Au, stačí pár večírků, společně z Bohem. Stačí pár večírků, společně z Bohemy, za kterými pár večírků, společně z Bohemy, za kterými se táhnou, společně s Bohémy, za kterými se táhnou od školy problém, společně s Bohémy, za kterými se táhnou od školy problémy, Bohémy.

patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozklikni. Do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozklikni.

Šablí z kvalitního hobby českej bohému vyráží ven do terénu. Šablí z kvalitního vína i bohému vyráží ven do terénu. Šablí z kvalitního vína vyráží ven do terénu. Šablí z kvalitního vína bojovat ven do terénu. Šablí z kvalitního vína bojovat proti systému. Šablí z kvalitního vína bojovat proti systému. Kvalitního vína.

skládám obrátázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lípnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili, skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili, svatý, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili, svatýho vyšu se, ran lížu se, včera jsme slavili, svatýho vyšu se.

Rok je slušná muzika. Je slušná muzika. A muzika.

0: Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Podle fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12. Podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A tak ono je to celý o kartách. A tak ono je to celý o kartách, kole, němej, ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený.
2: Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, blá, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Hele.
2: To je jasná, vole.
1: Naproti, ty vole. Hele.
2: To je jasná, vole.
1: Hele.
2: To je jasná, vole.
1: Třicetník za kříž. A padíka, kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
2: No, to je jasný, super. No.
1: Ale my potřebujeme... A padíka, kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
0: Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace.

Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytar pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně vosolenej Big Beat. Přání. Ostrý kytarovky. Pořádně vosolenej Big Beat. Ostrý kytarovky. Pořádně vosolenej Big Beat. Osvěče kytarovky. Pořádně vosolenej Big Beat. Osvěče. Pořádně vosolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elek vosolenej Big Beat.

0: Rádiu. Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Ti do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock ti na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Jo. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Václave, já tě žádám.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Václave, já tě žádám.
0: Pobaví.
1: Václave, já tě žádám. Václave, já tě žádám. Václave, já tě žádám. Václave, já tě žádám. Já tě žádám. Já jsem ti to říkal, Jaromíre.
2: Já jsem ti to říkal, Jaromíre.
1: Ženský, jděte ven! Ty to říkal, Jaromíre.
2: Jo, mám si svolenýho.
1: Ukaž. Ženský, jděte ven.
2: Jo, mám si svolenýho.
1: Ukaž. Ženský, jděte ven.
2: Co budne? Mám si svolenýho.
1: Ukaž. Ženský, jděte ven.
2: Co budne?
1: Ukaž. Ženský, jděte ven.
2: Co budne?
1: Ukaž. Ženský, jděte ven.
2: Co budne?
1: Ženský, jděte ven.
2: Co budne?
3: To je dobrý.
2: Co budne?
3: To je dobrý.
2: Co budne?
3: To je dobrý.
2: To
3: je dobrý. To je dobrý. Měl jsi štěstí, Jaromíre. To je dobrý. Měl jsi štěstí, Jaromíre. Je to těsně vedle na funkci. To je dobrý. Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle na funkci. Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle na funkci, to nebude. Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle na funkci, to nebude. Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle na funkci, to nebude mít vliv. Štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle na funkci, to nebude mít vliv. Je to těsně vedle na funkci, to nebude mít vliv.
4: To jako
3: vedle na funkci, to nebude mít vliv.
4: To jako na funkci rostlináře.
3: Si to nebude mít vliv.
4: To jako na funkci rostlináře.
3: Mít vliv.
4: To jako na funkci rostlináře. To jako na funkci rostlináře. To jako na funkci rostlináře. Na funkci rostlináře.
3: No to
4: si rostlináře.
3: No to už vůbec ne.
0: Rock Radio.
3: No to už vůbec ne.
0: Rock Radio. Konec.

0: po vydatným objevu... Po vydatným obědě nejlíp... Po vydatným obědě nejlíp... Po vydatným obědě nejlíp... Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte. Tím obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte. Nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si vojíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz unaným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí žeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do raz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej vora jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz zda a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy nos do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte 16. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. S Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
1: Práce vám neuteče.
0: Na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
1: Práce vám neuteče.
0: Rokovej voraz. Odfrkněte si se slušným rokem.
1: Práce vám neuteče.
0: Rokovej voraz s Danem. Se slušným rokem.
1: Práce vám neuteče.
0: Rokovej voraz s Danem. Každý všední den.
1: Práce vám neuteče.
0: Rokovej voraz s Danem. Každý všední den.
1: Se vám neuteče.
0: Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock